to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rád.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vodochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozením novým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, čověče? Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle, já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim byl by nepravidelně, jo. Ale jako malej teda jsem prejed hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda, jako jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad, jako, nemám hlad typu, jako, že bych zžral celý tady guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, dva kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím.
1: No, vidíš.
0: A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoří v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi. Mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě. Když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa, mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať do mrazáku nebo v chladě, tak vemte, rozemelte, dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtiškou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, teď to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě?
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambor a dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím je ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalejeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: To je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Namleto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měli Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: Na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem. Vydatně. protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180, 70. Uvidíme.
1: Je to tam ještě další půl hodinu, hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
2: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového. Teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
2: Přidáme hořčici. Tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou opatrně, protože brambory už jsem vařil v hodně osolené vodě. Worcesterskou omáčku. Asi 10 štěchů. Ocet. Lihový kvasný. Asi lžíci. A lák z vorouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak dvě lžíce.
2: Rošláháme. Můžeme tady tu emulzi, když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a v zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
2: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
2: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádi, no. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
2: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Jo, to asi bude ono, no.
2: Kou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
2: Pojďte, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
2: bude. Já to držím. To si potrošku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
1: Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochutkovirok.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, v pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
2: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky a dobrou chuť.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí. U zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkuchařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů. Těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, a používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malý, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, tam má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili, tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši plavnost.

0: Leď. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
1: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Jirka se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Ahoj, dobrý den. Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi,
2: a byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce na tvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, to... ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já
1: opravdu
2: jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záměru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovaly. Několikrát se opakovaly. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním. A to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky.
1: Bramborák.
2: A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je.
2: Tak to bylo hezky. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i vlastně Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, že ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel. A právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje. Protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme v impozantní budově největšího chmelařského muzea na světě a kdo jiný by nám měl dělat erudovaného průvodce než jeho ředitel Vladimír Valeš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane řediteli, jak se vlastně ta chmelařská tradice tady v Žatci a okolí zrodila?
1: Ona ta historie nám úplně všechno taky neprozradí. My prostě jenom víme, že rok 1348 pro Žatec znamená, že to je první písemná zmínka o chmelu v Žatci. Ale není to znamením toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
0: Já jsem tady zmiňovala rok 1348 ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
1: No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úředníků a těch purkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli. Ale jenom do té doby než zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
0: Vysvětleme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
1: Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí a tohleto plus půda plus klima plus obyvatelstvo vytvořilo ty nejvhodnější podmínky v celé střední Evropě.

0: Pojďme se podívat dál. Pan ředitel mi tady ukazuje docela důležitou mapu a fotografie, takže co to tady vidíme?
1: No teď už jsme u takové zlaté éry, teda chmelaření v Žatci. Jsme u období, kdy začaly v Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a ze Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza, velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustřeďoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechťoval. Co se týká sušení, tak sem do Žatce už se vozil usušený ten chmel, že on se musí usušit zhruba do 4 hodin po načesání, jinak by nám v tom žoku samozřejmě se zkazil, splesnivěl. Ale když se přivezl sem, tak hlavním cílem zušlechtění chmele bylo udržet jeho vlastnosti na co nejdelší dobu, čili říká se tomu konzervace chmele.
0: To se dělá jak, ta konzervace?
1: Ta konzervace se dělala v té době pomocí sirných lázní, dělala se takovou metodou, kdy chmel byl vystaven účinku kysličníku siřičitého, který v něm postupně zabil všechny choroboplodné látky a ty zárodky těch plísní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
0: Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích chmelových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
1: To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele. A je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
0: Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil.

0: Teď jsme se dostali ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly, a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
1: No, my stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svého piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystřít, vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá, a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například, a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jakoby mladé pivo. Takže ještě jako přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
0: No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
1: No, se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
0: A tam ten chmel tedy přidáváme až v této fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
1: Ano. A samozřejmě není to tak jednoduché, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde sládek, má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá, a za pár hodin přidá druhý chmelení. A to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký polodaný červeňák, se dává nakonec, jako finis coronat opus.
0: Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
1: No, já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tedy milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit, a jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěno už 30 odrůd chmele v Čechách a já prostě jsem milovník jednak teda spodně kvašených piv, čili ležáků, a jednak tedy milovník českého chmele.

Loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře Chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení.

0: Tak milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více kastelánka, zámku Stekník, Jana Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Nacházíme se na rokokovém zámku, který ze dvou stran obklopuje italská terasovitá zahrada z 18. století. A toto krásné šlechtické sídlo bylo usazeno na takovém vyvýšeném ostrohu a říkáme, že zámek je takovým srdcem té chmelové krajiny.
0: Dole máme terasy plné růžových keřů. Italská zahrada, to ne je také sama o sobě unikát?
1: Ano, ona je největší zachovalou terasovitou zahradou v Čechách. Svou rozlohou převyšuje rozměry například zahrad terasovitých pod Pražským hradem a je velice zajímavá stavebně.
0: Já když jsem se dívala, jací majitelé vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
1: Souviselo. Vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudensteina. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby od vlastně toho 18. století kontinuálně dodnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu, tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové, i poslední majitel soukromí, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detender, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině. Opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detender jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny. Takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
0: Pojď pivečko, pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Pouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem ihned zhmotní v podobě vědce a genetika z Výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele, se jmenuje Vladimír Nesvadba. Pane doktore, my jsme teď na chmelnicích a kdybych byla pivopitelka, tak jsem asi úplně nadšená. Já si pořád kladu otázku, v čem spočívá to obrovské kouzlo, a vy mi to můžete vysvětlit z vědeckého hlediska, žateckého chmele, že už Karel IV. Zakazoval jeho vývoz pod hrozbou trestu smrti do zahraničí, protože to byl chmel mimořádné kvality, tak v čem spočívá ten půvab?
2: Tak určitě ve složení chmelových prchřic a silic. To jsou ty obrázky celé látky, které ten žatecký poraný červeňák v sobě má. Ta hořkost je příjemná, krásně nám doznívá, chmelová vůně, takže opravdu ten žatecký poraný červeňák je to nej pro žácký typ piva.
0: No, my bychom si měli vysvětlit, proč je červeňák.
2: Protože má na červenou baru révy.
0: Říkáme chmelová réva, to je skoro jako vinná réva, ale chmel není příbuzný vína, nýbrž konopí.
2: Ano, je to z konopí vinní čeledi a konopí chmel zdravý, takže kdo pije pivo, tak si to může užívat.
0: Vy jste mi dokonce i říkal, že on má několik úplně výjimečných atributů, tady ten žatecký chmel, tak bychom já se měli posluchačům sdělit.
2: Určitě žatecký poraný červeňák patří do naší oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostane takový kvality. Viděl jsem chmel žatecký pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.

0: My stojíme uprostřed chmelnice, tak vidíme tady ten další český vynález, což jsou drátěné konstrukce, že ano, protože se původně chmel pěstoval na tyčích, ale ono je to rostlina, když se teď zaměříme přímo na něj, která vypadá trošku jak liána, což je u nás ve střední Evropě docela zvláštní, tak jaké má vlastnosti nebo čím je výjimečná?
1: Chmel je výjimečnou rostlinou, jak máme národní stromě lípa, tak já bych byl pro národní rostlinu chmel, protože rostlina se zavádí zhruba v polovině května. Má při výšce do 50 cm a během 6-7 týdnů vyroste 7 metrů. Když má opravdu výborné podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádějte podle, když jsme říkali podle hodinek, dneska hodinky nejsou ciferníkové, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel chmel za sluníčkem jako slunečnice, ale to není geneticky. Takže i na jižní polokouli, kde vlastně sluníčko se otáčí obráceně, takže chmel se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
0: Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší ten, který jsme měli za Karla IV. Ve 14. století od toho chmele, který tady vidíme teď?
1: Kvalitou určitě to bylo velmi podobný. Akorát tam byl jediný rozdíl v tom, že to byla směs nějakých klonů, který se tady pěstovali už minimálně 1000 let, takže ta vůně, kvalita chmele byla velmi podobná, až docent Oswald v roce 1825 založil stanici a on chodil v těch chmelnicích původních a vybíral ty jednotlivý klony, ale bylo zajímavý na něm to, že on pak ty výběry nedělal sám, ale on si tomu pozval vždycky 2, 3, 4 takový významný sedláky a pak už vybírali společně, jo, takže to se mi na něm líbilo, že to nebylo vysloveně práce jednoho člověka, ale týmu nějakých odborníků.

0: My opravdu, milí posluchači, stojíme ve Chmelnici. Teď se díváme, tady stojíme úplně mezi těmi jednotlivými štoky a vidíme tady překrásné rostliny, které teď nabírají na květ. A vy jste mi říkal, že tu šišku tvoří jenom samičí.
1: Říkáme chmelové hlávky nebo šištice. Šišky říkáme, že rostou v lese.
2: Ano, pardon.
1: A chmelové hlávky se tvoří pouze na samičích rostlinách. Chmel je dvoudomá rostlina, takže ty samci se v okolí víceméně ničí, protože se uvolňují pyl. Ten pyl má dolet 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové hlávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují pěnivost piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmela pak je využívám, protože já zase si tu samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějný nový odrůdy, které potom šlechtíme do budoucna.
0: Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pěnivost piva?
1: To ale ovlivňuje právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových hlávkách, takže to potom snižuje pěnivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti, třeba beba vyšší odolnost houbovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Sládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, takže to je červenák. Někteří jsou odolnější houbovým chorobám, někteří mají dvoj až trojnásobný obsah těch chmelových pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
0: My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
1: Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum, takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývar chmele. Do toho hrničku opravdu stačí dvě, tři hlávky chmele, takže sedativní účinky to má, výborně proti bolům do skříní, ale...
0: Takže si tam máme dát jakoby pytlíček těch sušených šištic.
1: Hlávek, ano, přesně tak, ale taky... Chmel se pěstuje jako špargle, se dělají z toho saláty. A ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílý, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost toho chmele. Takže to se doporučuje. Vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová lávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantohumo, který je proti ostré poroze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se jsou tablety především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetoxantohumolu, který má zase anticarcinogenní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako vitalita jako zdraví, protože tam má nejvyšší obsah tady toho desmetoxantohumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
0: Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste na Chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce, váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
1: To je liána, která vás ovine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sobě takový krásný pocit, jsem doma. Jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.

A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám piva a chmele, ale také pivovar. A přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná. A tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 000, Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
3: Dobrý den.
2: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
4: Krásný den.
2: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
3: S příznakem, že jsem si namatal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli

0: bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Potom už začalo kolečko dalších vyšetření.
1: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
0: 31.
1: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
0: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval, a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření. Sonomamograf.
1: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
0: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
1: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
0: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
1: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
0: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
1: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost. Tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
0: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
1: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
0: Ano.

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní Cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnit rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 000. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
2: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
2: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
2: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
2: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu, v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci, a není to to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale aby ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla, nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
2: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu a ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl, a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky vyjít vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
3: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti, a muži víme, že na tohle to úplně nejsou, takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
3: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
3: Ano, je nás víc, protože...
1: Je potřeba šířit osvětu.
3: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
3: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Začíná oprava frekventovaného kruhového objezdu v Ostravě Mariánských horách. Vysoká na Bruntálsku dokončila rekonstrukci fotbalového hřiště. Bude většinou polojasno a naměříme do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Kůrovec je teď nejvíc rozšířený na severní Moravě a ve Slezsku. Informují o tom Lesy České republiky s tím, že letos odhadují podobné škody jako loni, kdy kvůli němu museli vytěžit asi 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj a rojení kůrovce sledují taky mapy Českého hydrometeorologického ústavu. Podle Martina Možného, vedoucího oddělení biometeorologických aplikací, mají vliv hlavně vysoké teploty a sucho.
2: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce, takže to o tom informuje ta naše mapa. V těch jednotlivých oblastech se může ten kůrovec objevit v jinou dobu.
0: Dělníci dnes začnou opravovat frekventovaný kruhový objezd v Ostravě Mariánských horách. Jde o okružní křižovatku ulic Novoveské, Grmelovy a Přemyslovců. Doprava tam bude vedena kyvadlově jedním pruhem a provoz budou regulovat strážníci. Řidiči musí počítat se zdržením. Podle mluvčí ostravských komunikací Evy Kionkové má oprava trvat zřejmě 5 dní, tedy do čtvrtka. Rekonstrukce fotbalového hřiště ve Vysoké na Bruntálsku je kompletní a sportoviště už je opět přístupné. Poničila ho povodeň v roce 2024 a mimo provoz byl areál téměř rok. Obec postupně opravila kabiny pro sportovce i okolí hřiště. Poslední část obnovy se týkala trávníku, říká nezávislý starosta Vysoké Radim Hranec.
3: Všechno bylo hotovo a potom nám vlastně firma předala hřiště do užívání. Akorát rostla tráva a zavlažovalo se a čekalo se, až tráva vzejde. Byla dobrá, ale chtěli jsme to nechat pořádně zakořenit a asi to bylo správné rozhodnutí.
0: Při pádu malého letadla letícího z České republiky v Chorvatsku zemřeli 2 Němci. Uvedla to agentura DPA. České ministerstvo zahraničí už předtím uvedlo, že na palubě nebyli Češi. Podle chorvatské policie šlo o 2místní motorový kluzák. Z radaru se ztratil v pátek odpoledne. Od té doby po něm pátrali policisté. Nehoda se stala zhruba 60 kilometrů od přístavního města Zadar, kam letadlo směřovalo. Těla našli v troskách stroje v horách Národního parku Paklenica. Sport. České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně vyhrály i svůj druhý zápas. Papírově nejslabší tým skupiny z Rakouska porazili 3-0 po setech 25-16 a dvakrát 25-17. Podle smečařky Báry Rejmanové byly klíčové zejména úvody setů.
4: Já myslím, že jsme hlavně zvládli ten začátek. Ustali jsme i začátek toho druhého setu, když se nám to vlastně vymstilo, že jsme začali hned prohrávat proti Řekyním a myslím, že super příjem a útok hlavně. Vlastně podařilo se nám ubránit tu jejich hlavní smečařku. To byl podle mě klíč.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne jen přechodně přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na promenádní koncert lákají do Frýdku Místku. V tamních smetanových sadech vystoupí muzikanti Aleš Nitra a Vláďa Vondráček. I to přinese dnešek, má datum neděle 23. srpna. A 4,5 minuty po 5. hodině začíná víkendové dobré ráno a v něm kalendárium počasí i reportáž z Úvalna.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A s písničkami, které nestárnou v této hodině v podání Evy Farné, Michala Davida, Michala Tučného anebo Ivana Hlase. Posílám Aranka umí hula hop. U mikrofonu je Lukáš Kaňa. Dobré jitro.

0: Michal Tučný a Cesty toulaví ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Tohle byl hudební návrat do roku 1982. Je 5 hodina, k tomu 10,5 minuty.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: neděle 23. srpna. Svátek má Sandra. A tady je Petr Jungmann. Germánský vojevůdce Odoaker se sadil v roce 476 císaře Romula Augustula a nechal se provolat za krále. Tím byl definitivně spečetěn před 1550 lety zánik západořímské říše. Pražským mírem skončila před 160 lety v roce 1866 prusko-rakouská válka. Trvala 2 měsíce a 9 dní od 14. června. Válka skončila rozhodným pruským vítězstvím. Největší bitvou byla bitva u Hradce Králové, kde proti sobě stálo víc než 400 tisíc vojáků. Bojovalo se ale i u Tovačova, Dubu nad Moravou nebo u Bratislavy. Rakouská dívka Nataša Kampuš dokázala před 20 lety v roce 2006 utéci po více než 8 letech svému vězniteli. Wolfgang Priklopil ji unesl jako 10letou a držel ji ve svém domě v malé místnosti pod garáží. Únosce v ten den spáchal sebevraždu. Nataša o svém věznění vydala knihu, která vzbudila velkou pozornost po celém světě.
3: Ich habe einen Stempel auf der Stirn, wo drauf steht Gewaltopfer.
2: V roce 1851, což je 175 let, se v Hronově narodil spisovatel Aloisi Rásek. 75 by dnes oslavil spisovatel Petr Šabach. Podle jeho knih vznikly úspěšné české filmy jako Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo nebo U mě dobrý. 70 slaví čáslavský rodák, fotbalista a trenér Karel Jarolím. Trénoval i nároďák. A já přeju hezkou neděli.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pěkně v rytmu ve víkendovém dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik Eva Farna, jaký to je, ošklivka Katka.
1: Počasí.
0: 5 hodin k tomu 16,5 minuty, podíváme se do meteomapy Moravskoslezského kraje. Osoblaha právě teď necelých 14 stupňů na teploměru. Na Ostravsku se teplota pohybuje kolem 11 stupňů Celsia. Slezská Harta hlásí 10, Světlá Hora necelých 6 stupňů, Třinec, Oldřichovice necelých 10 stupňů na teploměru, takto po ránu, Vítkov 11,5 stupně Celsia. No a třeba Praděd právě teď necelých 5 stupňů Celsia. Jaký je výhled pro neděli? Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne jen přechodně přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Není to náměstí, ale náves a v Úvalnu na Bruntálsku úplně chybí. To se má ale zhruba do roka změnit. Nové veřejné prostranství totiž vyroste u tamní historické rychty. Podíváme se tam ještě do 17:30.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14:50 a v neděli v 9:50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jedna seriálová ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava a do půl šesté také Michal David a Chtěl bych žít, jak se má. 2 roky čekání jsou u konce. Úvalno na Bruntálsku získalo stavební povolení na novou náves. Vyroste ve dvoře historické rechty ve středu obce. Sloužit má třeba k pořádání kulturních akcí. Obec ale musí spěchat. Na stavbu totiž získala dotaci, kterou je třeba vyčerpat do poloviny příštího roku.
1: Bude to pěkné, když se to opraví. To bude fajné. Mám tady rodinu jako neteře.
2: Eliška je sice z vedlejší obce, ale do Úvalna často jezdí za rodinou.
3: To bude hezčí, ne?
2: Pavla jsem potkal u obchodu nedaleko Rychty.
3: Vždycky je to pěkné se na to podívat, když je to opravné.
2: A Jarka vznik nové návsi komentuje velice stroze.
4: Super, a se zvelebuje, když to jde.
2: U budovy historické Rychty jsem s nezávislým starostou obce Radkem Šimkem.
5: V podstatě ten prostor neslouží k ničemu takhle. No a my ho chceme proměnit ne v náměstí, ale v náves, protože jsme na vesnici.
2: Tu budoucí náves obklopuje několik takových rustikálních budov. Je tady nová rychta, stará rychta i taková stodola, která je sice nová, ale pořád zapadá do toho vesnického rázu. Je pravda, že stojíme na štěrku.
5: Nově tady bude žulová dlažba, budeme si tady trošku hrát s vodou. Bude tady samozřejmě mobiliář, nějaký posezení stoly, zeleň, taková venkovská i nějaké stromy větší, ale primárně, aby ta plocha byla pochozí a té zeleně tu nebude až za stolí. Holubník tu máme plánovaný, prostě venkovská plocha.
2: Vy jste říkal, že si tady budete teda pohrávat s vodou. Co konkrétně to znamená?
5: Je tady silný zdroj vody, studna, která se bude rekonstruovat a z té budeme přečerpávat vodu na jednu stranu. Bude tak lehonce protékat jakoby z nějakých koryt nebo z rýn a trošku to tady zpříjemňovat. Mm-hmm. Nic složitého, žádné vodotrysky, fontány.
2: Původně měla náměstím protékat pouze dešťová voda. Podle nezávislého starosty Úvalna Radka Šimka se ale na srážky sázet poslední dobou nedá. Pod návsí ale budou i záchytné nádrže na dešťovou vodu, kterou pak obec plánuje používat třeba k zalívání zeleně. Teď radnici čeká vybrání stavební firmy z Úvalna. Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i

0: Pěkně v rytmu, tak to zní Jennifer Rush ve víkendovém vysílání Rádia vašeho kraje. Český Těšín od zítřka postupně uzavře části několika chodníků ve městě. Také o tom krátké zprávy a s nimi Tereza Hájková, která je chystá po celé ráno. Dobré jítro.
1: Hezké ráno.

0: dokončení závisí na schválení státního rozpočtu na příští rok vládou. Česko by v něm mělo vydávat na obranu nejméně 2% HDP a splnit tak alianční závazek NATO. V Česku přibývá kárných řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo exekutorů. Za první polovinu letošního roku jich vrchní soudy v Praze a Olomouci řešili více než za celý minulý rok. Další podrobnosti chystáme do zpráv v 6 hodin. Český Těšín od zítřka postupně uzavře části několika chodníků ve městě. Důvodem jsou výkopové práce pro novou optickou síť. Omezení se dotkne ulic Komenského, Studentská, Ostravská, Komorní a Frýdecká. Konkrétní termíny uzavírek zveřejnila radnice na svém webu. Práce skončí na konci října. V Ostravici dnes bude pro návštěvníky otevřený srub Petra Bezruče. Je to jedna z expozic Slezského zemského muzea, které památku získalo jako součást Bezručova dědictví. Obytnou část se podařilo zachovat v původní podobě. Dřevěný srub bývá přístupný v neděli, ale v nepravidelných termínech. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne přechodně přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S omezením počítejte v Opavě v ulici Za Humny. Probíhá tam oprava horkovodu a vozovka je neprůjezdná. Práce potrvají až do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

V listopadu 1987 nahrála Marie Rotrová písničku Večerem zhýčkaná v studiu S1 Československého rozhlasu v Ostravě. V 5 hodin a k tomu 39 minut tato písnička zazněla v našem víkendovém vysílání. Ať už dnes vyrazíte na promenádní koncert nebo do dolu na výstavu fotografií, věříme, že si užijete pěknou neděli. V tipech za chvíli uslyšíte pár pozvánek, kam dnes vyrazit. A k tomu povíme, jak bude, protože zavoláme meteorologům. Na Ostravsku se právě teď teplota po ránu pohybuje kolem 10 až 11 stupňů Celsia.

Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: Neděle 23. srpna a počasí, to je téma pro meteoroložku Evu Richtarikovou. Evo, dobré ráno přeji.
1: Dobré ráno.
0: Tak tedy do jakého rána dnes na severní Moravě a ve Slezsku vstáváme?
1: Tak máme jasnou oblohu a teploty se pohybují mezi 12 až 9 stupni Celsia, ale jsou lokality, kde spadly ještě níž, na Bruntálsku a Rýmařovsku jsou i kolem 5 stupňů Celsia, no a fouká pouze slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Jak se bude počasí následně vyvíjet v průběhu neděle?
1: Dnes čekáme už den bez srážek a většinou slunečný, bude jasno nebo polojasno, jen přechodně přibude oblačnosti v těch poledních, odpoledních hodinách. Teploty budou dnes mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni a vítr povane zpočátku slabý, přechodně mírný vítr ze západních směrů rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A kdybychom se v meteo výhledu podívali ještě o malý kousek dál, s jakým počasím bychom pak mohli počítat v noci a hlavně zítra, v pondělí?
1: Bude to velice podobné, noc bude jasná nebo skoro jasná, teploty opět klesnou nejčastěji na 11 až 7 stupňů Celsia, v údolích při bezvětří se mohou pohybovat i kolem 5 stupňů, takže chladné ráno, vítr povane v noci slabý západní nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu, no a během zítřka slunečno, jasno, polojasno, opět jen přechodně zvětšená oblačnost a teploty jen mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 a vítr povane slabý proměnlivý, k večeru potom mírný, severovýchodní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Počasí v regionu sleduje meteoroložka Eva Richtariková. Děkujeme za to a přejeme klidnou službu. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Křížem krajem míří na Prašivou. Vydejte se v pátek 28. srpna na chatu Prašivá a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na další společné zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Prašivé si můžete přidat další a přiblížit se tak atraktivním cenám, turistickému vybavení, pobytům na horách nebo hlavní výhře, kterou je jízdní kolo. Na návštěvníky čeká bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará písničkářka Kači. Připraveny budou také zábavné aktivity pro děti, soutěže a kvízy. Ať už jste vášniví turisté, nebo si chcete jen udělat pěkný výlet. Prašivá bude 28. srpna ideálním cílem. Přijďte si užít Beskydy, načerpat letní energii a stát se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Těšíme se na vás na Prašivé.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: obývat svět.
1: Olga Lounová ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava a do 6. hodiny také Hana Zagorová, ta pusa je tvá. Máme neděli 23. srpna a kam dnes vyrazit? Vyražte třeba na Dolní náměstí v Opavě, a to pokud jste příznivci promenádních koncertů dechových hudeb. Od 10 do 12 hodin tam bude hrát Slezská kapela. A na promenádní koncert lákají také organizátoři do Frýdku Místku. V tamních Smetanových sadech vystoupí od 16 hodin muzika Aleš Nětra a Vláďa Vondráček se směsí blues, swingu, písní První republiky, Dixielandu, rock'n'rollu a písní éry divadla Semafor. V ostravském Dole Michal vystavuje Boris Renner. Fotografická výstava Slezské balady propojuje současnou fotografii s poezí Petra Bezruče a nabízí osobitý pohled na krajinu, příběhy i duši Slezska. Výstava je k vidění v prostorách Dolu Michal v Ostravě Michalkovicích dnes od 9 do 17 hodin. No a pozveme také na komentovanou prohlídku kostela Povýšení svatého kříže v Karviné. V čase od 8:30 ráno do 17:30 večer se tam můžete od průvodců dozvědět něco o historii této nejstarší stavební památky v Karviné i zajímavosti ze života farnosti. Kostel je přístupný i pro imobilní občany.
2: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 6 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší kárné senáty letos více. Od zítřka bude uzavřená silnice z Palkovic do Chlebovic na Frýdecko-Místecku. V Rožnovské galerii Kostnice je k vidění výstava fotografa Ivana Pinkavy. Bude většinou polojasno a naměříme do 23 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Za první letošní půl rok řeší vrchní soudy více kárných žalob než za celý loňský rok. Pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů a notářů posuzují od loňska vrchní soudy v Praze a Olomouci. Nově se taky lze v řízení odvolat, pak případy řeší nejvyšší soud anebo nejvyšší správní soud. Pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková.
5: Nová úprava se zatím aplikuje jen krátce a odvolací kárný senát dosud projednával jen několik případů odvolání podaných ve věcech kárných žalob jiných kárných žalobců. Bylo by proto nezodpovědné a neprofesionální uvažovat o případných změnách systému po tak krátké době od jeho zavedení.
3: Vrchní soud v Praze hodnotil rok 2025 pozitivně. Podle předsedů kárných senátů v Olomouci ale změna řízení neurychlila. Od zítřka nepojedou autobusy mezi Palkovicemi a Frýdecko-Místeckou částí Chlebovice, informuje o tom krajský koordinátor dopravy KODIS. Silnice bude uzavřená kvůli stavbě chodníku. Dlouhodobá výluka potrvá do odvolání.
6: Změny se týkají linek 315 a 316, které nebudou zajíždět na zastávky Palkovice Podhůří, U Kožuchů a Adámek. Lidé by měli před cestou autobusem sledovat výlukové jízdní řády. Časy odjezdu se oproti pravidelným jízdním řádům mohou lišit. Polkovic František Kuča, Český rozhlas.
3: Dva české vrtulníky odletěly do Srbska pomáhat s hašením přírodních požárů. Zůstanou tam 5 až 7 dní, informoval o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný. Podle něj do Srbska zamířily dva vrtulníky Black Hawk s velkokapacitními bambivaky. Kromě pilotů a technického personálu jsou součástí týmu také letečtí záchranáři. Balkánská země o pomoc požádala přes evropský nouzový systém civilní obrany. Aktuálně tam hoří hlavně v přírodní rezervaci Deliblatt. Placka Peščara nedaleko Bělehradu. V Rožnovské galerii Kostnice začala výstava jednoho z nejvýraznějších českých fotografů Ivana Pinkavy. Fotograf si prostor vybral sám a při výběru fotek zohlednil i to, jak budou v Kostnici působit.
7: Než se fotograf Ivan Pinkava pustí do instalace, hledá na prostoru hlavně nedostatky.
8: Když začínáte dělat výstavu, tak především si uvědomujete všechny necnosti prostoru, protože to je to, co vás velmi limituje.
7: Proč by lidé měli galerii navštívit, vysvětluje kurátor výstavy Štěpán Mikulenka.
9: Protože je to zajímavé střetnutí architektury, která je, dejme tomu, z dob minulých a střetává se se současným uměním právě v podobě fotografií Ivana Pinkavy. A myslím si, že tenhle střed je právě to, co je na tom zajímavé.
7: Výstava potrvá do 27. září. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, během dne jen přechodně přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia, na horách naměříte maximálně 16.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor aktuálně na Bruntálsku. Po silnici číslo 11 u Václavova se pohybují krávy. Jiné dopravní problémy teď hlášené nejsou. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Dnes pozdě odpoledne se bude cvičit yoga na střeše City Campusu Ostravské univerzity. I to přinese v regionu neděle, má datum 23. srpna, svátek slaví Sandra. Ranní rozcvička, reportáž o báňských záchranářích a taky z hradu Hukvaldy, k tomu tipy kam vyrazit, zprávy, doprava, počasí. To všechno stihneme tady u nás do 7. hodiny.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
10: Aktuální čas 6.05 a z muziky Honza Kalousek, Lenka Filipová, Eros Ramazzotti a nebo Franta Nedvěd. U mikrofonu je Lukáš Kaňa. Zdravím vás a přeji krásný den s úsměvem.

0: Robinson a Jiří Korn ve víkendovém vysílání Rádia vašeho kraje. To byl hudební návrat do roku 1977. A začít ráno zdravým pohybem můžete i dnes. V neděli připravte se, je to ranní rozcvička. Provází vás kolega Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik je na zemi. Položíme se na pravý bok. Opřeme se o pravý loket a pravé pokrčené koleno. Hlava a trup v jedné rovině. Levá paže natažená přes hlavu, levá noha propnutá. S výdechem přitáhneme levou paži k trupu a zároveň přitáhneme levé koleno směrem k lokti. Trup stále nad zemí. Cvik opakujeme 15krát a pak vystřídáme strany. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 6 hodin a k tomu 16 minut, takový je čas právě teď.
1: Počasí.
0: A podíváme se do meteomapy Moravskoslezského kraje. Stanice Bohumín, Záblatí, teploměr ukazuje právě teď necelých 11 stupňů Celsia. Chochelná hlásí 12,5 stupně, Frýdek Místek, stanice Svijadnov 11 stupňů, Horní Lomná 7,5 stupně Celsia, třeba v Jablunkově Nápsi mají právě teď necelých 9 stupňů na teploměru, Karlova Studánka hlásí 5 a Karviná 10 stupňů Celsia. Jaký je výhled? Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Během dne jen přechodně přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupně Celsia.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Když uvidíte modré záchranářské auto nebo sanitku, patří s největší pravděpodobností báňské záchranné službě. Lidem, kteří jsou speciálně vycvičeni na extrémní podmínky hluboko pod zemí. Pro veřejnost se teď o víkendu otevřela hlavní báňská záchranná stanice v Ostravě a my jsme byli u toho. Reportáž tady u nás ještě do 6:30.
2: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Eros Ramazzotti ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a do půl sedmé taky František Nedvěd a písnička 19. Unikátní jeřáb, vybavení pro potápění ve velkých hloubkách anebo speciální výcvikové centrum. To všechno si mohli prohlédnout návštěvníci dne otevřených dveří u báňských záchranářů v Ostravě. Tato akce láká každý rok hodně lidí. Zblízka si mohli prohlédnout i modré báňské sanitky a další techniku.
1: Ti nejodvážnější tady zkouší unikátní kapsly. Jeřáb, který dokáže spustit záchranáře do hloubky až 1300 metrů.
2: Bylo to skvělé, bylo to fakt úžasné.
3: Super to bylo.
1: V takovém stísněném prostoru zvládli jste to?
2: Jo, zvládli. Nám je ta důlní tematika velmi blízká.
4: Jsi s náma.
1: Je tady i spousta pamětníků.
5: V roce 1992 jsem tady skončil.
1: Vzpomínáte na starou práci?
5: Je, protože kamarádi nám umírají, že? A už se ani nepoznáváme, tak jsme se změnili.
1: Tak to zní a vypadá, když mají báňští záchranáři výjezd. Slouží pořád, i když těžba černého uhlí už skončila. Práce je dost, prozrazuje ředitel hlavní báňské záchranné stanice tady v Ostravě Josef Kasper.
6: My jsme vyhráli soutěž na likvidaci starých důlních děl. Třeba tady v Moravskoslezském kraji je zhruba 700 starých důlních děl, to někdy možná vidíte ty komínky. Třeba na Baníku se propadlo kus hřiště, takže když se to stane něco takového, tak my to likvidujeme. Tím, že máme monopol, vyhráli jsme to na 4 roky, máme monopol v celé České republice.
1: Tento týden taky záchranáři zasahovali na dole Jeremenko, uvízli tam v podzemí dva zaměstnanci. Velký zájem je pořád o báňské potápěče, mají speciální výcvik. Kromě nejmodernější techniky tady můžeme vidět i vzpomínku na takzvané orlické vraždy. Právě ostravští se tehdy na jejich objasnění výrazně podíleli.
7: Na vraždách určitě byli tady, jako můžete vidět tady staré masky, paradoxně oni jsou ještě furt funkční.
1: A jsou původní z té doby?
7: Jo, jsou původní z té doby, jo, opravdu. Máme tady ještě některé historické pamětníky, kteří tam na těch vraždách byli.
8: Tady vlastně je hráz, tam se jim napustí plyn, oni vezmou, odebírají vzorky, robí rozdíl.
1: No a tady jsme v chloubě báňských záchranářů ve cvičném poligonu, kde se dá nasimulovat nulová viditelnost, mlha, vysoká vlhkost vzduchu a vypadá to tady téměř jako dole v šachtě. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Letošní rozsah škod způsobených kůrovcem bude podobný jako loni. Odhaduje to státní podnik Lesy České republiky. V minulém roce musel kvůli kůrovci vytěžit asi 273 tisíc kubíků dřeva. Škůdcům vyhovuje současné sucho a teplo, které stromy oslabuje. Nová náves v Úvalně na Bruntálsku má platné stavební povolení. Skončily tak 2 roky příprav a obec může začít vybírat firmu, která nové veřejné prostranství postaví. Náves vznikne v místě

0: Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou desítky lidí. Podle japonských úřadů se během následujících 2 až 3 dnů mohou stejně silné otřesy opakovat. České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně vyhrály i svůj druhý zápas. Papírově nejslabší tým skupiny z Rakouska porazili 3-0. Třetí zápas ve 3 dnech čeká národní tým dnes od 19 hodin proti Srbsku. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, jen přechodně přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Havířova. 2 osobní auta se srazila na dlouhé třídě. S opatrností je místo průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skvělá Věra Špinarová ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Aktuální čas 6.39. Za malý okamžik se s meteoroložkou Evou Richtarikovou podrobněji podíváme na počasí v Moravskoslezském kraji. Teď ale míříme na Hochwaldy. Je rozlehlá, má zdi nahlodané nejen zubem času a i přes věk několika staletí musí vypadat stále k světu. O čem je řeč? Pozveme vás na zříceninu hradu Hochwaldy. Co všechno údržba a péče o ní obnáší, vysvětlil naší reportérce Petře Štrimplové kastelán Miroslav Biter.
1: Je to velká zřícenina hradu a když člověk začne vlastně pracovat na jejím začátku a dojde na konec, tak vlastně zase může pracovat na začátku. Hodně práce se tady dělá prostě systematicky, řada projektů, která tady probíhá právě na záchranu toho hradu nebo udržení té ruiny. Dělají se tady vlastně i práce ošetřování různých zastřešení. Budeme řešit tady dřevěnou střechu na kapli, protože z té severní strany už je vlastně hodně opotřebovaná. Budeme dělat projekt na obnovu té střechy. Snažíme se udržovat hrad v nějaké čistotě, kondici, tak, abychom mohli být hrdí na to, že je to jedna z největších zřícenin a navíc, že je pěkně uklizena.
2: Připomeňme, jak staré jsou vlastně ty hradní zdi.
1: Hrad je velký a procházel vlastně stavebním vývojem od konce 13. století až po 17. století, takže má odžito.
2: Kromě povětrnostních vlivů, co tomu kameni škodí?
1: No, hodně ty náletové dřeviny a pak různé invazivní rostliny, jako je třeba břečťan.
2: A s tím vy si umíte poradit, protože koukám na ty hradby, ty jsou čisté.
1: Tam, kde jsme mohli, tak se to očišťuje právě od toho břečťanu, tam, kde máme jistotu, že to hradní zdivo bylo dobré. Tam, kde se to do jisté míry, nechci říct zanedbalo, ale nechalo prostě průrůst tím břečťanem a hrozí to, že by nastala nějaká destrukce toho zdiva, tak se to musí nechávat. A vlastně pak projektem a dalšími postupy řešit tak, aby to bylo všechno zachované a přitom ten břečťan se třeba časem odstranil. Navíc musíme brát v potaz i vegetační období, kdy tam hnízdí ptáci a podobně, takže vlastně máme jaro, podzim a dle nějaké domluvy.
2: Spousta práce zabere sekání, protože zřícenina je opravdu rozlehlá a máte pažit.
1: Máme pěkný trávník tady, ale říkám, začíná se sekat na začátku, na konci, mezi tím to zase naroste, záleží i na množství srážek, jak té trávě se daří.
2: Zmiňovaná kaple svatého Ondřeje, dřevěná střecha, co tam je? Šindel. A budete dávat znovu?
1: Je tam šindel a bude zase šindel. Musí se to natírat, starat se o to, průběžně měnit, i tak střecha má prostě nějakou životnost a pak je nutná kompletní třeba obnova.
2: Z Hochwald, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko místě.

0: Freddie Mercury ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik skupina Elán a Zalúbil sa chlapec.
1: Počasí.
0: Neděle 23. srpna a počasí, to je téma pro meteoroložku Evu Richtarikovou. Evo, dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak tedy do jakého rána dnes na severní Moravě a ve Slezsku vstáváme?
2: Tak máme jasnou oblohu a teploty se pohybují mezi 12 až 9 stupni Celsia, ale jsou lokality, kde spadly ještě níž, na Bruntálsku a Rýmařovsku jsou i kolem 5 stupňů Celsia, no a fouká pouze slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Jak se bude počasí následně vyvíjet v průběhu neděle?
2: Dnes čekáme už den bez srážek a většinou slunečný, bude jasno nebo polojasno, jen přechodně přibude oblačnosti v těch poledních, odpoledních hodinách. Teploty budou dnes mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni a vítr povane zpočátku slabý, přechodně mírný vítr ze západních směrů rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A kdybychom se v meteo výhledu podívali ještě o malý kousek dál, s jakým počasím bychom pak mohli počítat v noci a hlavně zítra, v pondělí?
2: Bude to velice podobné, noc bude jasná nebo skoro jasná, teploty opět klesnou nejčastěji na 11 až 7 stupňů Celsia, v údolích při bezvětří se mohou pohybovat i kolem 5 stupňů, takže chladné ráno, vítr povane v noci slabý západní nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu, no a během zítřka slunečno, jasno, polojasno, opět jen přechodně zvětšená oblačnost a teploty jen mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 a vítr povane slabý proměnlivý, k večeru potom mírný, severovýchodní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Počasí v regionu sleduje meteoroložka Eva Richtariková. Děkujeme za to a přejeme klidnou službu. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Naším pondělním hostem bude Libor Neuwirth. 27letý lektor a popularizátor etikety pochází z Ostravy a na poli etikety navazuje na Ladislava Špačka. Vedle osobních lekcí a přednášek je populární hlavně na sociálních sítích. Více napoví rozhovor Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Neděle 23. srpna a kam dnes vyrazit? Spolu s historikem Zdenkem Kravarem si dnes mohou zájemci projít opavský městský hřbitov a dozvědět se víc o opavských podnikatelských rodinách z meziválečného období. Sraz je u hlavní brány hřbitova v Otické ulici přesně v 17 hodin. Ve stejný čas, tedy v 5 hodin odpoledne, začíná další koncert v rámci karvinského kulturního léta. Zazní směr rocku, popu a funky, a to na Masarykově náměstí v Karviné Frištátu. A do třetice, tedy také od 17 hodin, se bude cvičit yoga na střeše City kampusu Ostravské univerzity. Lekce budou zaměřeny na dech a asány podporující lymfatický systém a termoregulaci. A ještě jeden tip, na hradě Sovinci na Bruntálsku se můžete zúčastnit netradičních prohlídek, při kterých se dozvíte mnohé z pověstí a nahlédnete do tajemných zákoutí hradu. Hrad Sovinec je dnes otevřený od 9 do 18 hodin.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ostravští báňští záchranáři se po konci těžby plánují prosadit v pozemním stavitelství. Ministerstvo obrany chce mít novou koncepci české armády hotovou v říjnu. Dívčí hrad nainstaluje zpomalovací prahy na silnici nedaleko tamní školky. Počasí dnes bude polojasné s teplotami do 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Ostravští báňští záchranáři hledají další možnosti uplatnění. Po konci těžby černého uhlí se chtějí více prosadit v jiných odvětvích průmyslu. Potvrdil to ředitel hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě Josef Kasper. Výhodou je podle něj speciální technické vybavení, využití potápěčů anebo znalost práce v těžkých podmínkách.
4: Teď jsme se začali zajímat o pozemní stavitelství. Hlásíme se na výběrové řízení metra trasy D. Teď třeba děláme kolektory v Brně a tak dále. Takže ta transformace probíhá, soustředíme se právě na to pozemní stavitelství.
3: Nová koncepce české armády má být hotová v říjnu. Ministerstvo obrany teď podle jeho šéfa Jaromíra Zuny za SPD čeká, až vláda schválí státní rozpočet na příští rok. Česko by v něm mělo dosáhnout aliančního závazku vydávat nejméně 2% HDP na obranu. Zuna návrh koncepce v květnu představil premiérovi Andreji Babišovi z Hnutí ANO, který měl několik připomínek. V červnu se dokumentem začala zabývat taky Bezpečnostní rada státu. Radnice v Dívčím hradě na Bruntálsku plánuje nainstalovat retardéry na místní komunikaci nedaleko mateřské školy. V současnosti obec pracuje na žádosti o povolení pro maximálně 3 zpomalovací prahy. Mají sloužit k usměrnění provozu ze směru od silnice 2. třídy číslo 457, říká nezávislý starosta Dívčího hradu Jan Bezděk. Pokud radnice sežene povolení, retardéry budou hotové nejspíš do konce listopadu.
5: Bylo opráno několik stížností z řad majitelů rodinných domků i od paní učitelky z mateřské školky. Je to z důvodu, že automobily především teda z kopce jezdí rychle, někdy ta 50 dodržována není a někdy se tam jezdí i dvojnásobnou rychlostí.
3: V Dolní Bečvě na Vsetínsku dokončili přestavbu sportovního areálu. Práce trvaly rok a vyšly zhruba na 12 milionů korun. Milion z toho dal Zlínský kraj. Areál sice fungoval, ale byl zastaralý. Plechový bufet už nesplňoval hygienické požadavky. Jak se areál proměnil, říká nezávislý starosta Dolní Bečvy Michal Krhůtek.
6: Pokud někdo byl na Dolní Bečvě ve sportovním areálu a přijde tam teď, tak je velmi překvapen tou proměnou, a to už jak od prodejního bufetu, pódia a tím, že tam nově vznikla klubovna, vzniklo tam vlastně zázemí pro sportovní kluby, pódium, takže ta proměna tam je značná.
1: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne jen přechodně přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte maximálně 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Problémy stále očekávejte v Havířově na Dlouhé třídě. Havarovala tam 2 osobní auta. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Srpnové včely a proč kolem vás létají více než v jiných měsících. Takové bude téma hned z kraje další hodiny našeho víkendového vysílání. A taky se vás zeptáme a rádi na oblíbenou dovolenkovou destinaci, přidáme tipy kam vyrazit a s reportáží se vydáme do Úvalna. To všechno v neděli 23. srpna.
7: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
8: A taky s písničkami, které nestárnou, Pavel Vítek, Hana Hegerová, Modern Talking, Valda Matuška a nebo Helena Vondráčková. Neuč slunce hřát, právě teď pro vás hrajeme z alba Helena 2002. U mikrofonu je Lukáš Kaňa, dobré ráno.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Létají okolo vašich pochoutek na zahradní pergole nebo na balkónu včely? Tak je jasné, že schánějí něco do úlu a protože je téměř konec srpna, tak ono toho už v přírodě moc není. Nebezpečné nejsou, jenom trochu dotěrné a ti, co se žíhadel bojí, tak z toho mají špatnou náladu. Co dělají včelaři v těchto dnech? V srpnu včely končí hlavní sběr medu a včelaři je musí včas zakrmit na zimu, zkontrolovat stav jejich zásob a chránit úly před cizími včelami a loupeží. Cizí hladové včely neznají slitování a když se dostanou do úlu, který se nebrání, jak má, tak ho vyberou a včely v zimě zahynou hlady. V tomto měsíci se také líhnou zimní včely, které mají zabezpečit přežití včelstva do jara. Zimní včely žijí několik měsíců, na rozdíl od těch jarních a letních včel, které stále hledají potravu a řekněme, že se upracují k rychlejšímu konci. Zimní včely zahřívají roj do jara a už v únoru, kdy se začnou líhnout nové jarní včelky, tak je krmí a starají se o ně ze svých zásob, tedy v úlu mají med a hlavně pyl. Zdraví vás Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: pěkný Modern Talking ve víkendovém Dobrém ránu Rádia vašeho kraje a za malý okamžik zase česká muzika, Pavel Vítek a Modlitba.
1: Počasí.
0: 7 hodin k tomu 17 minut, podíváme se na počasí v Moravskoslezském kraji. Třeba Vítkov právě teď hlásí 11,5 stupně Celsia. Světlá Hora necelých 6 stupňů, Slezská Harta 10, Rýmařov 8 na teploměru, Ropice 9 stupňů, na Ostravsku kolem 10 až 12 stupňů Celsia. Právě teď Osoblaha hlásí 12,5 stupně Celsia a například Praděd 4,5 stupně Celsia. Právě teď. Jaký je výhled? Dnes tedy v neděli bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Během dne jen přechodně přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: A také s rozhlasovou anketou už za malý okamžik, tentokrát na téma letní dovolená.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude mluvčí ostravské městské policie Helena Badurová. Za dveřmi je 1. září a s ním se do ulic ve větší míře vrátí školou povinné děti. Bavit se budeme o bezpečnosti chodců v silničním provozu a poradíme, jak třeba bez úhony přejít ulici. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štremplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Léto vrcholí a s ním i čas dovolených a prázdninových cest. Chystáte se ještě někam? A pokud ano, které místo nebo destinace vás zlákala a kam byste rádi zamířili za novými zážitky a dovolenkovým relaxem? To napoví naše dnešní rozhlasová anketa.
1: No, já se na dovolenou dnes nechystám, protože mě je 87 roků jako tohle a pojedu do Třebiče k dceři. Jo, pojďme i chatu tam, víte, takže budu s něma tam, jo.
2: Nikde zatím, nemáme v plánu zatím nic. Byli jsme v Bulharsku a je to tam pěkné.
3: Jenom na Jižní Moravu jako kola, prostě takové, jakože nikam do zahraničí. Na 2 týdny.
4: Egypt, na Marsálam se potápět s rodinou, s přítelkyní, s malým. No 8 nebo 12 dnů. Letadlem.
5: Do Jeseníku, na chatu, na týden.
6: Nevím, už jsem byl v Turecku, v Egyptě a teď ještě jdu do Turecka a pak ještě s vnukem, no, v srpnu, protože to je také rozbité celé, no. To bude stačit. No, loni jsme byli v březnu na Mauriciu a jinak tak nic. Žijem, že žijem.
5: Letos nikam, malý má čerstvě 2 měsíce, takže my se letos na dovolenou nikam nedostaneme, takže jezdíme jenom po výletech.
7: Do Chorvatska a do Španělska. Na 2 týdny a do Španělska na týden.
8: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: V Ostravici dnes bude pro návštěvníky otevřený srub Petra Bezruče. Také o tom krátké zprávy a s nimi Tereza Hájková. Terezo, krásnou neděli.
3: Hezké ráno. Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Dělníci dnes začnou opravovat frekventovaný kruhový objezd v Ostravě Mariánských horách. Jde o okružní křižovatku ulic Novoveské, Grmelovy a Přemyslovců. Doprava tam bude vedená kyvadlově jedním pruhem. Podle mluvčí ostravských komunikací Evy Kionkové oprava potrvá zřejmě do čtvrtka. Rekonstrukce fotbalového hřiště ve Vysoké na Bruntálsku je kompletní a sportoviště už je opět přístupné. Poničila ho povodeň v roce 2024 a mimo provoz byl areál téměř rok. Obec postupně opravila kabiny pro sportovce i okolí hřiště. Poslední část obnovy se týkala trávníku, potvrdil nezávislý starosta Vysoké Radim Hranec. V Ostravici dnes bude pro návštěvníky otevřený srub Petra Bezruče. Je to jedna z expozic Slezského zemského muzea, které památku získalo jako součást Bezručova dědictví. Obytnou část se podařilo zachovat v původní podobě. Dřevěný srub bývá přístupný v neděli, ale v nepravidelných termínech. Před 20 lety šokoval nejen Rakousko případ dívky Nataši Kampušové. Tehdy se jí po více než 8 letech v zajetí podařilo

0: přechodně přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Vítkovicích v ulici Ruská havarovala dvě osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A srážku dvou osobních aut stále hlásíte taky z Dlouhé třídy v Havířově. I tam dejte pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Okolo 12 stupňů se teď po ránu pohybuje teplota na Ostravsku. Jak jsme na tom v celém Moravskoslezském kraji, to za několik málo minut zjistíme s našimi regionálními meteorology. Teď si ale vydáváme do Úvalna. 2 roky čekání jsou u konce. Úvalno na Bruntálsku získalo stavební povolení na novou náves. Vyroste ve dvoře historické rychty ve středu obce. Sloužit má třeba k pořádání kulturních akcí. Obec ale musí spěchat. Na stavbu totiž získala dotaci, kterou je třeba vyčerpat do poloviny příštího roku.
1: Bude to pěkné, když se to opraví. To bude fajné. Mám tady rodinu jako neteře.
2: Eliška je sice z vedlejší obce, ale do Úvalna často jezdí za rodinou.
3: To bude hezčí, ne?
2: Pavla jsem potkal u obchodu nedaleko Rychty.
3: Vždycky je to pěkné se na to podívat, když je to opravené.
2: A Jarka vznik nové návsi komentuje velice stroze.
4: Super, a se zvelebuje, když to jde.
2: U budovy historické Rychty jsem s nezávislým starostou obce Radkem Šimkem.
5: V podstatě ten prostor neslouží k ničemu takhle. No a my ho chceme proměnit ne v náměstí, ale v náves, protože jsme na vesnici.
2: Tu budoucí náves obklopuje několik takových rustikálních budov. Je tady nová Rychta, stará Rychta i taková stodola, která je sice nová, ale pořád zapadá do toho vesnického rázu. Je pravda, že stojíme na štěrku.
5: Nově tady bude žulová dlažba, budeme si tady trošku hrát s vodou. Bude tady samozřejmě mobiliář, nějaký posezení stoly, zeleň, taková venkovská i nějaké stromy větší, ale primárně, aby ta plocha byla pochozí a té zeleně tu nebude až za stolí. Holubník tu máme plánovaný, prostě venkovská plocha.
2: Vy jste říkal, že si tady budete teda pohrávat s vodou. Co konkrétně to znamená?
5: Je tady silný zdroj vody, studna, která se bude rekonstruovat a z té budeme přečerpávat vodu na jednu stranu. Bude tak lehonce protékat jakoby z nějakých koryt nebo z rýn a trošku to tady zpříjemňovat. Mm-hmm. Nic složitého, žádné vodotrysky, fontány.
2: Původně měla náměstím protékat pouze dešťová voda. Podle nezávislého starosty Úvalna Radka Šimka se ale na srážky sázet poslední dobou nedá. Pod návsí ale budou i záchytné nádrže na dešťovou vodu, kterou pak obec plánuje používat třeba k zalívání zeleně. Teď radnici čeká vybrání stavební firmy z Úvalna. Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i

0: počasí.
1: 7 hodin k tomu téměř 45 minut, to je okamžik, kdy počasí v Moravskoslezském kraji sleduje meteoroložka Marie Glofáková. Marie, krásné ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak tedy do jakého rána dnes v našem regionu vstáváme právě z pohledu počasí?
2: Je slunečno, teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 15 až 10 stupni Celsia, na Bruntásku je ještě 8 stupňů Celsia, vítr fouká aktuálně jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jak se bude situace dál vyvíjet?
2: Dnes bude po většinu dne slunečno, jenom odpoledne přechodně přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty se dnes vyšplhají na 19 až 23 stupňů Celsia, na horách na 12 až 16 stupňů Celsia a vítr bude foukat většinou slabý, přechodně trošičku zesílí a bude foukat mírný od západu mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: A kdybychom se podívali na vývoj počasí ještě v noci a hlavně zítra z počátku nového pracovního týdne, tak Marie, s jakými vyhlídkami můžeme v našem regionu počítat?
2: To počasí bude i nadále docela příjemné, noc bude jasná nebo skoro jasná, nejnižší teploty nejčastěji mezi 11 až 7 stupni Celsia, v údolích při bezvětří mohou klesnout až na hodnoty kolem 5 stupňů Celsia, týká se to zejména Bruntáska, Rýmařovská. Vítr bude foukat slabý západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme slunečno, jen v průběhu dne přechodně přibude oblačnosti, ale v průběhu odpoledne zase bude ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý proměnlivý, k večeru zesílí a bude foukat mírný severovýchodní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: A dodejme prosím ještě údaj o vlhkosti vzduchu, barometrickém tlaku a rozptylových podmínkách.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je 1022 hektopaskalů, relativní vlhkost se pohybuje nejčastěji mezi 60 až 90%. Rozptylové podmínky jsou zatím spíš mírně nepříznivé, v průběhu dne budou dobré.
1: Říká meteoroložka Marie Glofáková, omlouvám se, přeji vám krásné ráno a klidnou směnu, naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: stát. Je neděle 23. srpna a kam dnes vyrazit? Vyražte třeba na Dolní náměstí v Opavě, a to pokud jste příznivci promenádních koncertů dechových hudeb. Od 10 do 12 hodin tam totiž bude hrát Slezská kapela. A na promenádní koncert lákají také organizátoři do Frýdku Místku. V tamních smetanových sadech vystoupí od 16 hodin muzikanti Aleš Nitra a Vláďa Vondráček. A to se směsí blues, swingu, písní První republiky, Dixielandu, rock'n'rollu a písní Air. Divadla Semafor. V ostravském Dole Michal vystavuje Boris Renner. Fotografická výstava Slezské balady propojuje současnou fotografii s poezí Petra Bezruče a nabízí osobitý pohled na krajinu, příběhy i duši Slezska. Výstava je k vidění v prostorách Dolu Michal v Ostravě Michálkovicích dnes od 9 do 17 hodin. No a pozveme také na komentovanou prohlídku kostela Povýšení svatého kříže v Karviné. Od 8:30 ráno do 17:30 v podvečer se tam můžete od průvodců dozvědět něco o historii této nejstarší stavební památky v Karviné i zajímavosti ze života farnosti. Kostel je přístupný také pro imobilní návštěvníky.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Obyvatelé Nového Jičína budou hlasovat o projektech v participativním rozpočtu. Výstavu Imaginarium v Rožnově pod Radhoštěm si prohlédli už 3000 lidí. Bude polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Kůrovec je teď nejvíce rozšířený na severní Moravě a ve Slezsku. Informují o tom Lesy České republiky s tím, že letos odhadují podobné škody jako loni, kdy kvůli němu museli vytěžit asi 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj a rojení kůrovce sledují taky mapy Českého hydrometeorologického ústavu. Podle Martina Možného, vedoucího oddělení biometeorologických aplikací, mají vliv hlavně vysoké teploty a sucho.
4: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce, takže to o tom informuje ta naše mapa. V těch jednotlivých oblastech se může ten kůrovec objevit v jinou dobu.
2: Vrchní soudy letos častěji řeší kárná řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců a nebo třeba exekutorů. V Praze jich od ledna do konce června bylo 21, za celý loňský rok 17. Od minulého roku navíc funguje dvoustupňový systém, takže je možné se proti rozhodnutí odvolat. Podle ministerstva spravedlnosti této možnosti zatím soudci nebo žalobci využili jen několikrát. Mezi 5 projekty na zlepšení života ve městě budou rozhodovat obyvatelé Nového Jičína. Jde o návrhy takzvaného participativního rozpočtu. Město na nejlepší projekt vyčlenilo 500 000 korun. Lidé budou mít na výběr mezi vylepšením zázemí u Hyklových vil, bylinkovou zahrádkou ve Smetanových sadech, houpačkou ve Svatomartinské aleji, rozvojem hřiště ve Straníku anebo lepším zabezpečením sportovního areálu na Lamberku. Hlasování bude probíhat elektronicky přes aplikaci Munipolis po celé září. Výstavu Imaginarium bratří Formanů v Rožnově pod Radhoštěm si přes prázdniny prohlédli 3000 lidí. Ve Společenském domě je k vidění 2 měsíce. Čím si výstava lidi získala, říká ředitel Téčka kulturní agentury Jakub Sobotka.
5: Ta výstava je interaktivní, lidi mají na co šáhnout, s čím si hrát, neustále objevují nové a nové věci, které můžou zkoušet, nové úkoly, nové hříčky, které tam Formani nachystali, a hlavně ta věc je výtvarně krásná a zajímavá a pohladí na duši. Sport.
2: České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně vyhrály i svůj druhý zápas. Papírově nejslabší tým skupiny z Rakouska porazili 3-0 po setech 25-16 a 2x25-17. Podle smečařky Báry Rejmanové byly klíčové zejména úvody setů.
6: Já myslím, že jsme hlavně zvládli ten začátek. Ustali jsme i začátek toho druhého setu, když se nám to vlastně vymstilo, že jsme začali hned prohrávat proti Řekyním a myslím, že super příjem a útok hlavně. Vlastně podařilo se nám ubránit tu jejich hlavní smečařku, to byl podle mě klíč. Počasí.
2: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, během dne přechodně přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor stále v Ostravě Vítkovicích, v ulici Ruská, u odbočky do ulice Štramberské havarovala 2 osobní auta. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, bude vážení. Jak se v historii vyvíjelo, nám už za okamžik přiblíží kolega Martin Písařík. 8 hodin k tomu 4,5 minuty, to je aktuální čas, a do 9. tady u nás třeba Bánští záchranáři, výprava na zříceninu hradu Hochwaldy, taky tipy kam vyrazit a rovněž zprávy počasí a zelená vlna. Doprava aktuálně.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
7: Z muziky Black Milk, Erasure, Pavel Bobek nebo Alice Springs, vrať se mi zpátky, u mikrofonu je Lukáš Kaňa, přeji vám krásnou neděli.

0: by, jak žil bych rád.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramené váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na 2 miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se 2 miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Skupina Erasure ve víkendovém dobrém ránu a za chvíli Black Milk.
1: Počasí.
0: 8 hodin k tomu 16 a půl minuty, to je okamžik, kdy se společně znovu podíváme do meteomapy Moravskoslezského kraje. Stanice Bohumín záblatí právě teď necelých 15 stupňů Celsia na teploměru. Chuchelná hlásí rovněž podobnou hodnotu. Frenštát pod Radhoštěm, tam je necelých 12 stupňů Celsia právě teď. Frýdek-Místek, Svijadnov 14,5 stupně, Hladké Životice 13, Horní Lomná 9 na teploměru, Jablunkov Návsí 12 stupňů a třeba Karlova Studánka právě teď hodnota kolem 8 stupňů Celsia. Jaký je výhled? Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne jen přechodně přibude oblačnosti a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Když uvidíte modré záchranářské auto nebo sanitku, patří s největší pravděpodobností báňské záchranné službě. Lidem, kteří jsou speciálně vycvičení na extrémní podmínky hluboko pod zemí. Pro veřejnost se teď o víkendu otevřela hlavní báňská záchranná stanice v Ostravě a my jsme byli u toho. Reportáž nabídneme ještě do 20:30.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Black Milk na víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Aktuální čas 8 hodin k tomu 22 hodiny. Unikátní jeřáb, vybavení pro potápění ve velkých hloubkách anebo speciální výcvikové centrum. To všechno si mohli prohlédnout návštěvníci Dne otevřených dveří u báňských záchranářů v Ostravě. Tato akce láká každý rok hodně lidí. Zblízka si mohli prohlédnout i modré báňské sanitky a další techniku.
1: Ti nejodvážnější tady zkouší unikátní kapsly. Jeřáb, který dokáže spustit záchranáře do hloubky až 1300 metrů.
2: Bylo to skvělé, bylo to fakt úžasné.
3: Super to bylo.
1: V takovém stísněném prostoru zvládli jste to?
2: Jo, zvládli. Nám je ta důlní tematika velmi blízká.
4: Jež známá.
1: Je tady i spousta pamětníků.
5: V roce 1992 jsem tady skončil.
1: Vzpomínáte na starou práci?
5: Je, protože kamarádi nám umírají, že? A už se ani nepoznáváme, tak jsme se změnili.
1: Tak to zní a vypadá, když mají báňští záchranáři výjezd. Slouží pořád, i když těžba černého uhlí už skončila. Práce je dost, prozrazuje ředitel hlavní báňské záchranné stanice tady v Ostravě Josef Kasper.
6: My jsme vyhráli soutěž na likvidaci starých důlních děl. Třeba tady v Moravskoslezském kraji je zhruba 700 starých důlních děl, to někdy možná víte ty komínky. Třeba na Baníku se propadlo kus hřiště, takže když se to stane něco takového, tak my to likvidujeme. S tím, že máme monopol, vyhráli jsme to na 4 roky. Máme monopol v celé České republice.
1: Tento týden taky záchranáři zasahovali na dole Jeremenko. Uvízli tam v podzemí dva zaměstnanci. Velký zájem je pořád o báňské potápěče. Mají speciální výcvik. Kromě nejmodernější techniky tady můžeme vidět i vzpomínku na takzvané orlické vraždy. Právě ostravští se tehdy na jejich objasnění výrazně podíleli.
7: Na vraždách určitě byli tady, jako můžete vidět tady staré masky. Paradoxně oni jsou ještě furt funkční.
1: A jsou původní z té doby?
7: Jo, jsou původní z té doby, jo, opravdu. Máme tady ještě které historické pamětníky, kteří tam na těch vraždách byli.
8: Tady vlastně je hráz, tam se jim napustí plyn, oni vezmou, odebírají vzorky, robí rozdíl.
1: No a tady jsme v chloubě báňských záchranářů ve cvičném poligonu, kde se dá nasimulovat nulová viditelnost, mlha, vysoká vlhkost vzduchu a vypadá to tady téměř jako dole v šachtě. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu

0: nové víkendové vysílání, tak to skvěle zní Tom Jones. Za malý okamžik krátké zprávy a v nich povíme, že Český Těšín od zítřka postupně uzavře části několika chodníků ve městě. Detaily přidá Tereza Hájková. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministerstvo obrany chce mít novou koncepci české armády hotovou v říjnu. Podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD teď její dokončení závisí na schválení státního rozpočtu na příští rok vládou. Česko by v něm mělo vydávat na obranu nejméně 2% HDP a splnit tak alianční závazek NATO. Více podrobností ve zprávách v 9 hodin. Nová náves v Úvalně na Bruntálsku má platné stavební povolení. Skončily tak 2 roky příprav a obec může začít vybírat firmu, která nové veřejné prostranství postaví. Náves vznikne v místě současného dvora historické Richty ve středu obce. Hotová musí být podle nezávislého starosty Radka Šimka do poloviny příštího roku. Český Těšín od zítřka postupně uzavře části několika chodníků ve městě. Důvodem jsou výkopové práce pro novou optickou síť. Omezení se postupně dotkne ulic Komenského, Studentská, Ostravská, Komorní a Frýdecká. Konkrétní termíny uzavírek najdete na webu města. Práce skončí na konci října. Od neděle 30. srpna budou autobusy na zastávce Frenštát pod Radhoštěm u škol zastavovat na jiných stanovištích. Zastávky u mostu a rozcestí Horečky zaniknou, uvedl to krajský koordinátor dopravy. Cestujícím při orientaci pomůže nové informační značení. V Chorvatsku při pátečním pádu malého letadla zemřeli 2 Němci, uvedla to agentura DPA. Ultralehký letoun s německou registrační značkou letěl z Olomouce. České ministerstvo zahraničí už předtím uvedlo, že na palubě nebyli Češi. Letoun se zřítil zhruba 60 kilometrů od přístavního města Zadar v Národním parku Paklenica. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne jen přechodně přibude oblačnosti.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A taky písničky, které nestárnou. Za chvíli Hana Zagorová, Ahoj léto, a právě teď Michal David a Perpetuum Mobile. U mikrofonu je Lukáš Kaňa. Přeji vám krásný

0: Je rozlehlá, má zdi nahladané nejen zubem času a i přes věk několika staletí musí vypadat stále k světu. O čem je řeč? Pozveme vás na zříceninu hradu Hukvaldy. Co všechno údržba a péče o ní obnáší, vysvětlil redaktorce Petře Štrimplové kastelán Miroslav Biter.
1: Je to velká zřícenina hradu a když člověk začne vlastně pracovat na jejím začátku a dojde na konec, tak vlastně zase může pracovat na začátku. Hodně práce se tady dělá prostě systematicky, řada projektů, která tady probíhá právě na záchranu toho hradu nebo udržení té ruiny. Dělají se tady vlastně i práce ošetřování různých zastřešení. Budeme řešit tady dřevěnou střechu na kapli, protože z té severní strany už je vlastně hodně opotřebovaná. Budeme dělat projekt na obnovu té střechy. Snažíme se udržovat hrad v nějaké čistotě, kondici, tak abychom mohli být hrdí na to, že je to jedna z největších zřícenin a navíc, že je pěkně uklizena.
2: Připomeňme, jak staré jsou vlastně ty hradní zdi.
1: Hrad je velký a procházel vlastně stavebním vývojem od konce 13. století až po 17. století, takže má odžito.
2: Kromě povětrnostních vlivů, co tomu kameni škodí?
1: No, hodně ty náletové dřeviny a pak různé invazivní rostliny, jako je třeba břečťan.
2: A s tím vy si umíte poradit, protože koukám na ty hradby, ty jsou čisté.
1: Tam, kde jsme mohli, tak se to očišťuje právě od toho břečťanu, tam, kde máme jistotu, že to hradní zdivo bylo dobré. Tam, kde se to do jisté míry, nechci říct zanedbalo, ale nechalo prostě prorůst tím břečťanem a hrozí to, že by nastala nějaká destrukce toho zdiva, tak se to musí nechávat a vlastně pak projektem a dalšími postupy řešit tak, aby to bylo všechno zachované a přitom ten břečťan se třeba časem odstranil. Navíc musíme brát v potaz i vegetační období, kdy tam hnízdí ptáci a podobně, takže vlastně máme jaro, podzim a dle nějaké domluvy.
2: Spousta práce zabere sekání, protože zřícenina je opravdu rozlehlá a máte pažit.
1: Máme pěkný trávník tady, ale říkám, začíná se sekat na začátku, na konci, mezi tím to zase naroste, záleží i na množství srážek, jak té trávě se daří.
2: Zmiňovaná kaple svatého Ondřeje, dřevěná střecha, co tam je? Šindel. A budete dávat znovu?
1: Je tam šindel a bude zase šindel. Musí se to natírat, starat se o to, průběžně měnit, i tak střecha má prostě nějakou životnost a pak je nutná kompletní třeba obnova.
2: Z Hukvald, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Kluzo ve víkendovém vysílání a za malý okamžik Petr Spálený.
1: Počasí.
0: 8 hodin k tomu 45,5 minuty, teď zase pohled do meteomapy Moravskoslezského kraje. Například Nové Heřminovy teď hlásí teplotu kolem 13 stupňů Celsia, Opava necelých 17 stupňů na teploměru, Osoblaha je na tom zhruba podobně. Na Ostravsku se teplota pohybuje mezi 14 a 16 stupně Celsia, Rýmařov 14,5 stupně na teploměru, Světlá Hora 14 stupňů, Vítkov 15,5 stupně Celsia a na Praděru právě teď rovných 6 stupňů. Jaký je výhled? Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Během dne jen přechodně přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Nedělní tipy dodáme už za chvíli. Pozveme vás v nich na hrad i na lekci jógy na střeše. Počkejte si, podrobnosti tady u nás ještě do 9. hodiny.
2: Křížem krajem míří na Prašivou. Vydejte se v pátek 28. srpna na chatu Prašivá a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na další společné zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Prašivé si můžete přidat další a přiblížit se tak atraktivním cenám, turistickému vybavení, pobytům na horách nebo hlavní výhře, kterou je jízdní kolo. Na návštěvníky čeká bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará písničkářka Kači. Připraveny budou také zábavné aktivity pro děti, soutěže a kvízy. Ať už jste vášniví turisté, nebo si chcete jen udělat pěkný výlet. Prašivá bude 28. srpna ideálním cílem. Přijďte si užít Beskydy, načerpat letní energii a stát se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Těšíme se na vás na Prašivé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germenis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je neděle 23. srpna a kam dnes vyrazit? Spolu s historikem Zdenkem Kravarem si dnes mohou zájemci projít opavský městský hřbitov a dozvědět se více o opavských podnikatelských rodinách z meziválečného období. A sraz je u hlavní brány hřbitova v Otické ulici v 17 hodin. Ve stejný čas, tedy v 5 hodin odpoledne, začíná další koncert v rámci karvinského kulturního léta. Zazní směr rocku, popu a funky, a to na Masarykově náměstí v Karvině. Freštátu. A do třetice, také tedy od 17 hodin, se bude cvičit yoga na střeše City kampusu Ostravské univerzity. Lekce budou zaměřeny na dech a asány podporující lymfatický systém a termoregulaci. No a na hradě Sovinci na Bruntálsku se můžete zúčastnit nevšedních prohlídek, při kterých se dozvíte mnohé z pověstí a nahlédnete do tajemných koutí zákoutí hradu. Hrad Sovinec je dnes otevřený od 9 do 18 hodin.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Nová koncepce armády České republiky má být hotová v říjnu. Valašské Meziříčí chystá přestavbu areálu bývalé Křižanovy pily. Srub Petra Bezruče v Ostravici se dnes otevře veřejnosti. Obloha bude většinou polojasná a naměříme do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu. Řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj aktuální úkol při první tiskové konferenci ve funkci v prosinci minulého roku. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
2: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
0: V květnu novou koncepci představil ministr obrany předsedovi vlády Andreji Babišovi z Hnutí ANO. Ten k ní měl několik připomínek. Jednat o ní začala v červnu i Bezpečnostní rada státu. V Ostravě Mariánských horách začíná oprava frekventovaného kruhového objezdu na ulici Novoveská. Potrvá do čtvrtka 27. srpna. Stavební práce provoz úplně nezastaví. Řidiči by ale měli počítat s komplikacemi.
3: Silničáři vozovku ofrézují a pak na ně nanesou nový povrch. Během oprav bude doprava vedena kyvadlově vždy v jednom pruhu. Na hladký průběh budou na místě dohlížet strážníci městské policie. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Valašské Meziříčí pokračuje v přípravách na přestavbu areálu bývalé Křižanovy pily. Radnice teď dolaďuje podmínky s architekty, aby se mohlo začít projektovat. V areálu má vyrůst autobusový terminál pro 16 autobusů, parkovací dům pro asi 180 aut a nová budova městského úřadu, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
4: S vítěznými architekty i s autory dalších dvou oceněných návrhů teď intenzivně jednáme. Chceme skloubit jejich představy se skutečnými potřebami města Valašského Meziříčí. Do konce roku bychom mohli podepsat smlouvu na projektovou dokumentaci. Vzhledem k rozsahu díla však nechceme nic uspěchat.
0: V Ostravici bude dnes od 10 do 16 hodin otevřený pro návštěvníky srub Petra Bezruče. Je to jedna z expozic Slezského zemského muzea, které památku získalo jako součást Bezručova dědictví. Obytnou část se podařilo zachovat v původní podobě. Dřevěný srub bývá přístupný v neděli, ale v nepravidelných termínech.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, během dne jen přechodně přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte maximálně 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Porubě v ulici 17. listopadu u areálu domova Slunečnice srazilo osobní auto chodce. Právě teď tam zasahují záchranáři. Počítejte s omezením provozu. A pokud víte o dalších problémech na cestách, zavolejte nám. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na výstavě v Třinci se můžete vrátit o desítky let zpátky a připomenout si hračky, školní pomůcky, fotoaparáty a další předměty z éry socialismu. Do Třince vás vezmeme hned z kraje hodiny víkendového dopoledního vysílání. A v čítárně nás čeká setkání s inspirativním básníkem, plus přidáme další díl seriálu Poklady z muzejního depozitáře.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: U mikrofonu Lukáš Kaňa, přeji vám krásné dopoledne a chystám písničky Petra Muka, Sinead O'Connor, Dalibora Jandy anebo Petr Janů, také s Petrem Jandou. Jedeme dál, zkrátka a dobře, 4,5 minuty po 9. hodině.

0: Chcete si zavzpomínat na hračky z dětství nebo si připomenout, jak vypadal Třinec před mnoha desítkami let? Právě to nabízí výstava Toto letí, kterou připravilo Třinecké muzeum k 95. výročí povýšení Třince na město. Exponáty na výstavu darovali obyvatelé města a s průvodkyní Lucí Kenžurovou si je prohlédla naše redaktorka Iva Havlíčková.
1: Na výstavě Toto letí, který exponát tady máte nejradši, který vás tady zaujal? Já se třeba dělám tady proutěný kočárek, samozřejmě tehdy se v takových kočárcích vozili děti nízko položených. Myslím si, že dobře pérovali, jestli můžu vyzkoušet zlehka. Dobře péruje.
2: Kočárky jsou určitě oblíbené exponáty a neméně oblíbené jsou samozřejmě hračky. Tady v téhle vitríně jsou to retro hračky a můžete si tady připomenout opravdu věci, které jsme jako děti mívali v pokojíčcích, se kterými jsme si hráli.
1: Tak možná tuto kachničku jsem měla, teď mi to ťukám. Ty kostky taky samozřejmě dřevěné, ty se skládaly potištěné obrázky. Ano, lampiony, tak to je samozřejmě. S těmi se chodilo do průvodu kdysi, prasátko šetřící. Poznávám tady i kousek svého dětství.
2: A úplně stejně to mají návštěvníci. Přijdou a takhle si ukazují, je, to znám, to jsem viděla, to mám. A další vitrina z druhé strany možná taky stojí za zmínku, protože tady je vlastně připomínka toho, že ve spoustě domácnostech kdysi si tatínkové nebo dědečci, možná i maminky, sami vyvolávali fotky. Tady jsou ty potřebné věci, které k tomu měly v koupelnách.
1: Muselo se pořádně zatemnit okénko.
2: Aby si mohli tu fotku vlastně vyvolat. A mělo to úplně jiné kouzlo než dnešní fotografie, kdy jich máte stovky tisíce v telefonech. Máte jich tam jako hodně z každé události, ale třeba už se k ním nikdy nedostanete. Ale tady tyhle ty pracně vyfocené, kdy dokud je nemáte v ruce, nevíte, jak na ní vypadáte, tak tyhle určitě mají svoje kouzlo a do dneška si myslím, že spousta lidí se k ním vrací, což se možná dnešním fotkám nestane.
1: No, listuje se starými alby.
2: Zajímavá připomínka je samozřejmě fotografie. Staré fotografie mají všichni rádi a na nich hledáte to místo, hledáte, kde to bylo, jak to vypadalo třeba před rekonstrukcí, tak jak to známe dnes. Různě se změnily ulice, třeba ve městě některé byly vybudovány nově, nebo spíš cesty, komunikace, spousta samozřejmě budov je rekonstruovaných, takže dnes vypadají jinak, takže tady si je můžete prohlédnout v té době, jak byly vystavené a jak vypadaly.
1: Ano, tady jsme přišli k těm fotkám, tady zřejmě školka na procházce.
2: Na procházce, ano, tady je právě to staré město, ještě vidět, dokonce na některých fotografiích jsou ještě místa, kde teprve se bude něco budovat, že tady ještě třeba některé domy, které známe, nejsou ani ještě vybudované.
1: Série černobílých fotografií.
2: Staré auta, staré autobusové stanoviště, je tady k připomínce z města opravdu hodně. Průvod na 1. máje, kolotoče, tak jak možná si taky moji vrstevníci ještě pamatujou.
1: Dokdy bude výstava Toto letí v Třinci, v Třineckém muzeu k vidění?
2: To vám řeknu raději přesně, bude k vidění do 31.3.27.
1: Upřesňuje Lucie Kenžurová, z Třince Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vasilios Chaleplis je ostravský básník, hudební producent, dramaturg a ředitel knižního nakladatelství. Stojí i za mezinárodním literárním festivalem Inverze, který se uskuteční příští týden v Ostravě. K mikrofonu jej pozvala kolegyně redaktorka Dagmar Misařová.
1: Dobrý den, pěkně vás zdravím. Vítejte u nás v rozhlase.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jak vám říkají přátelé, když jste Vasilios?
2: Nejčastěji Vašku. To je taková asi nejinkluzivnější varianta. Dobře vyslovitelná pro všechny.
1: A co děláte pro to, aby si vaše jméno i příjmení dobře všichni zapamatovali? Jste Vasilios Chaleplis, čili to je řecké?
2: Ano, ano, tatínek je Řek. Já proto nedělám asi nic, možná bych měl dělat trošku víc. Často se potýkám s tím, že lidé vidí nějakou zradu v mojem příjmení a furt ho komolí. A já už jsem se na to docela zvykl, tak aspoň toho Vaška tlačím, ať mě oslovují familiárně, že je to pro ně jednodušší.
1: Můžu vám říkat, Vašku.
2: Určitě, určitě.
1: Tak Vašku, jste básníkem, hudebním producentem, dramaturgem, editorem a poprosila jsem vás, abyste vzal do dnešní čítárny svou prvotinu, která hned zabrala. Tento váš básnický debut jste pojmenoval
2: Flavedo.
1: Proč?
2: Protože mám rád libozvučná slovíčka a flavedo je část citrusu a citrusy se motivicky opakují v té knize. I na obálce je kůra citrónu a flavedo je botanický pojem, který se týká svrchní vrstvy. Ta žlutá plná silic, tak to myslím, že je flavedo. A albedo je naopak, když oloupeme mandarinku nebo citron, tak ta vnitřní vrstva je bílá, tak to je albedo. A flavedo je právě ta žlutá nebo ta oranžová u pomerančů.
1: A ve vašich verších je potom i libido.
2: Libido ne, to už jsme samozřejmě v jinačích sférách, ale věřím, že někomu může se libido stimulovat čtení moje poezie.
1: To by bylo dobré. Vydal jste tuhletu knížku v nakladatelství Wigwam, toho jste ředitelem. Mm-hmm. Je opravdu půvabná i do ruky. Kdo je autorem ilustrace?
2: Terka Ignácová a ta knížka vznikla tak, že se ozvala do našeho nakladatelství, že by ráda dělala magisterskou práci na oboru kniha a video. Myslím, že to tam je tak spojené. A my jsme zrovna neměli ve frontě žádný rukopis a mně by to přišla škoda, aby Terka musela třeba do jiného nakladatelství nebo někam jinam, tím, že studuje na Ostravské a my jsme taky Ostraváci. Tak jsem si řekl, tak pojďme vydat moji poezii, já už toho mám několik stránek napsaných, tak se to tak hezky spojilo.
1: Ještě, že se Terka ozvala.
2: Přesně, to na původní intence byla mít magisterskou práci.
1: Takže svou prvotinu jste pojmenoval Flavedo, zalistovala jsem na stranu 16-17, tady je od Terezky ilustrace a vy byste mi přečetl?
2: Já vám přečtu báseň z takového cyklu, který se ve sbírce nachází a jmenuje se tak vtipně lehce Moravsko-skleslý kraj. Na fasádu domu, do kterého nejde vstoupit, někdo namaloval platónská tělesa v pohybu. Podobně jako v GTA jsou i v Ostravě vchody pouhou iluzí volby. Těžní věž, trčící zpoza hotelového domu Jindřich, vypadá jako velká uřvaná R ve větě Pruh srsti Ridgebacka roste v protisměru.
1: Vy jste mi říkala, že bydlíte u hotelového domu Jindřich.
2: Bydlím a je to bezútěšný pohled na barabiznu. A ten cyklus, který jsem četl, to jsou 4 básně, tak více nějak bilancují tu socioekonomickou realitu Ostravy, která je místy bezútěšná, místy nadějeplná, ale zrovna v téhle básni jsem chtěl zachytit i nějakou si hravost a schopnost nějak jinak přistupovat k věcem, které třeba vypadají v realitě špatně. Takže třeba tím dětským pohledem se můžu na tu těžní věž dívat jako na velké písmeno R a představovat si další různé významy a konotace, které mě k tomu napadnou.
1: Za tento váš básnický debut jste byl nominován na cenu Jiřího Ortena a také na Moravskoslezské kulturní ceny Jantar, ale protože jste spolu založil také kulturní platformu a ta se jmenuje Harakiri. A dál?
2: My už používáme hlavně jenom Harakiri, ale Čurakami taky to bylo ještě.
1: Harakiri, Čurakami?
2: Ano.
1: Tak teď už jenom Harakiri.
2: Jo, protože to druhé slovo je sprosté a my jsme ho používali z takové mladické spupnosti a z takového pocitu trošku šokovat a to samozřejmě už jako potom zvykem ustupuje tenhle záměr, takže my jsme to pak upustili a už se z toho stalo jenom Harakiri. Ale pořád ten přídomek tam je.
1: Když jste spolu založil Harakiri, tak jste potom také vydal sborník autorských děl mladých talentovaných literátů z celé republiky.
2: Ano, my jsme s Adamem Tomášem, myslím, že váš kolega pracuje tady v rozhlasu, a s Honzou Dvořákem a ještě s Markem Sloninou, tak jsme sformovali Harakiri, v rámci kterého jsme pořádali literární večery pro nezavedené autory. My jsme těch večerů udělali poměrně hodně od roku 2017, a protože jsme během těch večerů narazili na spoustu talentovaných mladých autorů, neobjevených, tak bylo na snadě, že se pokusíme jejich dosud nevydané věci vydat. A vznikl sborník, který čítá zhruba 33 autorů, autorek, a to byl náš první publikační zářez, to jsme přes kamaráda v Olomouci vydávali, ale tam jsem se poprvé seznámil s tím nakladatelským procesem editorským.
0: K rozhovoru s básníkem Vasiliosem Cheleplisem, organizátorem literárního života v Ostravě, se ještě vrátíme, a velmi rádi, hned po písničce od Laury Brennigan.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: ukázat nejen z nějakého přívětivého pohledu, ale i třeba z toho negativního, že si tam nesnažíme nic přikrášlovat, ale primární jako intenci je vytvořit nějaký takový bedekr zážitkový, kde jsou místa, která lidé v Ostravě nebo na Ostravsku, když přijdou, tak mohou navštívit a podívat se tam. A my k tomu vždycky ke každému tomu místu jsme udělali super fotky, které dělala Janča, teď už Dvořáková, na analogie fotila. A my jsme ke každému místu napsali nějakou historii nebo nějakou vtipnou glosu. A ta kniha se vlastně docela uchytila, stal se z ní na naše poměry bestseller a byl vlastně můj první, ale myslím, že i kluku, spisovatelský zářez.
1: A ta místa jste volili podle svého srdce?
0: Taky, a zároveň jsme si udělali normálně klasicky Excelovou tabulku, že jo, tam jsme si napsali, co bychom mohli napsat. Všechna místa nejsou úplně jako turisticky atraktivní, ale my jsme tam chtěli ukázat, že se tam třeba dá jít, je to třeba zakázané jako na přívozkou haldu, ale že když to člověk riskne, tak se před ním objeví krásný výhled. Ale jsou tam i takové docela kontroverznější místa, třeba Ostravice, textilie, která tam byla nafocená jako ruina a už v dnešní době to neplatí, že už je zrekonstruovaná a už se nějak začleňuje do té infrastruktury městské. Takže tam jsou i takovéhle příběhy. Samozřejmě jsou tam místa, i která třeba zanikla, jako jsme tam dali, myslím, že non-stop v Baníku, tak ten už myslím, že neexistuje. Takže prostě to je úděl cestopisu nebo bedekru.
1: Vašku, jste také spoluzakladatelem literárního festivalu Inverze a teď už jsou přípravy v plném proudu, protože Inverze začíná kdy a kde?
0: Začíná 26. srpna příští týden. Bude se odehrávat na tradičních místech Ostravského centra a kultury. U nás na provoze, kulturní centrum provoz na nábřeží.
1: Na nábřeží?
0: Na nábřeží
1: u Ostravice.
0: U Ostravice, u mostu Miloše Sikory. Tak tam na rohu v kulturním centru provoz, který je vlastně pořadatelem této akce.
1: Tam vlastně probíhal i měsíc autorského čtení.
0: Ano, tam probíhal i mač. Tak tam začíná i 26. srpna. Bude trvat 4 dny. Během těch se bude konat i na dalších místech, jako třeba v centru Pant, nebo ve Fiduci, v antikvariátu klubu Fiducia. A jeden programový bod je umístěný taky do studia G, protože to bude scénické čtení z divadelní hry Petra Šestáka. A letos je festival opět mezinárodní. Kromě českých etablovaných autorů, autorek a literárních objevů se objeví i zahraniční hosté z Velké Británie, Ameriky, ale třeba i Iránu a Austrálie. A bohatý program nabídne plno autorských čtení, debat, workshopů, bude tam i hudba. A takové jako zajímavé programové body budou třeba literární procházka po městě s Petrem Ligockým z knihovny města Ostravy a taky určitě za zmínku stojí novinka, což je sobotní knižní jarmark, který se bude konat zhruba 7 hodin, bude probíhat celou dobu na nábřeží, je zdarma, to znamená, že nemusíte mít koupenou vstupenku na festival.
1: Tak kolikátého?
0: 29. srpna, v sobotu. A v sobotu proběhne i dětský den, tedy taky zdarma. Tam budou číst vlastně dvě autorky, Kateřina Ilnarová, pokud se nepletu, a Marie Mrňávková budou číst pro děti s rodičema. To bude taky zdarma vlastně v rámci Inverze.
1: Vašku, takže ještě jednou zopakujeme, od kdy do kdy, kdy to vypukne?
0: Letošní ročník Inverze vypukne 26. srpna ve středu v kulturním centru Provoz a bude trvat 4 dny až do soboty do 29. srpna.
1: Těšíte se?
0: Těším se moc, jsem samozřejmě nervózní, protože přípravy vrcholí a je to vždycky intenzivní. My jsme přešli na model 4denní, který vlastně jsme s ním začali, že se Inverze konala jenom 3 dny, ale pak jsme přešli na týdenní model, který byl dost náročný, týden jakož musel člověk potkávat s lidma a networkingovat a bavit se a bylo to pak už jako docela náročné. A teď jsme se vrátili k tomu koncentrovanějšímu modelu 4 dnů, kdy to bude nabitek prasknutí a nebude to tak dlouho trvat.
1: Vašku, děkuji moc.
0: Taky děkuji.
1: Ať se v literárním festivalu Inverze vydaří a ať vám se daří. Mějte děkuji. Se hezky. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: S ostravským básníkem Vasiliosem Cheleplisem, který spolu pořádá mezinárodní literární festival Inverze, natáčela kolegyně Dagmar Misařová.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

David Dale ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Další díl rozhlasového seriálu Poklady z muzejního depozitáře vám představí dvě pozoruhodná velkoformátová plátna. Takzvané obrazy z Kunína prezentuje Ostravské muzeum v tajemně nasvíceném příšeří ve stálé expozici. A my si je společně prohlédneme už za malý okamžik. Ale ještě předtím k nedělnímu dopoledni skvělá pohodová muzika. Takto zní divokej horský tymián v podání Žalmana a spol. A nerušený poslech vám s Českým rozhlasem přeje Lukáš Kaňa.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Křížem krajem míří na Prašivou. Vydejte se v pátek 28. srpna na chatu Prašivá a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na další společné zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Prašivé si můžete přidat další a přiblížit se tak atraktivním cenám, turistickému vybavení, pobytům na horách nebo hlavní výhře, kterou je jízdní kolo. Na návštěvníky čeká bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará písničkářka Kači. Připraveny budou také zábavné aktivity pro děti, soutěže a kvízy. Ať už jste vášniví turisté, nebo si chcete jen udělat pěkný výlet, Prašivá bude 28. srpna ideálním cílem. Přijďte si užít Beskydy, načerpat letní energii a stát se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Těšíme se na vás na Prašivé.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak to skvěle zní švédská ABBA ve víkendovém dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Příběhy z muzejního depozitáře.
0: Ukrývají spoustu námětů a symboliky a jejich rozměry berou dech. Takzvané obrazy z Kunína, které ve své stálé expozici vystavuje Ostravské muzeum, jsou dodnes zahaleny rouškou tajemství. I proto, že jejich autor je neznámý. Kunsthistorička Monika Pígerová je představila Petře Štrimplové v dalším dílu našeho letního seriálu.
2: Takzvané obrazy z Kunína jsou součástí stále expozice Ostravského muzea. Kunsthistorička Monika Pígerová.
3: Tvoří jeden soubor, původně vlastně byly tři, v Kunině se nacházely tři tyto obrazy, z toho dva jsou dnes v Ostravském muzeu a nesou výjevy rozloučení s rodiči a návrat ztraceného syna.
2: Oni jsou velkoformátové, jak ano. Se na ně koukám, zabírají podstatnou část expoziční místnosti. Máte to nasvětlené, aby si člověk byl schopný prohlídnout celou tu scénérii.
3: Já bych řekla, že rozhodně ta jejich velikost zaujme na první pohled, jsou opravdu monumentální, přes 2 metry na šířku. Oba ty obrazy vychází z grafických předloh. Vlastně byla to běžná praxe, grafické předlohy sloužily malířům k zobrazování. Takže pokud bychom se podívali na tu grafickou předlohu od Nicolase de Bruyna, ten obraz tu předlohu dost kopíruje. Každopádně u toho rozloučení grafická předloha vychází z Klanění tří králů. A právě v pravé dolní části obrazu, kde bylo na grafice vyobrazeno to klanění, tak nyní můžeme vidět skupinu postav, kde se otec loučí se svým synem v doprovodu nějaké skupiny zbrojnošů, jezdců. Ono u toho obrazu je zajímavé, že my úplně přesně nevíme, jestli je to rozloučení se synem, anebo je to vlastně návrat a shledání.
2: To znamená, z reálí toho Kunína tam není opravdu asi nic.
3: Ne, ty obrazy vlastně pochází z Hohenemsu, obrazové sbírky, a do Kunína se dostali někdy v polovině 19. století a byli tam do 50. let 20. století.
2: Myšleno na zámku.
3: Ano, na zámku byly v jídelně. A vlastně v těch 50. letech se potom v rámci poválečných svozů dostali do Ostravského muzea.
2: Pocházejí z které doby?
3: Byly vlastně namalovány v roce 1608.
2: A autor?
3: Autor je neznámý.
2: My se ještě podíváme na ten druhý obraz. Oni jsou k sobě tak zády v té expozici. Ten je určitě malovaný taky podle předlohy. Ano. A které to místo stojí za pozornost v rámci celé té kompozice?
3: V samotném středu obrazu můžeme tam vidět takového prostého muže v otrhaných šatech mezi skupinou prasat. Právě toto místo je místo, které bylo asi v roce 1620 přemalováno. Původně se tam nacházelo děvčátko, tak bychom to viděli právě na té grafické předloze. A je to právě proto, protože objednavatel obrazu, hrabě Kašpar z Hohenemsu, měl problémy se svým marnotratným synem a právě na základě tohoto on zřejmě nechal ten obraz doplnit tady tímto výjevem jako nějaké mravní ponaučení. No a potom ještě zajímavým místem je na pravé straně vlajka, která je zavěšená na hospodě, a tam můžeme vidět zobrazení právě znaku rodu Hohenemsu, na kterém je zlatý kozorožec na modrém poli. A vlastně nad ním je ještě zobrazena Panna Marie s Ježíškem.
2: Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravští báňští záchranáři se po konci těžby chtějí prosadit v pozemním stavitelství. Soud odmítl plošné sledování lidí. Hnutí ANO to i nadále prosazuje. Uvalno na Bruntálsku bude mít novou náves. Počasí dnes bude polojasné s teplotami do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Ostravští báňští záchranáři hledají další možnosti uplatnění. Po konci těžby černého uhlí se chtějí více prosadit v jiných odvětvích průmyslu, potvrdil to ředitel hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě Josef Kasper. Výhodou je podle něj speciální technické vybavení, využití potápěčů anebo znalost práce v těžkých podmínkách.
2: Teď jsme se začali zajímat o pozemní stavitelství. Hlásíme se na výběrové řízení metra trasy D. Teď třeba děláme kolektory v Brně a tak dále. Takže ta transformace probíhá, soustředíme se právě na to pozemní stavitelství.
0: Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat loni označil Nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil. Zatím ale ke změně nedošlo. Nová náves v Úvalně na Bruntálsku má platné stavební povolení. Skončily tak 2 roky příprav a obec může začít vybírat firmu, která nové veřejné prostranství postaví. Náves vznikne v místě současného dvora historické Richty ve středu obce. Hotová musí být do poloviny příštího roku, říká nezávislý starosta Úvalna Radek Šimek.
3: Nově tady bude žulová dlažba, budeme si tady trošku hrát s vodou, bude tady samozřejmě mobiliář, nějaký posezení stoly, zeleň, taková venkovská i nějaké stromy větší, ale primárně, aby ta plocha byla pochozí a té zeleně tu nebude až za stoly. Holubník tu máme plánovaný, prostě venkovská plocha.
0: V Rožnovské galerii Kostnice začala výstava jednoho z nejvýraznějších českých fotografů Ivana Pinkavy. Fotograf si prostor vybral sám a při výběru fotek zohlednil i to, jak budou v Kostnici působit.
4: Než se fotograf Ivan Pinkava pustí do instalace, hledá na prostoru hlavně nedostatky.
5: Když začínáte dělat výstavu, tak především si uvědomujete všechny necnosti prostoru, protože to je to, co vás velmi limituje.
4: Proč by lidé měli galerii navštívit, vysvětluje kurátor výstavy Štěpán Mikulenka.
6: Protože je to zajímavé střetnutí architektury, která je, dejme tomu, z dob minulých a střetává se se současným uměním právě v podobě fotografií Ivana Pinkavy. A myslím si, že tenhle střed je právě to, co je na tom zajímavé.
4: Výstava potrvá do 27. září. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, během dne jen přechodně přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte maximálně do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále v Ostravě Porubě v ulici 17. listopadu. U Lidlu se vyšetřuje srážka chodce osobním autem. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Pochoutkový rok.
7: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochockému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, člověče? Jo, ráno jsem na takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle, já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně, jo. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda, jako jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě ku kojení chuti stačí opravdu zubnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad, jako, nemám hlad typu, jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím.
1: No, vidíš.
0: A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A to, o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoří v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále miluju. Takže my jsme, dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať do mrazáku nebo v chladňáku, tak vemte, rozemelte, dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtěžkou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, teď to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě?
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambor a dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalejeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: To je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Namleto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měli Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštili na Worcester. Přidám trochu garumu, což je jako vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem. Vydatně. protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak tam to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek, pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180, 70. Uvidíme.
1: Je to tam ještě další půl hodinu, hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
2: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového, teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
2: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou patrně, protože brambory už jsem vařil hodně osolený vodě. Worcesterskou omáčku, asi 10 štěchů. Ocet, lihový kvasný, asi lžici. A lák z vodouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak dvě lžíce.
2: Rošleháme. Můžeme tady tu emulzi, když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
2: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. To jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až se nám dopeče vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková... Tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
2: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Jo, to asi bude ono, no.
2: Kou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
2: Pojď, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
2: já to držím. To si potrošku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
1: Mm-hmm. Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to, máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochoutkovýrok.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, v pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
2: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky a dobrou chuť.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí. U zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů. Těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete

0: Jděte na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Nebo se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Dobrý
2: ahoj,
0: Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi,
2: a byla to, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záměru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovaly. Několikrát se opakovaly. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát, a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v brněnském divadle, ve státním, nynějším národním, a to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci, a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Brambora. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělal jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je
2: tak hezký. To bylo hezký. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i Vlastě Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, že ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto to vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší kárné senáty letos více. Dívčí hrad na Bruntálsku nainstaluje zpomalovací prahy na silnici nedaleko tamní školky. Obyvatelé Nového Jičína budou hlasovat o projektech v participativním rozpočtu. Obloha dnes bude polojasná a naměříme do 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Vítá vás u nich Tereza Hájková. Za první letošní půl rok řeší vrchní soudy více kárných žalob než za celý loňský rok. Pochybení soudců, státních zástupců a nebo třeba exekutorů a notářů posuzují od loňska vrchní soudy v Praze a Olomouci. Nově se taky lze v řízení odvolat. Pak případy řeší Nejvyšší soud a nebo Nejvyšší správní soud. Pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková.
4: Nová úprava se zatím aplikuje jen krátce a odvolací kárný senát dosud projednával jen několik případů odvolání podaných ve věcech kárných žalob jiných kárných žalobců. Bylo by proto nezodpovědné a neprofesionální uvažovat o případných změnách systému po tak krátké době od jeho zavedení.
2: Vrchní soud v Praze hodnotil rok 2025 pozitivně. Podle předsedů kárných senátů v Olomouci ale změna řízení neurychlila. Radnice v Dívčím hradě na Bruntálsku plánuje nainstalovat retardéry na místní komunikaci nedaleko mateřské školy. V současnosti obec pracuje na žádosti o povolení pro maximálně 3 zpomalovací prahy. Mají sloužit k usměrnění provozu ze směru od silnice 2. třídy číslo 457, říká nezávislý starosta Dívčího hradu Jan Bezděk. Pokud radnice sežene povolení, retardéry budou hotové nejspíš do konce listopadu.
5: Bylo opravdu několik stížností z řad majitelů rodinných domků i od paní učitelky z mateřské školky. Je to z důvodu, že automobily především teda z kopce jezdí rychle, někdy ta padesátka dodržovaná není a někdy se tam jezdí i dvojnásobnou rychlostí.
2: Mezi 5 projekty na zlepšení života ve městě budou rozhodovat obyvatelé Nového Jičína. Jde o návrhy, které jsou součástí takzvaného participativního rozpočtu. Město na nejlepší projekt vyčlenilo 500 000 korun. Lidé budou mít na výběr mezi vylepšením zázemí u Hyklových vil, bylinkovou zahrádkou ve Smetanových sadech, houpačkou ve Svatomartinské aleji, rozvojem hřiště ve Straníku anebo lepším zabezpečením sportovního areálu na Lamberku. Hlasování bude probíhat elektronicky přes aplikaci Munipolis od 1. do 30. září. Výstavu Imaginarium bratří Formanů v Rožnově pod Radhoštěm si přes prázdniny prohlédli 3 000 lidí. Ve Společenském domě je k vidění 2 měsíce. Čím si výstava lidi získala, říká ředitel Téčka kulturní agentury Jakub Sobotka.
6: Ta výstava je interaktivní, lidi mají na co šáhnout, s čím si hrát, neustále objevují nové a nové věci, které můžou zkoušet, nové úkoly, nové hříčky, které tam Formani nachystali, a hlavně ta věc je výtvarně krásná a zajímavá a pohladí na duši.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, přechodně přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte maximálně 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Orlové v ulici Ostravská u křižovatky s ulicí Slezskou se srazilo osobní auto s motorkou. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tři minuty po 11. hodině se k Tereze připojuje Lukáš Kaňa. Zdravím vás a přeji pohodové odpoledne.
0: v neděli 23. srpna. Pořádnou porci dechovky jsme pro vás připravili a zazní už za malý okamžik. Těšte se.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: A také s písničkami, které nestárnou. O ty se postarají třeba Vašek Neckář anebo Karel Gott. Jen pro vás. Krásný den.

Vážení přátelé, začíná pořad Českého rozhlasu Ostrava pro milovníky dobré muziky a navíc vás chceme tímto pořadem nazvaným Chaloupka strýčka Artura rozesmát. To, abyste si s tím naším rádiem veselým a povedeným užili krásný den a neměli pocit, že je všude všechno šedivé. Vždyť na tom světě je pořád krásně, i když je partnerka hubatá a děcka rozmazlená. Jestli pak víte, jaký je to z pohledu ženy ideální poctivý muž. Tak to je takový chlap, který jde po ulici a najednou na chodníku uvidí pětistovku, úplně volně pohozenou, něčí pětistovku. A ten z pohledu ženy ideální poctivý muž ji sebere a odevzdá doma manželce. Tak jsem nad tím přemýšlel a dospěl jsem k závěru, že takové lidi vůbec neznám. Příjemný poslech Polky, až ti zahrají v podání Zdounečanky, vám všem přeje Artur Kubica, dechovky plná krabica.

A každý všední den ráno u nás v rozhlase vysíláme pořad dvakrát měř, jednou řeš. A jsou to rady všeho druhu, samozřejmě, že většinu těch věcí vy, naši posluchači, znáte, takže vás ničím nepřekvapím, ale třeba se najde někdo, jediný posluchač, který to nevěděl, a z toho mám samozřejmě radost. A telefonoval jsem nedávno s jednou mojí kamarádkou, novinářkou, a ta povídala, že byla doma u babičky a ta babička jí dala kbelík a poslala jí pozbírat na zahradě spadané ovoce a u toho říkala: Artur v rádiu hlásil, že je nutné sbírat spadané ovoce, nenechat ho tam hnít, protože z toho vznikají nemoci a plísně. A ta kamarádka vzala ten kbelíček a šla a v duchu si prý říkala, proč jsem sem dnes chodila, to jsem si chtěla sednout s babičkou popovídat u dobrého vínečka a jenom proto, že poslouchá v rádiu nějakého mudrlanta, tak já abych tady teďkom dřela a ohýbala záda. No a ta babička prý na ní dokonce dohlížela, jestli to spadané hnící ovoce opravdu pozbírala důkladně. Pro nás, co jsme trochu leniví, z toho plyne poučení, dělat hluché, slepé, neposlouchat dobré rady v rádiu. A tady to je příběh ze života. Já myslím, že se v tom někdo určitě pozná. To si stěžuje paní kamarádce a povídá, co mám dělat? Ten můj Pepa se na mě už ani nepodívá jako na ženu. Večer přijde domů a jediné, co řekne, je, co budeme dneska jíst. A ta kamarádka povídá, že měla stejný problém a vyřešila ho tak, že si koupila takový kratičký černý saténový plášť, černou masku, černé podvazky a že když se ukázala manželovi, tak se o ní hned zajímal. A ta smutná manželka, že to také vyzkouší a když se po týdnu potkají, tak ta smutná povídá, vzala jsem si černý saténový plášť, černou masku, černé podvazky. Manžel vešel, podíval se na mě a řekl, čau Zoro, co bude dneska na večeři? A mám pro vás tango Pověz mě táto, já vždycky upozorňuju, že to není jako Pověz mě táto, ale Pověz, řekni mi táto. A hraje to dechovka Svárovanka.

To taková moc smutná až zoufalá paní přijde ke svému doktorovi, který ji zná už spoustu let a povídá: pane doktore, musíte mi pomoci, pořád mám pocit, že slyším kolem sebe nějaké hlasy a představte si, slyším hlasy a nikoho nevidím. A ten doktor jí změří teplotu, tlak, poslechne si dýchání a pak se zeptá: a kdy se vám to stává? A ta paní se zamyslí a povídá: no vždycky, když telefonuju. A teď si představte jinou situaci, jak dva zamilovaní leží po ránu v posteli, přemýšlejí nad tím, jak je jim spolu krásně, jak si rozumí, jak ona chápe ho a on chápe ji, a v té chvíli ten chlapec povídá: Aničko, co kdybych přišel zítra k vám a především tě požádal o ruku. A ta Anička se posadí na té posteli, chvilku překvapeně lapá po dechu a pak zamyšleně povídá: no Václave, víš, já nevím, jestli je to dobrý nápad. Můj manžel by určitě zuřil a mé dvě děti by se určitě smály. Vtip nic moc jako obvykle, ale písničku mám pro vás vynikající a má to název Slunéčko zapadá a je to Valčík od Václava Fefra a hraje to Galánečka a zpívají Alena Konečná, Rapáčová a Kamil Bar-

chodí vám doma žena se zdviženýma rukama? Nic si z toho nedělejte, prý je to normální. To si takhle pozval psychiatr jednu paní na vyšetření a když přišla, tak jí povídá. Byl tady váš manžel a požádal mě, abych se na vás podíval, jestli je u vás doma všechno v pořádku. Prý chodíte večer po bytě se zdviženýma rukama a roztaženými prsty. Můžete mi k tomu něco říci více? A ta paní nejprve vzpomíná, o co vlastně šlo, a pak tomu lékaři povídá. Můj manžel je úplně mimo, pane doktore. To je logické, že chodím po bytě se zdviženýma rukama a roztaženými prsty. Čekám, až mi zaschne lak na nechty. A tady mám ještě lepší vtip. Já ho mám v sešitku s mými zlatými vtipy, takže to jde slon lesem. Musíte si to představit. A najednou ho napadne armáda červených velkých mravenců. Jsou jich tisíce a tisíce. Lezou po něm štípají ho a ten slon se tak nějak otřepe, všichni mravenci popadají na zem až na jednoho jediného takového urputného, který se mu drží na krku a ne se nechat setřepat. A ti ostatní mravenci stojí dole kolem toho slona, všimnou si toho jednoho, co se drží, takže stojí opodál a podobně jako když stojí fanoušci na ochozech Baníku, tak zborově volají: Mravenečku, my jsme s tebou, neopustíme tě, uškrťo, uškrťo. A to přijde rozčílený chlap s takovou oteklou pusou k zubaři a povídá: pane doktore, vy jste mi špatně spravil zub. A ten zubař se chytí za hlavu a řve na celou ordinaci: já, že vám špatně spravil zub? Já? Člověče, že vás huma nebolí. Nevím, kdo to vymyslel, ale jestli se vám to líbilo, zapište si to někam a pak to můžete použít. Já jsem měl před časem kamaráda výstebníku, no kamaráda známého, a ten tam měl svou dílničku, v důchodu jsem tam něco kutil a všechny vtipy, co jsem je v rádiu řekl, tak si je zapisoval v té dílničce na takovou nástěnku u ponku. A ten posluchač byl velice nebezpečný, protože když jsem náhodou nějaký vtip po čase zopakoval, tak mi to hned vytknul v místní restauraci. Tak jsem si na to potom dával pozor. Ale bohužel ten kamarád mi už umřel. Dáme si lidovou písničku Ej lásko a pro chaloupku strýčka Artura a hlavně pro vás to hraje Frýdlantský hudební spolek, tedy parta skvělých amatérských muzikantů. A tady na té nahrávce je diriguje Josef Vráblík, mimochodem výborný hráč na tenor a houslista. A zpívá to Kateřina Pospíšilová.

tady ten vtip mi jednou vyprávěl ostravský herec Pavel Handl. My jsme se často potkávali při koncertech hornické kapely ze Stonavy, kterou pravidelně moderoval několik let. Mimochodem, letos je mu až do 1. listopadu 83 let, pak mu bude víc. A ten jednou na jevišti vysvětloval, jak se chovat, když přijdete pozdě domů z hospůdky. Takže je to poučné. To se baví dva kamarádi a ten první povídá. Ty nemáš nepříjemnosti s manželkou, když se vrátíš domů pozdě v noci z hospody? A ten druhý povídá. Ne, já se s ním vždycky vsadím o 100 korun, že přijdu brzo. A ona má potom velkou radost, že vyhrála. Jako návod to není špatné. A byl jsem se minulý víkend podívat na chodské slavnosti v Domažlicích. Upřímně, tak rychle mi peníze už dlouho nemizely z peněženky, všechno drahé a každý se na vás snažil vydělat. Ale stavil jsem se přitom také na pohraniční rotě na Fulmavě, kde jsem sloužil před 45 lety a jak tam tak stojíte na té louce, díváte se na ty kopce Černého lesa a na ten vzdálený Furt in Wald, tak si vzpomenete na různé zážitky z času, kdy jsme museli na ty dva roky. A měl jsem sebou vnoučka, Pražáka, a tomu jsem ukazoval, kde jsme měli na stanovišti takový piket, takový přejezd tam byl železniční a my jsme tam měli přes cestu kadibudku. A ku podivu ten vnouček při představě, že jsme chodili kadit do kadibudky, tak se tomu velice smál. No tak stane se. A to mi připomenulo tento vtip. To takový lampasácký syneček večer otravuje tatínka a povídá. Tatínku, tatínku, já chci vidět běžet sloníčky. A ten tatínek se ho chce zbavit a říká, už je večer, sloníčci jsou unavení, musí spinkat. A ten chlapeček pláče a říká, tatínku, já chci vidět běžet sloníčky. A ten tatínek lampasák už neví, jak by se toho dítěte zbavil a tak sedne k telefonu a do sluchátka zařve, roto, chemický poplach, masky nasadit a poklusem klus. Tak kdo byl na vojně, tak určitě takovou situaci zažil a ten vtip ocení. Mám pro vás v podání dechovky, plechovky, podhoranky, polečku pro podhoranku. To jsem zvědavý, jestli se vám bude líbit.

A na závěr pořadu Chaloupka strýčka Artura tu mám smutnou zprávu pro všechny dechovkáře. Umřel nám ve věku 77 let minulý týden v pátek kapelník Veselky Ladislav Kubeš mladší, což je pro dechovky obrovská ztráta. Jestli mám dobré údaje,

Tak Veselka vydala, počítejme to od roku 1980, téměř 100 hudebních nosičů plných pěkných písniček, no a to je pro dechovku kus práce. Zatím nevím, kdo tu Veselku teď povede a jestli ji vůbec někdo povede, ale ono se to časem ukáže. Je tam spousta šikovných muzikantů, nechme se překvapit. Takže na závěr to bude Veselka Ladislava Kubeše a jejich valčíková polka nazvaná Moje polka Antonína Pechy a Jaroslava Hájka, tento týden jsem s ním mluvil, je to včelař, ale už včely nemá, říkal, že už na to špatně vidí, tak je věnoval jiným včelařům. No a tu jeho valčíkovou polku, Moje polka, zpívají Ivana Jelínková a Blanka Tůmová. Pěkný den vám přeje Artur Kubica.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším pondělním hostem bude Libor Neuwirth. 27letý lektor a popularizátor etikety pochází z Ostravy a na poli etikety navazuje na Ladislava Špačka. Vedle osobních lekcí a přednášek je populární hlavně na sociálních sítích. Více napoví rozhovor Kateřiny Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Borubská Sorela. V Ostravě každý ví, oč jde. Proslulost památkově chráněné části města, jež vyrostla kdysi jako budoucí centrum poddolované Ostravy, už dávno pronikla za hranice moravskoslezské metropole i kraje. Na podobu 80. let vzpomíná ve svých fajetonech porubské střípky dramatička a spisovatelka Magda Vdovčinová. Dnes v rozhlasovém listování kolem 15:30. Krásné dopoledne přeje Lukáš Kaňa.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Nová koncepce armády České republiky má být hotová v říjnu. Lesy České republiky odhadují podobné škody způsobené kůrovcem jako loni. Dolní Bečva dokončila přestavbu sportovního areálu. Zítra bude převážně polojasno, teploty do 23 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu. Řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj aktuální úkol při první tiskové konferenci ve funkci v prosinci minulého roku. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
3: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
1: V květnu novou koncepci představil ministr obrany předsedovi vlády Andreji Babišovi z hnutí ANO. Ten k ní měl několik připomínek. Jednat o ní začala v červnu i Bezpečnostní rada státu. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva. Říká to za státní podnik Ladislav Půlpán.
4: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou.
1: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdili na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíc teď hrozí na jižní Moravě. V Dolní Bečvě na Vsetínsku dokončili přestavbu sportovního areálu. Práce trvaly rok a vyšly zhruba na 12 milionů korun. Milion z toho dal Zlínský kraj. Areál sice fungoval, ale byl zastaralý. Plechový bufet už nesplňoval hygienické požadavky. Jak se areál proměnil, říká nezávislý starosta Dolní Bečvy Michal Krhůtek.
5: Pokud někdo byl na Dolní Bečvě ve sportovním areálu a přijde tam teď, tak je velmi překvapen tou proměnou. A to už jak od prodejního bufetu. A tím, že tam nově vznikla klubovna, vzniklo tam vlastně zázemí pro sportovní kluby, pódium, takže ta proměna tam je značná.
1: Český Těšín od zítřka postupně uzavře části několika chodníků ve městě. Důvodem jsou výkopové práce pro novou optickou síť. Omezení se postupně dotkne ulic Komenského, Studentská, Ostravská, Komorní a Frýdecká. Konkrétní termíny uzavírek zveřejnila radnice na svých stránkách. Práce skončí na konci října.
2: Počasí.
1: V noci bude jasno až skoro jasno, s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno. Teploty od 19 do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ostravské ulici v Orlové se srazilo osobní auto s motocyklem. Nehoda se obešla bez ranění. Na silnici 1/11 v Ostravě ve směru na Český Těšín narazilo osobní auto do svodidel. Jeden člověk se zranil, na místě zasahují záchranáři. A na dálnici D48 u Českého Těšína havaroval nákladní automobil. Nikdo se tam nezranil.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A 4 minuty po 12. hodině začíná pravidelná hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Telefonujte tedy na číslo 596 11 22 66 a popřejte svým blízkým. Svátek mají všechny Sandry, ale samozřejmě připomeňte přání k svátku někomu, kdo slavil v tomto týdnu nebo bude slavit týdnu příštím nebo následujících dnech, ať si to uděláme pestré a zajímavé. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: První přání v Hudební poště už je připraveno, a to od paní Jarmily Střince. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne i vám, pane Pavle, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní písnička poletí do Frenštátu pod Radhoštěm, kde své krásné narozeniny slaví paní Eva Bordovská. Milá Evi, krásné narozeniny. Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček, každá z nich ať ti přinese jedno z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, radost a hodně lásky. Ať máš vždycky mladé srdce, hodně přátel a žádné vrásky. Dobrou náladu, ať ti nikdo neskazí. Úsměv na tváři, ten ať ti neschází. Ať tě nejmiň do 100 let baví a těší tento svět. K tomu boží požehnání a pohodu v rodinném kruhu ti ze srdce přeje celá tvá rodina a připojují se manželé Lipkovi Střince Dolní Lištné. Zdravíme také tvého manžela Dalibora. Mějte se, pane Pavle, moc hezky a přeji příjemnou neděli.
1: Děkujeme za zavolání, paní Jarmilko, a rádi pošleme písničku od Lucie Bílé a Jana Bendiga.
2: Děkuji.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava telefonuje také paní Maruška, má připraveno přání. Hezké odpoledne.
2: Ještě jednou dobrý den, pane redaktore, a všichni věrní posluchači krásného radia Ostrava. Protože jsem se včera nedovolala, tak bych dnes chtěla poslat písničku a přání našemu bratrovi, švagrovi, manželovi, tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi, Bohouškovi Majdíkovi z Krnova Kostelce k jeho včerejšímu svátku. Milý náš oslavenče, my všichni ti přejem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a panenka Maria Cilinská, ať tě chrání. Milý bratříčku, pozvedni skleničku, my si také nalejeme, na tvé zdraví připijeme. To vše ti za celou velikou rodinu a všechny, co tě mají rádi, z celého srdce přeje sestra Maruš s rodinou. Děkuji vám moc za vyhledání písničky a přeji krásný den.
1: Také děkujeme za zavolání. Mějte se hezky, paní Maruško, a posíláme směs.
2: Děkuji vám ještě jednou. Nashledanou.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Pokračuje hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Máme připravený další vzkaz. Kdo je prosím u telefonu? Hezké odpoledne.
4: Dobrý den, tady Ivana z Poruby. Prosila bych o písničku Kamarádovi.
3: Rádi zahrajeme. Řekněte jméno kamaráda a co byste mu chtěla vzkázat.
4: Ano. Dobrý den. Zdravím všechny posluchače i vás, pane redaktore. Prosila bych o písničku dobrému kamarádovi Pavlu Stříbnému ze Zábřeha u Dolního Benešova. Nazdar Pavle, přeji ti hodně zítřejším narozeninám, hodně zdraví, štěstí a duševní pohody. Teď se už často nevydáváme, ale doufám, že naše kamarádství zůstává nadále. Ještě bych chtěla pozdravit všechny známé a kamarády ze Zábřeha. Děkuji, přeji všem hezký den i vám, pane redaktore, a Poruby Ivana. Děkuji.
3: My děkujeme za zavolání, Ivanko, a rádi pošleme písničku, kterou jste vybrala od skupiny Turbo. Ano, děkuji. Naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: U hudební poště Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte, k dispozici telefonní číslo 596 11 22 66. A u telefonu je paní Michaela. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já bych chtěla dneska popřát našemu strejdovi, panu Josefu Hajdrovi z Kravař, který se dožívá 74 let. Pepičku, přejeme ti celá rodina hlavně zdraví, božího požehnání a velké pusinky posílají Julinka, Barunka, Stelinka, Agátka, Toníček a Edíček a taky Kristiánek. Tak na zdraví, Pepičku.
1: My se k přání přidáváme také, připíjíme na zdraví společně s vámi a pošleme písničku od Karla Gotta, kterou jste vybrala. Mějte se hezky.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další přání i vzkaz v hudební poště je připraven. Kdo pak je prosím u telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anička Zdarkovic. Mě se dožívá pan Alfons Jaroš Zdarkovic krásných 80 let. Zdraví, štěstí, boží požehnání, lásku, spokojenost a všecko to nejlepší mu přeji sestra Heda s celou rodinou a jeho bratr s celou rodinou. A děkujeme za včerajší super akci. A děkuji vám všem za zahraní písničky.
1: Nemáte za čaničko, rádi pošleme. Jarošovský pivovar od Argemy, ano. Který jste vybrala. Hezký poslech i vám. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Další vzkaz už je připraven, a to od slečny Magdaleny, která je právě u telefonu. Hezké odpoledne, Magdalenko.
2: Dobrý den, dnes bych chtěla popřát mé babičce k jejím krásným narozeninám. Milá babičko, přeji ti všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky, spousta šťastných kilometrů v sedle, když spolehlivě, vždy spolehlivě brzdy a pořádný vítr v zádech na každém výletu. Ať ti to pořád tak pěkně jede. To ti přeje celá rodina.
1: Tak celá rodina věřím, že slaví. Posíláme chaloupky pod horama od Čáhlavské šestky a babičce přejeme řadu šťastně ujetých kilometrů. Tak nashledanou, Magdalenko.
2: Děkujeme, nashledanou.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Pokračuje hudební pošta, ve které telefonujete na číslo 596 11 22 66 a přejete si písničky. U telefonu je paní Jarmilka, přejeme hezké odpoledne i vám.
3: Ano, zdravím vás všechny v rozhlase, dobrý den. A já mám přáníčko pro všechny Johanky, které slavili svůj svátek v pátek. A přeju jim teda všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí. A je to teda Johanka Juli, je to z Valašska holčička. A ještě bych přála paní Johaně Kovalové z Moravky, která měla také svátek a před týdnem měla krásné kulaté narozeniny. Takže, milé Johanky, všechno nejlepší a hodně toho zdravíčka a pěkný zbytek léta. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Také děkujeme za zavolání. Také se mějte hezky a tady je písnička Vlasty Redla Vracaja sa dom. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A stále můžete telefonovat do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava na číslo 596 11 22 66 a vybírat si písničky, které byste rádi poslali někomu blízkému nebo známému. My bychom rádi popřáli k svátku všem Sandrám, které tedy oslavují. Věříme, že si svůj svátek užívají a že jim udělá radost i písnička, kterou jim chceme poslat. No a možná Sandrám popřeje další posluchač nebo posluchačka, který se právě dovolal. Dobrý den, tady je Český rozhlas Ostrava, kde je prosím u telefonu.
2: Dobrý den, tady je Trutko z Bohumína.
1: Paní Trutko, my už jsme přímo ve vysílání, tak kterou písničku vybereme?
2: Chtěla bych od Karla Duchoňa Mám rád.
1: Ano, Mám tě rád. Tak, protože už jsme přímo ve vysílání, povězte, komu písničku pošleme.
2: Dobrý den, zdravím vás všechny v rádiu a všechny posluchače. Můj pozdrav letí do Hlučína paní Jarce Pechníkové, která bude slavit ve středu narozeniny. Milá Jarko, přeju ti všechno nejlepší, co se přát dá. Zdraví, štěstí, pohodu, lásku. Zkrátka všechno, co k životu patří, jenom to z toho dobrého, jen to nejlepší. To ti přeje teta Trutka s Tomášem a určitě se přidají tvoje děti a vnuci a maminka Anička. A samozřejmě Petr, manžel. Děkuji vám moc.
1: Děkujeme za zavolání a přidáváme písničku, kterou jste vybrala a chtěli jsme popřát vše nejlepší všem Sandrám, tak je to v jednom balíčku. Mějte se hezky, paní Trutko, nashledanou.
2: Děkuji.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Další vzkaz i zpřání má připravený paní Majka právě u telefonu. Hezké odpoledne. Tak povídejte, prosím, paní
2: Ano,
1: Majko, už můžete.
2: Dobrý den ještě dobrý jednou. Tady volá Majka z Prostřední Bečvy. Chtěla bych nechat zahrát Martě Svakové, která dneska má krásných 65 let. Přeju jí hodně štěstí, zdraví, pohodu. Stále ať je tak čilá jako doposud. Je to opravdu super baba. Tak vám moc děkuji a nashledanou příště.
1: My vám také děkujeme za zavolání, paní Majko. Mějte se hezky a tady jsou bečevanské zvony od Bedřicha Čuby. Mějte se
2: hezky. Děkuji moc.

99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V ostravské cihelní ulici začala výstavba více než 200 bytů. Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší vrchní soud letos častěji. Začíná oprava frekventovaného kruhového objezdu v Ostravě Mariánských horách. Zítra bude převážně polojasno, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Developerská skupina Maverick zahájila v cihelní ulici nedaleko od centra Ostravy výstavbu nové obytné čtvrti. V několika bytových domech má postupně vzniknout 220 bytů. V první etapě stavbaři vybudují 6 domů se 780 byty. Investice do projektu a úprav okolí přesáhne 1 000 000 Kč. Cihelní ulice patří k méně využívaným částem širšího centra. Do od okolní zástavby částečně oddělují frekventované silnice a železnice. Proměnu lokality podporuje také vedení Ostravy. Valašské Meziříčí pokračuje v přípravách na přestavbu areálu bývalé Křižanovy pily. Radnice teď dolaďuje podmínky s architekty, aby se mohlo začít projektovat. V areálu má vyrůst autobusový terminál pro 16 autobusů, parkovací dům pro asi 180 aut a nová budova městského úřadu, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
4: S vítěznými architekty i s autory dalších dvou oceněných návrhů teď intenzivně jednáme. Chceme skloubit jejich představy se skutečnými potřebami města Valašského Meziříčí. Dokonce roku bychom mohli podepsat smlouvu na projektovou dokumentaci. Vzhledem k rozsahu díla však nechceme nic uspěchat.
3: Vrchní soudy v Praze a Olomouci řeší letos více kárných řízení. Ta se věnují pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů. Jen za první půl rok jich v Praze začali řešit 21, za celý loňský rok jich bylo 17. A podobně jsou na tom i v Olomouci. Letos už bylo případů 8, za celý loňský rok 4. Už o rok a půl platí dvoustupňový systém kárného řízení. Jak ho hodnotí na Vrchním soudu v Olomouci, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
5: Z vyjádření předsedů kárných senátů lze pouze stručně uvést, že pokud bylo záměrem zákonodárce zrychlení a zjednodušení kárných řízení, tak k tomuto cíli aktuální právní úprava neodpovídá.
3: Podle ministerstva spravedlnosti je ale zatím brzy uvažovat nad změnami. Dělníci dnes začnou opravovat frekventovaný kruhový objezd v Ostravě Mariánských horách. Jde o okružní křižovatku ulic Novoveské, Grmelovy a Přemyslovců. Doprava tam bude vedena kyvadlově jedním pruhem a provoz budou regulovat strážníci. Řidiči musí počítat se zdržením. Podle mluvčí ostravských komunikací Evy Kyjonkové má oprava trvat zřejmě 5 dní, tedy do příštího čtvrtka.
0: Počasí.
3: V noci bude jasno až skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty od 19 do 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 kolem 321. kilometru ve směru na Brno havarovalo osobní auto. Řidiči musí projíždět se zvýšenou opatrností. Na silnici 1/58 v Plzeňské ulici v Ostravě je kvůli opravě mostu směr na Příbor zúžený do jednoho pruhu. Omezení tam potrvá až do července příštího roku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven, i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
7: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak...
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no, tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v linii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927. No a po 10 letech potom to šlo ale do dražby.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa, jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

kde hrát. Kde se říčka kroutí, kde jsem to měl tak rád.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil, a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to hrozně neutěšeným stavu, a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

Byla si tam, kam si vítr zamanul. A byla si křehká, s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již odmala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu v

0: pátra?
1: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit, a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
0: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
1: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vanička, a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel, a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vanička se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
0: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
1: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo, a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaníčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
0: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
0: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
1: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
0: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
0: Co je nejstarším vybavením na zámku?
1: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře výdelně.
0: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
0: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
0: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
0: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí, a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale

0: je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
2: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
3: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
2: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
3: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
0: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
3: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
0: No tak to je přesný, no tak to je hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme, a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny, v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako, a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře, je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci, a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Díky to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přeci milujeme, tak to cítí František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda chce dál uchovávat data operátorů podle nejvyššího soudu i Evropské unie protiprávně. Oprava kruhového objezdu v Mariánských horách potrvá 5 dní. Městská část Ostrava ji hledá vhodný strom pro letošní Vánoce. Bude převážně polojasno, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce. Zjistil to server iRozhlas. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
2: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
3: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
2: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
4: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
2: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: V Ostravě Mariánských horách začíná oprava frekventovaného kruhového objezdu na ulici Novoveská. Potrvá do čtvrtku 27. srpna. Stavební práce provoz úplně nezastaví, řidiči by ale měli počítat s komplikacemi.
5: Silničáři vozovku ofrézují a pak na ně nanesou nový povrch. Během oprav bude doprava vedena kyvadlově vždy v jednom pruhu. Na hladký průběh budou na místě dohlížet strážníci městské policie. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Nejvíce ho je v současné době na severní Moravě a ve Slezsku, informuje o tom státní podnik Lesy České republiky. Podle něj budou letošní škody podobné jako loni, kdy musela organizace pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj kůrovce sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj rojení na většině území republiky zpomalily deště z posledních dnů. Vzrostlou jedli nebo smrk můžou obyvatelé Ostravy jihu věnovat radnici obvodu, aby ozdobila náměstí o Vánocích. Pracovníci technických služeb se na oplátku postarají o bezpečné pokácení a odvoz stromu. Lidé se také často zbavují přerostlých jehličnanů, které jim stíní za okny nebo zasahují do elektrického vedení, říká mluvčí radnice Ilona Honusová.
6: Hledáme zdravý, souměrně rostlý jehličnan s pěknou a pravidelnou korunou, ideálně vysoký alespoň 10 metrů. Důležitá je také jeho dostupnost pro potřebnou techniku. Pokud bude strom vybrán, odborné pokácení i jeho převoz na místo zajistí městský obvod Ostrava-Jih na své náklady.
1: Počasí.
0: Noci bude jasno až skoro jasno, teploty kolem 10 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno. Teploty od 19 do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/58 v části Kopaná u Frečtádu pod Radhoštěm je kvůli opravě propustku zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Omezení potrvá do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Jsou 4 minuty po 14. hodině a za okamžik se podíváme zblízka na historickou koňskou stříkačku, kterou opatrují v Třemešné na Bruntálsku. Má přes 100 let, zažila nesčetně adrenalinových situací, no a teď si užívá péče pod rukama šikovných hasičů a řemeslníků. A nevynecháme ani historky z historie s Vladimírem Šmehlíkem, přidáme také informace o počasí v telefonátu s meteorologem a přidáme i písničky, které nestárnou. Třeba Láska umí víc, anebo Zvonky štěstí. Už za chvíli. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Klidné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. No a pojďme za červenou krasavicí se spoustou funkčních částí. Jde o historickou hasičskou stříkačku, se kterou při parádních příležitostech jezdí dobrovolní hasiči Střemešné na Bruntálsku. Aby se dostala do akce, potřebuje koňskou sílu a také dobrou kondici, o kterou se ovšem místní příkladně starají. Natáčela tam kolegyně Petra Štrimplová.
1: Pavel Šperl, předseda historického spolku Třemešná a velitel sboru dobrovolných hasičů Třemešné Jiří Chlebek. My jsme spolu v vlastně takové mini hasičské zbrojnici, protože to je čistě jenom stáj pro tuhle krasavici červenou, historickou stříkačku. Velitel hasičů přede mne rozhodil 3 historické fotografie, snímky a my jsme v roce 1904, kdy tato stavba vzniká. Počkejte.
2: A oni a já tu stříkačku asi dostali. Tedy.
1: Spritzenhaus, my jsme vlastně v Sudetech, tady se hovořilo německy, německé obyvatelstvo, takže německý nápis na zbrojnici. Členové v plné polní, všichni v uniformách, to je dorost. Koukám.
2: No, tady mají chlapi, ale to už je škaredé.
1: To jsou chlapi, to už je špatně dochované a dětí v hasičském sboru bylo hodně. Tak kráska nás zajímá, z kterého roku je?
2: Koňská stříkačka z roku asi 1900, protože to je 1904, takže asi v 19. století to muselo být vyrobené.
3: Ano, tyto stříkačky se vyráběly od poloviny 19. století olomouckou firmou, byly tažené 2 koňmi a obsluhovali vlastně tuhle stříkačku 6 až 12 hasičů.
1: Pane Šperl, ty hasiči tady... To, do čeho já bouchám, to je samozřejmě pumpa, ano, čerpadlo, ruční.
3: Pumpa je to ruční čerpadlo, která tahla přes písnici vodu buď z potoka, z rybníku nebo ze studny.
1: Kolik bylo na každém konci chlapů?
3: Nejlépe na každém konci 2 chlapy a mohlo by být další 4, aby se střídali, protože ta práce byla velmi namáhavá a dokázali za minutu vytlačit 200 až 400 litrů vody.
1: Pane Chlebku, ten kůň byl zapřažený kde? Na kterém konci? Stojím já tady.
2: Tu, jo, to ojo tam bylo strčené, že? No a tady se napojili 2 koně. No,
1: 2 koně to museli koně. Tahat.
2: Proto, a že... utáhne to jeden, ale jako 2 to koně si tahali, že?
1: Je ten stroj daný do pucu, když to tak řeknu, funkční, je na tom asi spousta práce a vy říkáte, že je funkční.
2: Funkčně, je funkční.
1: Kdyby vyjel, tak ještě spoustu.
2: Jo, na ukázky jedíme.
1: Takže toho zastane ještě spoustu.
2: Na draží měli ten vlak, tak jsme to tam měli. 120 let. Tak si děcka s tím stříkali.
1: Jezdí vlastně k výjimečným příležitostem tady ukázka, k těmhle svátkům, ukázkám. No a vy se hodíte do gala, máte nějaké historizující uniformy?
2: Ne, ještě nemám to, ještě. Pracuje se na tom.
1: Na tomhle pracujete, takže bude šatník.
2: Už jsem zatím sehnal 3 přilby. No. Jednu mám rozdělanou doma.
1: A nějaké ženské šikovné to spíchnou dohromady?
2: No, jo, určitě. Letos by to už mělo víc.
1: No tak vzor máte. Vy to podle těch historických fotografií byste dohromady dali. I s tím zdobením by to zvládli na hrudi.
2: No, právě, že mi ty přilby chybí. Jinak to se dá udělat. Jakože. Jsou monterky zednické, ty bílé. No. No a to se tam předělá, ty knoflíky.
1: No a ty přilby, kde se shánějí?
2: No to, co mi donesou, to...
1: Kolik jich tu máte už na čekačce?
2: Tu mám 3, jednu mám doma rozdělanou a bracha má jednu renovanou už.
1: Tak zárodek mužstva historickým máme, už by byl.
2: Jo.
0: No a do Třemešné se vrátíme zase za chvíli a o staré koňské stříkačce nabídneme další zajímavé informace.

0: Historická koňská stříkačka, to je cíl dnešního rozhlasového výletu do Třemešné na Bruntálsku. Pečují oni dobrovolní hasiči, kteří s ní jezdí na různé akce. Nejen o historickém stroji si s velitelem sboru dobrovolných hasičů Jiřím Chlebkem a předsedou historického spolku Třemešná Pavlem Šperlem povídala redaktorka Petra Štrimplová.
1: Pane Šperl, tenkrát byla samozřejmě stříkačka nutností pro výbavu každé obce.
2: Určitě. Tehdy požáry byly daleko běžnější než dnes. V chalupách se svítilo svíčkama a petrolejkama, takže od toho vznikaly ty požáry častěji.
1: No co je součástí té stříkačky, aby si to člověk uměl představit?
2: To je ta písnice, právě, které jsme se bavili, samozřejmě hadice. Dole je nasávací koš, který se vlastně umisťoval do zdroje vody. A pak už jenom ty lidské síly na to, aby tu vodu vytáhli.
1: Je tady vlastně kozlík, na kterém sedí voska, aby to přesně někam tak dopravil, a pak jsou tady další sedátka, na kterých mohlo sedět.
2: To jsou právě sedátka pro lidi z toho mužstva, aby u toho požáru byli co nejdřív, protože ty koně přece jenom běžel rychlejc a po těch postranicích tady stáli další hasiči, protože opravdu ta práce byla velmi namáhavá a bylo třeba se u toho střídat.
1: Jedna savice je tak obmotaná takovým stříbrným prýmkem.
3: To renovuju, to si
2: to tady jednou místní hasič, dobrovolník, a ten, co to stará, zalebuje to všechno.
1: Takže takhle budou vypadat i ty ostatní?
3: No, ty jsou díravé, vidíte, jsou prorezlé, oxidované, takové, to se sundává, zalepí. A
1: takže jo, když jedete, se blejská.
3: Jo, ty dvě jsou funkční, ty jsou díravé, právě, že to používáme jenom ty dvě. A to stačí do kádě, že nebo tak.
1: My jsme jeli, když jsme jeli sem na místo k této malé vlastně zbrojnici, tak jsme jeli kolem současné stávající zbrojnice. Ta asi vznikala, pane Šperl, později.
2: Ta vznikla později. Na tom místě byl bývalý ovčin a tady tohle vznikla až vlastně ve 30. letech minulého století.
1: Pan Chlebek má další historické fotografie
3: tady
1: v rukou.
3: To je z boku, tu máme teď tu klubovnu.
1: Ano, ano.
3: Dole.
1: To jsme u té nové zbrojnice.
3: Ano, v 45. jak to jako otvírali.
1: A vy to lovíte od někud z police, ne, tak spoza vercajku, tu máte krabici.
3: Staré.
1: To je archiv hasičský, jo. Ano.
3: To je moje mamka, teta.
1: Tak u vás je to rodová tradice teda.
3: Všichni, no.
1: Má ta stříkačka vaše koňská, historická, nějaké jméno?
3: Ne.
1: Nemá. Žádná Anča?
4: Ne,
1: Manča?
4: Nemá.
2: Zatím se tak neudalo.
3: Koňka.
1: No. Nádherný kousek vidění i vchodu. Když se vrátíme o nějaký dekády nebo století zpátky, když byla vchodu, tak bylo ouvej.
2: No to určitě bylo ouvej. Hlavně to nestačilo tak na ty požáry, aby to uhasilo úplně. Jo. Bylo to takové, jako bylo to lepší než hasit kýblem vody, že jo?
1: Dá se něčím zachřestit, co nám udělá zvuk, co vám vrže, nebo to máte promazané?
2: No to je tak dobře namazané, že to asi nezavrže. Ne.
1: Pan Chlebek tam vytáhl nějaké součástky. To je co?
3: To
1: je proudnice. Takže představit si, to je jakoby začátek.
3: Spíš konec. A to je sací koš, ten vlastně přijde na tu savici.
1: Opravdu koš? To je proutěná záležitost.
3: Jo, to.
1: No a to znamená, že to mělo jenom nějakou dobu trvání a pak se to muselo vyplést znovu.
3: No.
1: Pořád co dělat, protože je nutná údržba.
3: 10 let zpátky, co jsme to rekonstruovali znova. Jako.
2: To stalo hodně úsilí několika hasičů, jejich dobrovolné práce a spoustu peněz. Zasluhou jejich vypadá tak, jak vypadá dnes.
1: Ona je nějak, kromě těch událostí, k vidění, kdyby někdo jel kolem a chtěl vidět stříkačku?
2: Proto je tady vytvořeno to velké okno, aby kolem jdoucí viděli tento unikát a skvost.
1: Přijďte se podívat. Třemešné, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku. Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
6: Příští rozhlasové lékárně se zaměříme na nádory hlavy a krku, jejich příznaky, diagnostiku, léčbu i prevenci. Téma probereme spolu s doktorkou Zuzanou Čermákovou, lékařkou onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naďa Čvančarová.
5: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

A za chvíli historky z historie. Pozveme na historický výlet do malého městečka nad řekou Odrou, kde se díky železnici proměnilo v jedno z nejdůležitějších dopravních křižovatek Evropy. Už za malou chvíli. Už zase skončí.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připraveny jsou historky z historie a týkají se toho, že když začali poprvé jezdit vlaky mezi Vídní a Berlínem, cestující museli na hranicích mezi Rakouskem a Pruskem z vlaku vystoupit a řeku Odru přejet na pramici. Když počátky rozvoje železnice v Česku nebyly jednoduché, dodnes máme jednu z nejhustších železničních sítí na světě. No a kolega Vladimír Šmehlík vás dnes zavede.

0: Ovšem tenkrát ještě tažený koňmi. Netrvá však dlouho a koně nahradí pára. Píše se rok 1839 a do Břeclavy přijíždí z Vídně první parní vlak. České země od této chvíle už nikdy nebudou jako dřív. Konec konců privilegium na vybudování železné dráhy mezi Vídní a haličskou Bochní získává bankovní dům Šalamouna Mayera Rothschilda už o 4 roky dříve, a to od císaře Ferdinanda I., zvaného Dobrotivého. Nově je tak založena společnost s názvem Kaiser Ferdinand Nordbahn a práce se dají rychle do pohybu. Císařské privilegium Rothschildy zavazovalo k tomu, aby byla celá trať dobudována do 10 let, tedy do roku 1845. Když však železnice dorazí z Vídně až k Lipníku, tak už je 15. srpen roku 1842 a stavba nabírá zpoždění. V rakouském mocnářství je období hospodářské krize a společnost Kaiser Ferdinand Nordbahn, tedy severní dráha císaře Ferdinanda, žádá o prodloužení dodací lhůty. Mezitím na pruské straně do roku 1845 vybudují železnici vedoucí z Berlína až do Hornoslezského Opolí. O rok později je pak podepsána mezistátní dohoda o propojení rakouské a pruské dráhy. Obě železnice se mají potkat v malinkém pohraničním městečku na řece Odře, které se jmenuje Bohumín. Ovšem radní města Bohumína z tohoto nápadu vůbec nejsou nadšení. Z nevědomosti odmítají takovou novinku na svém území, a tak železniční stanice vznikne v polích v sousední vesnici Šunichl, celé 3 kilometry od města. Je 1. května roku 1847 a v nově zřízené stanici s názvem Šunichl Bohumín zastaví první vlak z hlavního města. Ve stejný den přijede vlak Hornoslezské dráhy prince Viléma i do sousedního pruského Anaberku, tedy dnešních Chalupek. Jenže jedna zásadní věc k tomu, aby rakouská a pruská dráha byly propojeny, tady chybí. Z Bohumína do Anaberku totiž přes řeku Odru nevedl žádný most. A tak první cestující na trati z Vídně do Berlína zažívají ne zrovna komickou situaci, když musí z vlaku na jedné straně přestoupit na pramice a po překonání řeky nastoupit do vlaku dalšího. Tento nepohodlný a na počasí závislý způsob dopravy se podaří vyřešit až 3. září roku 1849, kdy je přes řeku Odru postaven železniční most. Radní města Bohumína, kteří tak vehementně odmítali železnici na svém území, najednou nevěřícně hleděli na rychle se rozrůstající osadu kolem železniční stanice v Šunichlu. Z té nakonec vyroste nový Bohumín, který svého starobylého jmenovce časem zcela pohltí. Význam Bohumína jako železniční křižovatky se ještě výrazně znásobí, když v roce 1866 získá belgické konzorcium licenci na výstavbu dráhy Košicko-Bohumínské, která má především propojit železárenské hutě v majetku Těšínské komory a usnadnit tak převoz železa a železné rudy mezi Těšínským Slezskem, Liptovem a Spiší. V roce 1872 je konečně hotovo.
1: Mezinárodný vlak do nejkrásnějšího města Bohumína je připravený k odchodu na kolej první.
0: A Bohumín se stává zásadní evropskou železniční křižovatkou, propojující dráhy vedoucí do všech směrů střední Evropy. A tak je tomu dodnes. Právě tady se potkávají vlaky z Berlína, Varšavy, Vídně, Prahy i Budapešti. A ten starý Bohumín? Ten je dnes malebným historickým předměstím Bohumína současného.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Křížem krajem míří na Prašivou. Vydejte se v pátek 28. srpna na chatu Prašivá a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na další společné zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Prašivé si můžete přidat další a přiblížit se tak atraktivním cenám, turistickému vybavení, pobytům na horách nebo hlavní výhře, kterou je jízdní kolo. Na návštěvníky čeká bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará písničkářka Kači. Připraveny budou také zábavné aktivity pro děti, soutěže a kvízy. Ať už jste vášniví turisté, nebo si chcete jen udělat pěkný výlet. Prašivá bude 28. srpna ideálním cílem. Přijďte si užít Beskydy, načerpat letní energii a stát se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Těšíme se na vás na Prašivé.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Připravena je pravidelná předpověď počasí. U telefonu je Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Marie, jak to právě teď s počasím vypadá?
1: Tak na obloze je trocha kupovité oblačnosti. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 19 až 23 stupni Celsia a vítr fouká většinou mírný, západní nebo jihozápadní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
0: Jaký je výhled ohledně počasí na noc a zítřek?
1: V noc bude většinou polojasná, k ránu skoro jasná, s nejnižšími teplotami mezi 11 až 7 stupni Celsia, v údolích při bezvětří mohou klesnout až na hodnoty kolem 5 stupňů Celsia, takový horký kandidát je třeba Bruntálsko. Vítr bude foukat jenom slabý, západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra potom očekáváme slunečno, v průběhu dne přechodně zvětšenou oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou dne slabý proměnlivý, k večeru lokálně zesílí na mírný severovýchodní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
0: A ještě poprosíme o stručný výhled na úterý a středu.
1: V úterý bude ráno slunečné, v průběhu dne bude od jeho západu přibývat oblačnost. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 12 až 8 stupni Celsia, nejvyšší denní mezi 21 až 25 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný severovýchodní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Středa bude ve znamení spíše zvětšené oblačnosti, ovšem bez srážek. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni Celsia, nejvyšší denní mezi 24 až 28 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý severovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí a Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Odry staví nové sociální byty, silničáři v září nainstalují protihluková opatření na dálnici u Přerovských Dluhonic, Úvalno na Bruntálsku bude mít novou náves. Zítra bude převážně polojasno, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Město Odry opravuje bytový dům na sídlišti pod lesem. Budova získá celé nové patro, ve kterém vznikne 8 sociálních bytů. Součástí rekonstrukce je také úprava okolí domů a zřízení dvou bezbariérových parkovacích míst. Radnice za přestavbu zaplatí skoro 21 milionů korun, říká mluvčí města Lucie Kaspříková.
2: V rámci stavebních úprav jsme zateplili stávající bytový dům na sídlišti pod lesem. Došlo k výměně vstupních dveří a některých oken a především k stavbě čtvrtého nadzemního podlaží s výtahem. V rámci této akce vzniklo 8 nových bezbariérových bytů o velikosti přibližně 30 metrů čtverečních.
0: Silničáři na konci září nainstalují na dálnici D1 u Přerovských Dluhonic protihluková opatření. Půjde o speciální vak, který pod mostními závěry bude tlumit hluk. Na ten si stěžují lidé z okolí dálnice. Přerovská radnice na nákup opatření přispěla částkou 5,5 milionu korun poté, co měření specializované firmy neprokázalo překročení hlukových limitů, říká Tomáš Navrátil, náměstek primátora volený za hnutí ANO.
3: Chtěli jsme místní části pomoci. V průběhu konce září by mělo dojít k samotné realizaci tohoto opatření. Dobrou zprávou pro všechny řidiči je, že nedojde k omezení dopravy na dálnici D1 kolem Přerova.
0: Pokusy o čínskou kybernetickou špionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. Hackerská skupina APT31 spojována s čínskými bezpečnostními složkami loni napadla ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že se skupina o podobné útoky nepokusí znovu. Kybernetický úřad zároveň upozorňuje, že počet pokusů o špionáž loni klesl. Útoky ale byly propracovanější. Nová náves Úvalně na Bruntálsku má platné stavební povolení. Skončily tak 2 roky příprav a obec může začít vybírat firmu, která nové veřejné prostranství postaví. Náves vznikne v místě současného dvora historické rychty ve středu obce. Hotová musí být do poloviny příštího roku, říká nezávislý starosta Úvalna Radek Šimek.
4: Nově tady bude žulová dlažba, budeme si tady trošku hrát s vodou, bude tady samozřejmě mobiliář, nějaký posezení stoly, zeleň, taková venkovská i nějaké stromy větší, ale primárně, aby ta plocha byla pochozí a té zeleně tu nebude až za stoly. Holubník tu máme plánovaný, prostě venkovská plocha.
1: Počasí.
0: Noci bude jasno až skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne jen přechodně až oblačno. Teploty od 19 do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/57 v ulicích Osvobození a Krnovská ve městě Albrechticích se opravuje povrch vozovky. Dopravu tam řídí semafory kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Klidné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Ultramaratonkyně Linda Tekeliová z Petzvaldu u Karviné právě dokončila jako první Češka extrémní závod na 400 kilometrů ve švýcarských Alpách. Ve své kategorii vybojovala 2. místo. Nešlo ale jen o sportovní výkon. Běžela pro sbírku 700 kilometrů naděje. Nadačního fondu Nezávodím, pomáhám. A ten pomáhá pacientům s hematologickým onemocněním nebo s onkologickým onemocněním krve. My se s ultramaratonkyní Linda Tekeliovou z Petzvaldu setkáme už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. No a o 15:30 nás čeká také rozhlasové listování. V něm uslyšíme tedy ukázku z tří fejetonu pro zajíčky a dramatičky Magdy Vdovičinové, které nás zavedou do ostravské poruby 80. let minulého století. Na premiéru si rozhodně počkejte. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Ultramaratonkyně Linda Tekeliová z Petřvaldu u Karviné dokončila před 3 týdny extrémní závod na 400 kilometrů ve švýcarských Alpách, kde vybojovala 2. místo. 5 dnů téměř nespala. Absolvovala závod v dešti, bouřkách i sněhu s obrovským fyzickým vyčerpáním. Přesto pokračovala dál, protože věděla, že běží pro pacienty s onemocněním krve. Proč a jak spojuje své sportovní výkony s charitativní pomocí, to zajímalo redaktorku Dagmar Misařovou.
1: Dobrý den, Lindo, pěkně vás zdravím, vítejte u nás v rozhlase.
2: Dobrý den.
1: Jste zakladatelkou nadačního fondu Nezávodím, pomáhám.
2: Miluji pohyb a chtěla jsem pomáhat pohybem, takže jsme se 4 maminky domluvili, založil se nadační fond Nezávodím, pomáhám, kde se dělají různé sportovní projekty, díky tomu vybíráme finance na sbírky. A teďka jsem se vrátila ze Švýcarska, protože minulý rok vznikla sbírka 700 kilometrů naděje.
1: Pro koho?
2: Pro fakultní nemocnici Ostrava, abychom vybrali finance na 2 životně důležité přístroje. Jeden, který bude pomáhat dětem po vážných úrazech, a druhý přístroj do výrobní linky, aby se v České republice mohl vyrábět lék na mnohočetný myelom.
1: Ale vám se podařilo už na jeden ten přístroj získat dostatek peněz.
2: Ano, my jsme minulý rok s parťákem Markem Svobodou běželi 700 kilometrů přes švýcarské Alpy s převýšením 50 000 výškových metrů a dokázali jsme vybrat finance na ten první přístroj, který už o Vánocích začal pomáhat dětem po vážných úrazech.
1: Lindo, ten závod, což bylo pokračování sbírky 700 kilometrů naděje, ten se odehrál ve švýcarských Alpách, jak byl dlouhý?
2: 400 kilometrů původně, na konci jsem měla 413.
1: A jak se načítají ty korunky na kilometry?
2: Bohužel my nemáme žádného sponzora, který by naše kilometry přeměnil na finance, ale máme sbírku. My oslovujeme díky sociálním sítím veřejnost, ať promění ty naše kilometry v penízky. Ti lidi, jak vidí, jaká je to dřina, tak nám pošlou nebo sami si jdou zasportovat. A teď nově máme i aplikaci, Nezávodím, pomáhám.
1: Když jdu do fitka, tak taky platím.
2: Přesně tak. A platíte, já nevím, 190 korun. Já se jdu proběhnout a ty svoje kilometry pošlu na sbírku, hotovo.
1: A hlavně pomáháte těm, kteří to potřebují.
2: Ano,
1: vy jste začali se sbírkami ve prospěch uzdravení dětí.
2: Já jsem začínala v době covidu, protože jsem za jednu nejmenovanou značku běhala jako ambasadorka. Nebyly se žádné závody, všechno bylo zrušené a mě jednou v práci u stolu napadlo, že bych ten svůj pohyb, když pořád běhám stejně, mohla proměnit jako pomoc dětem. Takže jsem si vybrala tenkrát sama 7 dětí, které byly nemocné, potřebovaly pomoc, rehabilitace. Rozhodla jsem se, že v měsíci dubnu, když jsem zrozená, vystoupám 50 000 výškových metrů. Za ten měsíc jsem naběhla přes 800 kilometrů a nakonec jsem vystoupala 54 000 výškových metrů a vybralo se asi 170 000 díky tomu.
1: Kterým dětem jste pomohli?
2: Ježišmanko, to bylo tolik. Davidek, Matěj, Adélka, Kačenka, proto jsem běžela 100 mil na Jistrii, 170 kilometrů, protože jsme potřebovali 170 000 vybrat, takže jsem běžela na Jistrii 170 kilometrů. Je to holčička, v kterou v 9 letech srazila cestou ze školy dodávka. Má tak úžasnou rodinu, že si myslím, že ta Kačenka jednou se z toho snad vylíže úplně. Teď je to těžké tomu věřit, ale když vidím tu lásku těch rodičů, tak tomu fakt věřím.
1: Lindo, vy běháte pro naději těch, kterým ten osud toho zdraví příliš nedopřál. Kde se to ve vás vzalo, to běhání a ta chuť pomáhat?
2: Viděla jsem to samozřejmě u rodičů, kteří taky mají to srdíčko na pravém místě, že vždycky pomohli, kdo potřeboval. Takže to tam mám asi od mala. Sport jsem taky chtěla vždycky dělat, ale já jsem těžký astmatik. Takže jsem běhat nikdy nesměla, bylo mi to zakázáno a pak přišlo zamilování, dala jsem se, měla jsem děti a když mi bylo 38 let, tak přišla taková tvrdá životní lekce a měla jsem 2 možnosti, buď se zblázním, anebo začnu něco dělat. Tak jsem si vybrala, že zkusím běhat po horách, takže jsem ze začátku chodila a pak jsem za 3 měsíce běžela svoji první beskytkou 7.
1: Lindo, na ruce levé máte tetování. Rozluštěte mi to.
2: Jsem na těch horách často, tak se vždycky na ty svoje vlčata dívám, protože to mám formu mých dětí. Jeden má hnědé oči, jeden modré, že Domišek a Dany. Vlčice jsem já jako maminka a když se odrážím těma hůlkama v těch kopcích, anebo když mám kritické úseky, tak se vždycky na ně dívám a říkám, kluci, musím se vám vrátit domů. Budu na sebe dávat pozor. Takže asi strašně hodně s tou rukou vykládám.
1: Všechno to děláte ve svém volném čase. Chodíte do práce. Máte dva syny, máte psa. Lindo, vy jste Ostravačka?
2: Narodila jsem se v Ostravě.
1: A čím jsou vaši rodiče a co tomu říkají?
2: Věřím tomu, že jsou na mě pyšní. Taťka vždycky říká, to není možné, ty nemůžeš být moje dcera, ty jsi snad s Robocopem stvořena. A když slyší, kolik běžím kilometrů, jaké mám cíle, tak vždycky já to nemůžu ani slyšet. Já to ani v autě neujedu. Ten to fakt jako těžce dává. Samozřejmě, když běžím, tak mamka s taťkou jsou určitě nervózní a mý přátelé sledují to dění, takže si myslím, že hodně lidí nespí, když já běžím.
1: Běžím s vámi.
2: Ano, ano.
0: K rozhovoru s ultramaratonkyní Lindou Tekeliovou, zakladatelkou nadačního fondu Nezávodím, pomáhám, se vrátíme už za malou chvíli.

0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším pondělním hostem bude Libor Neuwirth. 27-letý lektor a popularizátor etikety pochází z Ostravy a na poli etikety navazuje na Ladislava Špačka. Vedle osobních lekcí a přednášek je populární hlavně na sociálních sítích. Více napoví rozhovor Kateřiny Huberové.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
3: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a my se vracíme k rozhovoru s ultramaratonkyní Lindou Tekeliovou z Petzvaldu u Karviné, která vybojovala v extrémním 400-kilometrovém závodě ve švýcarských Alpách ve své kategorii druhé místo. S touto zakladatelkou nadačního fondu Nezávodím, pomáhám natáčela redaktorka Dagmar Misařová.
4: Lindo, tentokrát jste doběhla 400 kilometrů ve švýcarských Alpách a běžela jste pro pacienty s rakovinou krve. Když vybíháte 400 kilometrů před sebou?
5: Nadávám si, samozřejmě si člověk uvědomuje, že ať chce nebo nechce, vždycky se může na té trati něco stát a nemusí se domů vrátit. Takže vždycky na tom startu to srdce přestěhované po krku, sedlavé údolí je a spadne to, až když vyběhnu, ten emoční stres. A když vyběhnu, tak prvních 10 kilometrů říkám, co jsi to zas vymyslela? Teď tady poběžíš 5-6 dní, budeš se trápit. Všichni doma budou mít vínečko, budou to sledovat. No a potom, když člověk nemůže na té trati, tak si začnu představovat lidi, pro které to děláme, komu můžeme pomoct, co by za to ti lidi dali, kdyby udělali ten jeden můj krok a já se tady budu rouhat, že nemůžu. Takže se vždycky zvednu a vždycky pokračuju dál. A už teď se mi chce plakat, že někdo nemůže, nemá ten dar, že by mohl jak já. Takže to vždycky nakopne a jdu.
4: Když máte ale totální krizi, teď při těch 400 kilometrech, nebo kolik to nakonec bylo?
5: 413.
4: Jak dlouho jste to běžela?
5: Já jsem vybíhala v neděli v 8 a dobíhala jsem v pátek ve 2 hodiny odpoledne.
4: Kolik jste toho naspala?
5: Minimum, já skoro nespím.
4: Tak jak to vypadá?
5: Vyběhnete na startu a co 30 kilometrů jsou občerstvovací stanice? Tam je vždycky můj support team, který tentokrát dělal můj manžel, kamarád Standa, moje teta ze Švýcarska, která tam bydlí, má 67 let a pokaždé na těch závodech v Švýcarsku je. Nechyběl můj Dexík, to je moje štěňátko, a přijela potom i Peťulka, kolegynka z nadace. Oni co 30 kilometrů přejedou přes ty hory a já tam přes ty hory musím doběhnout. V té dodávce mám veškerou výbavu, oblečení, boty, náhradní.
4: Takže doběhnete?
5: Občerstvím se a já musím stihnout limit. Pokud budu vědět, že to stihám, tak si můžu 5 hodin spát. Já to nemám ráda. Já mám ráda radši zpomalit a fakt si na 10-20 minut lehnu, u toho si jím polívku, dám se tak spíš jenom do klidu a pokračuji. A těším se, že zase za 30 kilometrů uvidím ten svůj support team. Takže je to několik hodin, kdy se nevidíme.
4: Lindo, při té první části vaší sbírky 700 kilometrů naděje jste měla krvavé nohy od puchýřu. To je šílené. A běžíte dál.
5: Já to tak v té hlavě umím předělat, že to není bolest, která mi může ublížit, že to je puchýř a začnu si říkat, ty to strašně nebolí. A já tomu pak snad začnu věřit, že to nebolí, protože topsky nějak dojdu. Jo. Je to hrozné.
4: Teď jste si řekla, vyběháme pro pacienty s rakovinou krve. Kolik to má být?
5: Cílem té sbírky bylo vybrat 7 milionů korun. To se nám asi nepovede, ale to je taková dřina, že tu cenu má. Ať si zkusí někdo 70 kilometrů zaběhnout a uvidí, že to je dřina, na tož 700 a na tož ještě v Alpách. S Markem jsme si oba sahli na dno svých fyzických sil.
4: S Markem Svobodou.
5: Ano, ano. Bylo to náročné. Když my děláme takovou sbírku, jim to strašně hodně lidí. To nejsme jenom my dva, kteří běží, ale jsou to lidé z nadace, lidi, kteří se starají o sociální sítě, kteří si vemou dovolenou proto, aby nám dělali ten support. Takže dávají veškerý svůj čas lidem, kteří jsou nemocní takovýmto způsobem. A já si toho neskutečně vážím. vážím a kdybych měla poděkovat, tak jim dám celé svoje srdce za to.
4: Na co půjde ta sbírka 700 km naděje, která letos pokračovala právě tímto závodem ve švýcarských Alpách?
5: Teďka se vybírá na druhý přístroj, aby se mohl v České republice vyrábět lék na rakovinu krve. Mnohočetný měl rakovina krve. On existuje, ale bohužel k nám cestuje opravdu stovky kilometrů daleko a pro ty lidi je většinou bohužel pozdě, než docestuje. Takže proto my těch stovky kilometrů běžíme.
4: Jak dlouho můžete regenerovat po tak šíleném závodě?
5: V pátek to byly 3 týdny a to tělo určitě ještě regenerovat potřebuje delší dobu. Ale není čas ztrácet čas na regeneraci.
4: Vy si stejně nedáte pokoj, to vaše srdce je velikánské. Kam se chystáte teď?
5: Vím, že to není úplně dobrý nápad, ale není čas ztrácet čas, takže jsem se rozhodla, že poběžím tento rok Beskydskou sedmičku, což bude 5 týdnů po tady tom šílenství, které jsem odběhla.
4: Co to je Beskydská sedmička?
5: 101 kilometrů s převýšením 5 500 výškových metrů přes naše Beskydy.
4: A kdy to začíná?
5: 28. srpna se vybíhá. Tentokrát nezávodím pomám, nezajímá mě vůbec výsledek, jenom ať doběhnu do toho cíle, protože opravdu nehodlám to tělo zničit. A ukážu lidem, že když se chce, tak to vždycky jde.
4: Lindo, letos v těch švýcarských Alpách jste si doběhla pro druhé místo.
5: V kategorii druhá, 5. žena celkově.
4: Tak to velké gratulace.
5: Já si myslím, že mi to všechno zůstane hluboko v srdci, ty Alpy.
4: Já vám moc děkuju.
5: Není vůbec.
4: A šťastný start i cíl na Beskydské sedmičce.
5: Moc krát děkuji.
4: Mějte se hezky. Naschledanou.
5: Děkuji. Naschledanou.
3: S ultramaratonkyní Lindou Tekeliovou, která své sportovní výkony spojuje s charitativní pomocí, natáčela redaktorka Dagmar Misařová.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. No a čeká nás rozhlasové listování. V jeho rámci zveme k poslechu premiéry tří nostalgických fajetonů dramatičky Magdy Vdovičinové. Tři vzpomínky na prázdniny v ostravské Porubě uslyšíme v podání herečky Lady Bělaškové, kterou režijně vedl Petr Gábor.
1: Vem si Polaky. Stává se to asi každému. S přibývajícími křížky nás tu a tam přepadá pocit, že vlastně sami sebe tak úplně neznáme. Někdy nás to dokonce táhne na druhý konec světa, kde bychom mohli hledat a posléze nalézt své kořeny. To, když následujeme rodinné legendy nebo rodokmen, který jsme si ve slabé chvilce nechali vypracovat umělou inteligencí. Proč je vůbec tak důležité vědět, odkud pocházíme? Kvůli genům, abychom si potvrdili své domnělé kvality? Možná, abychom sami sobě více rozuměli? Nebo aby okolí rozumělo nám? Můj o 4 roky mladší bratr a já jsme se narodili v jihočeském Písku. A okolí nám často vůbec nerozumělo. Nejen ve věku puberty, kdy se to obecně očekává, ale už od útlého dětství. Stačilo ve školce říct, je, tamhle leze štipka. Nebo, na věšení prádla potřebuješ klamerky. A rázem jsme čelili smršti zvídavých dotazů, zvednutých obočí a pobavených úšklepků. Takhle se přece nemluví. Nezřídka jsme zůstali nepochopeni. A štipka si vesele lezla dál. Náš původ není nijak výjimečný. V obvyklém slova smyslu nepocházíme z bilingvní rodiny a naši příbuzní se vyskytují ve stejném státě, jen asi 370 kilometrů od nás. Přesto jsem jako dítě a dospívající mívala dojem, že mamka pochází z daleké exotické země, kde se hovoří cizím jazykem. Je totiž z Poruby. Porubská roba. Cukle. Kaj robíš? Zdupat cosik. Fajný. Děvucha. Kaj meškáš? Kobzole. Pazury. Synek. Štrample. Vaječina. Dřistat. Abo. Hlavně bo. To všechno jsme znali. Je však pravda, že mamka tyhle výrazy doma používala jen málo kdy. Když se ve svých 28 letech s naším tátou přestěhovala do jižních Čech, rychle se adaptovala na místní jazyk. Neměla ani žádný přízvuk. Zakrátko by nikdo netipoval, že ještě nedávno hrála v ostravském ochotnickém divadle a obrážela kavárny a hospody s ostravskou bohémou. Vdovičinovi. I když se naše příjmení píše polsky a každou chvíli si někdo láme hlavu z jeho výslovností, co si zjevně polského byste na nás hledali marně? Já osobně umím přečíst pouze své příjmení. Tím mé schopnosti amatérské polonistiky končí. Psát jsem se ho naučila v první třídě, kdy jsem ho musela plnícím perem povinně 10x naškrábat do písanky, což se neobešlo bez skřípání pera a skřípění zubů mých i soudružky učitelky. Ten vdovičin nebo čin vdovy jsme podědili po pradědečkovi z otcovy strany, který pocházel z Haliče. Ale nikdo z nás paradoxně nemá s Polskem už nic společného. Až na mamku, která v Ostravě od malička sledovala polské pohádky, dívala se na Polaky a jediná z nás by se domluvila. Jak už bylo řečeno, svou ostravštinu většinou kajsik odsouvala. Asi někam do hlubin nevědomí. Bylo to dáno i jejím výborným hudebním sluchem. Dokázala rychle chytit rytmus a melodii jeho češtiny, ale třeba i londýnský dialekt od taxikáře během cesty na letiště. S tátou, který ji evidentně podezříval z nenápadného pašování moravismů do češtiny, se někdy různě dohadovali. Například, jestli se správně česky řekne oplatek nebo oplatka. Načež zjistili, že na rozdíl od

Čechách jiný svět. Poslouchala jsem často za dveřmi a žasla jsem nad tou proměnou. Přízvuk najednou nebyl na první slabice. Některým slovům jsem nerozuměla a částečně jsem měla pocit, že se před mými zraky stává záhadnou cizinkou. Hovory to bývaly nekonečné, jakési telefonní soap opery, přestože to tehdy stálo majlant a vždycky volala naše mamka porubské babičce. Nikdy naopak. Babička vedla monology a naše mamka občas něco ostravsky odvětila a na to něco jsem já se zatajeným dechem čekala. Pokud jsem vyrozuměla, že brzy pojedeme do Poruby, jásala jsem. Když mamka zavěsila, bývala nevrlá, protože se skoro nedostala ke slovu. Už za pár let to budu cítit stejně já, když budu hovořit s ní. Tedy spíš, když k přívalu jejich barvitých postřehů tu a tam odtuším hm. Postupem času jsem pochopila, že k tomu ty dvě nevedla sebestřednost a neochota naslouchat, ale velmi bohatý vnitřní svět, k jehož sdílení jeden telefonát měsíčně zkrátka nestačí. Tak jako byla věčně zasněná porubská babička, je taková i její dcera, žijící v dalekých jihočeských krajinách. I já se dnes oddávám dennímu snění. A kdybych taky měla dceru, nepustila bych ji při telefonování ke slovu úplně stejně jako oni. Pak přišly letní prázdniny. A my jsme se s bratrem konečně dočkali. Všechny tábory světa strčilo do kapsy magické zaklínadlo. Ostrava. Potažmo Poruba. Jeli jsme tam vlakem dlouhé hodiny. Nejdřív do Prahy. Potom Ostravanem, ve kterém jsme střídavě svačili a mastili karty, na nádraží Ostrava Svinov. Už název železniční stanice ve mně vyvolával různé představy. Od méně romantických, jako jsou jakési blíže nedefinované svině, přes pozdější úvahy, že zde snad házejí sviním perly, až po tušení čehosi tajemně svinutého, třeba velmi vzácného pergamenu s nerozluštitelným návodem na nesmrtelnost nebo alespoň na smysl života. Vzpomínám si, jak jsme jedno léto dorazili pozdě odpoledne, jako obvykle. Z nádraží jsme s porubskou babičkou popojili pár zastávek a pak pěšky došli do ulice Komsomolská, kde s dědou bydleli. V Porubě celý den vydatně pršelo. A babička mi řekla: vem si polaky! Nechápala jsem, co má na mysli. Doporučovala mi snad, abych si za manžela vzala poláka? Ale proč v množném čísle? Mnoho mužství s poláky mi zvlášť v mých 10 letech zrovna nedávalo smysl. I když mi vzhledem k mému příjmení lidé často předhazovali vše polské. Ale proč ona? Babička mi v zápětí s úsměvem podala barevné gumovky a já se s gumovými polákami na nohou vydala vstříc porubským dobrodružstvím. Zmrzka u Lenina. Co pamatuji, měla porubská babička trochu hrb, ale nebyla to žádná čarodějnice. Na nejvýš hodná čarodějka. Místo černého kocoura nebo havrana na rameni chovala na parapetu za oknem hrdličky. Přilétali a odlétali, jak se jim zachtělo. A vždy ťukali na okno tak dlouho, až jim jejich popelka otevřela a nakrmila je. Sypala jim na okraj okna rýži a bělostní ptáci svými zobáky vyťukávali do hliníku rytmus neznámé meditační písně. V Komsomolské ulici, kterou později po revoluci přejmenovali na Skautskou, bydleli babička s dědou ve třetím patře cihlového domu. Čtvrť se jmenovala Dvouletky a byla součástí prvního obvodu, stejně jako dnes proslulé stavby ve stylu Sorela. Nedaleko se nachází známý komplex bytových domů Věžičky, nebo monumentální oblouk, který jakoby sem v 50. letech převezli přímo z Petrohradu, respektive Leningradu. Architektonické ani politické souvislosti jsem jako dítě samozřejmě nevnímala. Všechno mi připadalo stejně krásné.

0: krásné, vzácné a magické jako zde trávený prázdninový čas. Od jak živa jsem raději ležela v knížkách, než lítala po venku. Řečeno slovy člověka, který chce u mě zaobalit svou lenost, upřednostňovala jsem hnutí intelektuální před fyzickým pohybem. Zatímco u písecké babičky i kratochvilná zábava měla svá pevná pravidla, porubská babi mi dávala při výběru činností svobodu. Když se mě ptala, co mi má v knihovně půjčit, sama byla vášnivá čtenářka. Řekla jsem třeba Katyni od Pavla Kohouta. A tak se taky stalo, i když nešlo zrovna o prázdninové čtení. Po obědě jsme si dali kousek hořké čokolády a s knížkou jsme si lehli na jeden gauč. I já jsem se však nechala po čase strhnout k pobíhání v zelení s místními dětmi a dovádění na osiřelém klepadle bezprizorně rezavějícím před barákem. Stromů a keřů bylo na sídlišti už v 80. letech požehnaně. Zrovna tady Černou Ostravu nepřipomínalo skoro nic. Po vzoru strýce, mamčina bratra, který měl prý jako malý ve zvyku hulákat zvenku na babičku a dožadovat se svačiny, jsem někdy ze dvora volala. Babi, hoď mi chleba, suchý, posolený. Ta věta, letící k babičce vzhůru na úzký balkónek, ji možná zahřála víc než vyznání neznámého Romea. I když můj zobak nebyl nikdy dost krátký.
1: Ty mluvíš zvláštně, tak exoticky, řekl mi tenkrát jeden porubský kluk. Byla jsem nejspíš překvapená, že to cizí slovo vůbec zná. S gustem malých lingvistů jsme si pak vyměňovali exotická slovíčka. Jak se u vás řeknou zelené cukle?
0: Zelený pantofle, odvěděla jsem. Následoval úžas nebo smích, ale nikdy výsměch. Mám-li být upřímná, když jsem byla malá, přišla mi v Porubě zdaleka nejvíc vzrušující Leninka, tedy Leninova třída. A ještě víc mě to táhlo k samotnému Leninovi. Jeho 4metrová bronzová socha se totiž tyčela kousek od stánku se zmrzlinou, kam mě a bratra babička brávala. Cestu tam jsem moc nevnímala. Byli jsme tehdy jak honící psi soustředění na sladkou kořist. Hopsali jsme už od domu daleko před baby podél nízké dlouhé budovy, kde byly obchody. A dál, hopsa hejsa, až na velkolepý bulvár uprostřed chodník, jakoby vykousnutý, okoralý jazyk neznámého draka v trávníku. Babička se šourala a my trpěli, hořeli jsme nedočkavostí, až zas ochutnáme některou z příchutí poctivé smetanové zmrzky. A každý její pomalý krok nám způsoboval neuvěřitelná muka. Ze všeho nejhorší bylo, když jsme přes Leninku zamířili kolem garáží průjezdem doprava a pak kolem paneláků, ve kterých byly obchody, což jsme z písku neznali, například i obuv, oděvy. A my už věděli, že jdeme na trhy do Kravína, do parčíku mezi dvěma paneláky. Dnes bychom řekli ve vnitrobloku. Prodávaly se tam čerstvá vejce, maso, zelenina. Babička si prohlížela zboží a občas se s někým dala do řeči. Jak se máte? Fajně. Syn včel robí ve Vítkovicách. Rozpačitě jsme mezi tím za řeči těch krátkých zobáků vykružovali důlky patou do hlíny a modlili se, aby už nás přestali zdržovat a my mohli běžet k vytouženému Leninovi. Babička většinou koupila salamu a často i jatru a kuru. A pak jsme se konečně došourali k našemu svatému grálu v kelímku z oplatky. Nebo z oplatku? To je fuk. Hlavně, že to bylo fajné. Ostravský Lenin stál na svém místě až do roku 1990. 14 let. Pak si sochu někdo odvezl do Svinova na zahradu s tím, že si postaví revolucionáře a masového vraha k bazénu. Na první pohled podivný nápad mi s rostoucí sentimentalitou začíná dávat smysl.
1: Vždyť ten člověk dost možná taky chodil na zmrzku k Leninovi. Vnímal tu sochu skoro jako posvátný monument, Stonehenge nebo sochu mocného světce, u níž se dějí zázraky. Přesně 100 let po Leninově smrti se jeho bronzové alter ego opět stěhovalo. Nový majitel v rozhovoru odsoudil tehdy všechny bolševiky a odmítl myšlenku, že by skulptura měla sloužit k uctívání muže, jenž rozpoutal tak strašlivý teror. A tak si představuji, že položil sochu do trávy, obličejem vzhůru, a nechal všechna psiska z širokého okolí, aby se na tom obřím patníku po dalších 100 let vytrvale a radostně ulevovali. Limonádový Joe a Tornádo Lou. Mamka vždycky trochu s nadsázkou říkávala, že pochází z dělnické rodiny. Děda byl elektrikář a s babičkou vychovali 3 děti v poměrně malém bytě 2+1. Všechny 3 ratolesti sdíleli jeden pokojík. Když jsme na návštěvu přijeli my, babička nám ustlala na molitanech na zemi v někdejším pokoji mamky a jejich 2 sourozenců a na posteli kousek od nás spal děda. Bylo to velké dobrodružství. Tohle spaní na podlaze, skoro jako na táboře ve stanu bez podsady, ale lepší. O to větší, že jsme nikdy předem nevěděli, jak moc bude děda chrápat. Jeho noční zvukový projev se pohyboval na škále od řezání ruční pilkou přes takzvaný fanfrnoch, který slýcháváme o Vánocích v koledě oznamující příchod nového roku, až po burácení tympánů v symfonickém orchestru. Orchestrální příměr je v tomhle případě schválnost. Porubský dědeček byl totiž multiinstrumentalista. Co vzal do ruky? To okamžitě ožilo. Od přírody muzický děda by strčil do kapsy lecjakého romského muzikanta. I Pythagorův monochord, znějící všemi vesmírnými tóny. Hrál na kontrabas, baskytaru, kytaru, klávesy, trubku a všechny další myslitelné nástroje. Na stole v pokoji mýval do komínku vyrovnané ručně psané notové party a podle velikosti vedle sebe vyskládané pečlivě ořezané tušky. Byl poloviční Němec a bohemská povaha se v něm prala s německou pořádku milovností. Jakkoliv dokázal být velice zábavný a příjemně rozevlátý společník, nikdy se nezbavil jistého pedantství. Ordnung muss sein. Za mlada vypadal jako limonádový Joe. Babička měla k arizonské pěnici Tornádo Lou daleko povahou, ne však pěveckými schopnostmi. V mládí vyhrávala celostátní pěvecké soutěže a měla nesporný talent. Kde jinde se tedy ti 2 mohli seznámit, když ne v kapele? Jak děti postupně přibývaly, babička se smířila s tím, že z ní další Iveta Simonová nebude. Kdyby tenkrát byly nějaké soutěže typu Superstar, těžko říct, jestli by uspěla. Zpívala prý sice překrásně, ale její holubičí povaha a skromnost by ji pravděpodobně ze showbiznesu předem diskvalifikovaly. Za to děda ve volném čase hrával v kapele. Ta poslední se jmenovala FO3, tedy FO3, z Poruby. A na jednom z koncertů představila jako hosta někoho, koho bychom s bratrem na pódiu nikdy nečekali. Babičku. Zpívala: tak jako slunečnice každým dnem a dlouhá bílá noc, na, na, na, na, na. A my jsme jen zírali s otevřenou pusou, protože se najednou vůbec nehrbila a měla úplně jiný zvučný hlas. Jakoby její hrdličky jedním kouzelným cukrů proměnily z popelky v princeznu. Tehdy jsem pochopila, že tohle je opravdu ona. I když byla vzorná manželka, matka, babička, teprve role zpěvačky jakoby vyrůstala ze samé podstaty její bytosti. Byl to ten nejdůležitější střípek, nebo spíš střep, po celá léta bolestně chybějící v mozaice jejího života. Hudební talent po porubských prarodičích zdědili do určité míry všechny děti. I některá vnoučata, hlavně můj bratr, který měl v dospělosti při práci i 5 kapel. Stric je frontmanem v uskupení Duo Chujos Komplet. Místním už název napovídá, že nepůjde o španělskou inspiraci, jak by nás kapela ráda mystifikovala, ale o docela nevybíravou slezskou recesi, kterou stric nejen na koncertech umocňoval svým extra hlasitým smíchem. Babička s dědou sice měli krátké zobaky a někdy použili slovo, jemuž jsme nerozuměli, ale nemluvili výrazným nářečím, jako například mamčina babička Miluška, která žila v Michálkovicích a mluvila šlunsky. Když o tom tak přemýšlím, nejvíc jsme toho z ostravštiny pochytili právě od strýce, který různé výrazy možná i záměrně oprašoval a používal v textech svých písní. Například v písni Balkán se zpívá: popijetě, podřistatě, pokuřitě, poznatě tam fajnu partiju jak byk, akutému z tranzistora šumný kraval, the best of Balkan pop music. Díky tomu, že jsme odsud znali různá, někdy i dost škodlivá slovíčka, rozuměli jsme s bratrem například textu kapely Buty, Brutvana, Rastaka Jagvana, a mohli jsme se na rozdíl od našich jihočeských vrstevníků s lehkým uzarděním pochychtávat. A taky kroutit hlavou, když paní učitelka ve škole tvrdila, že čeština má přízvuk vždy na první slabice. Tak je cipoviny, smáli jsme se. Myslím, že mamka, porubská roba, k písku nikdy úplně nepřilnula. Našla si tam však postupem let ostravskou diasporu. Se svou kamarádkou, taky náplavou z Ostravy, občas mluví ostravsky, byť pocházejí každá z jiné části. Protože je člověk společenský a léta učila na základní škole, poznala za dobu svého působení polovinu písecké populace. Uvnitř ale zůstává ostravačkou. Jakoby částečně žila v pomyslné vnitřní emigraci. Pár let potom, co babička zemřela, jsme celá rodina v tlupě mířili domů z hospody v Třebovicích. A najednou se mi mezi nohama motalo mourovaté kotě. Ujala jsem se ho. Měla jsem tehdy zálibu ve východní filozofii. A když mi kotě na laptopu v nestřežené chvíli napsalo do vyhledávače přesné datum mého narození, hned mi svitlo. Je to převtělená porubská babička. Kočka se od té doby měla opravdu jako královna a žije v písku dodnes. Stejně jako babiččin odkaz, který ve mně zůstává, i když v reinkarnaci už dávno nevěřím. Někdy slyším porubskou babičku v dálce zpívat píseň, kterou jsme jí zborově zapěli na karu. Dlouhá bílá noc,

0: Něco v očích tvých se na mne smálo.
1: Cítím pohnutí, sounáležitost, odpovědnost vůči talentům všeho druhu. A do toho strýc odtuší. Geny nevychčíš. A zařechtá se, jak to umí jen on. A já vím, že to je i není sen. Tohle žijeme v ostravské diaspoře. Ve vnitřní emigraci my, tuplovaní Češi. A nikdo nám to neodpáře.

Herečka Lada Bělašková nám přečetla tři porubské střípky z pera prozaičky a dramatičky Magdy Vdovičinové. Připravila Eva Lenartová, režii měl Petr Gábor, technicky na pořadu spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber. No a pořad si můžete poslechnout po omezenou dobu 8 týdnů na webu Českého rozhlasu Ostrava anebo v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Lesy České republiky odhadují podobné škody způsobené kůrovcem jako loni. V Třinci začne v pondělí oprava Lidické ulice. Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Zítra bude převážně polojasno, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva. Říká to za státní podnik Ladislav Půlpán.
2: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou.
1: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdili na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíce teď hrozí na jižní Moravě. Stavbaři v pondělí začnou s opravou Lidické ulice v Třinci, budou frézovat vozovku a pokládat nový asfalt. Jak upřesňuje mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, opravovaný úsek bude uzavřený do soboty 29. srpna.
3: V dotčeném úseku budou dočasně uzavřeny také přechody pro chodce u evangelického kostela a u obchodního domu Lidl. Prostor staveniště bude zabezpečen proti vstupu chodců. Jedná se o první etapu opravy ulice Lidické, další etapa, která se bude týkat prostoru okružní křižovatky a vjezdu k čerpací stanici, proběhne v pozdějším termínu.
1: Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kinter. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kinter také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
4: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme, a měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
1: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. 95-letý chodec nepřežil ranní nehodu v ulici 17. listopadu v Ostravě Porubě. Na přechodu bez semaforů ho z dosud neznámých příčin srazil téměř 80-letý řidič osobního auta. První pomoc mu začali poskytovat svědci a posádka sanitky, která místem projížděla. Záchranářům se ale ani přes pokračující oživování nepodařilo obnovit jeho životní funkce. Policie hledá svědky nehody a žádá také záznamy z palubních kamer.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno až skoro jasno, teploty kolem 10 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne jen přechodně oblačno. Teploty od 19 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 1/56 v Kunčičkách u Bašky se stala nehoda a na silnici 1/68 u Třince narazilo osobní auto do svodidel.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu s Bohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
6: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
7: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
5: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeje ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínáme.
8: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
6: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu a oni tyhle ti řečníci umějí speciální věc, oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný, on to umí prostě, svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela Konova tchýně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 tisíc korun.
5: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
5: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám tak leda do paní tchýně nastřelil držadla.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla Konová keci. Kolik stojí z popelnění?
6: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou.
5: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jána Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
7: Ano?
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Tak co si radšete přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny i rodinný máme. Ale muziky krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
8: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
7: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
8: Ne, tchýně.
7: Tchýně? Jasně, taky dobrý, ne?
8: Ano, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
7: Jo.
8: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne. Ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
7: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
8: To mi poradili tenkrát kluci v restauraci.
7: Ano, ano, ano.
8: Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
7: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdověli teďko, jo?
8: No tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
7: Jo.
8: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
7: Ano.
8: No to teda byl fór.
7: Ano, to byl vtípek. No hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno, jo? Protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
8: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchýně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně, hodně levnýho.
7: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Je. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tam budou do 9.
8: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
7: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vám. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
8: No to ne.
7: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
8: Madla a není to opravdu těsný.
7: No, tak to jsou tady horší věci.
8: Jo.
7: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a... A babička říká, dědo, já bych chtěla, aby rozptýlina u nás na dvorečku, víš? Mm-hmm. A děda říká, jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám tě se v baráku. Ty madla, to je v pohodě.
8: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
7: Je to fór.
8: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
7: Za ty 3 litry je to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
8: Jo, dobře.
7: Protože dneska jedu na půl plynu.
8: A... Jo.
7: Víte, šetří se všude. Mm-hmm. I tam, kde se má, pardon.
8: Prosím, jo, jistě, radši vyjdete tady.
7: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotovej.
8: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
7: ano?
8: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
7: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
8: Ne.
7: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
8: Dobře.
7: No, takže vy jste...
8: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
7: No, za ty...
8: Kolik, no tak ten...
7: Ty 3 za ty madla.
8: Tak 3 za ty... Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
7: Ano.
8: Tak.
7: No, hleďte.
8: No.
7: Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaká nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
8: A myslíte, že by to šlo?
7: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
8: Jak to myslíte bůra?
7: 5 000 jako.
8: No to je moc.
7: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
8: Jo.
7: Víte, do čeho jdete prostě.
8: Čili za 5, ale to je moc.
7: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
8: Ano.
7: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečenejch, šestičlená kapela.
8: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
7: Já nevím, co s váma, sakra.
8: Máte tam něco levnějšího?
7: Ale to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
8: Jo.
7: Rakev, nehoblovaný prkna, jakový ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně.
8: Ale
7: od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
8: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
7: Já nevím, no, co s váma, sakra. No. Jedině tadyhle ještě za 1 700, ale to už není pohřeb, to je spíš taková prdel.
8: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal, no. To bych byl velice nerad, ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
7: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
8: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu. A...
7: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
8: Ale Dane, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký Pece ve Strašnicích, že? Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
7: Jakože byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
8: No, tak nějak.
7: Ale to šlo by to. Tadyhle mi to podepište, to ano. Je smlouvička.
8: Ano, tady.
7: Ano, tam. Bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
8: Ano.
7: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
8: No to je teda for.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tam u nebeský pran.
1: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
3: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdila spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil té době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekla, no já tam půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel jsem trošku pozdě. No a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo. Teďka, taky tam bylo napsal stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no, takhle nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímnou soustáž. A teď jsem si musel říkat, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? To se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám s takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle?
1: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
4: Já myslím, jakou ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměje se, dítě, to legrace.
5: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
4: A co jsem s váma měl dělat?
5: No co, kdyby mě byl trefil šlák?
4: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
5: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
4: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
5: Ale, to si nech, to ti dám. K narozeninám.
4: Neboj, máš to u mě.
5: No ty to máš u mě. Na tvůj druhý funus ti nepůjdu, kdybys se poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
4: Zajisté, dvakrát paní.
6: Prosím.
4: Ať jsme baňatý.
1: A někdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdysi na to vzpomínal Rudolf Křesťan.
7: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to býval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo, a na to prd sovětská. A minuty běžely, no a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionál, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
1: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči vzpomínkách padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
6: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
8: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
9: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
10: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
8: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
11: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
9: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
10: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
8: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
11: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
9: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
10: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
8: Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3.
11: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
9: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda se
10: vzala. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
8: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
11: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
9: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
10: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: kam se teď vypravíme?
1: Tak víš, kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohrebe nějakou peknou pesničku, kterou hraju, potom všetci plaču. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať.

0: umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak ho čekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
1: 121.
2: Kdo to je ten na tom stromě?
3: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
2: Aha.
1: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spad z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to, že jde v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježiš.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, my jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu. A všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v to chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřed.

0: Přímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákrysty. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takové, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
1: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
2: Když vám musím říct, tak jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna, to bylo uprostřed července nebo srpna, vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni prostě hotoví, takže tam teta tam už dávala nějaké občerstvení a tak dále. A teďkon se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, čtvrt na 11, nebožka nikde. Teď oni se říkají, ježiši, kdo je to? Teta říkají, jestli nám maminku začal zdročit, jestli ji spálili pro Krista Pána. Ona si opravila hrobku, tak se do ní češila, ona a tak jsme čekali a v půl 11 přijeli na Havrani, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, to není naše maminka. Ježiši, pane, koho jste nám to přivezli? Pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní. A to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. Říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebožce. To má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byly posilněný tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jí měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, ní, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát obila tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo CIS jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým, manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, je pano. Nejvíce směje teta, tady by to viděla, tak jako opravdu bylo uvěřitelné. Tak takovýhle všelaký věcíček zažil, kolikrát.
1: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu s pohřbů má i Bolek Polík.
3: Přibylo z Mordičiče, že umřel velký náš kamarád a režisér Petr Šrauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji ceničtí přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměšť nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová a nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný zmysel, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně?
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepšie.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do té by jsem si lahol okamžitě.
2: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmé.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja aj z tchyny zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
3: Tak to jsou.
2: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepač, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašeci. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik. Víte, bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
2: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
2: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
2: No a budete platit cash nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
4: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
2: Služba! Chlapci! Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockovej kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr jde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockovej kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlas, rockovej kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase za tím, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším, říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.

0: jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: V ostravské Cihelní ulici začala výstavba více než 200 bytů. Sucho má vliv na rojení kůrovce, nejvíce napadená je teď severní Morava a Slezsko. Při nehodách na českých silnicích zemřelo o víkendu už 7 lidí. Zítra bude převážně polojasno, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Developerská skupina zahájila v Cihelní ulici nedaleko centra Ostravy výstavbu nové obytné čtvrti. V několika bytových domech má postupně vzniknout 220 bytů. V první etapě stavbaři vybudují 6 domů se 87 byty. Investice do projektu a úprav okolí přesáhne miliardu korun. Cihelní ulice patří k méně využívaným částem širšího centra. Od okolní zástavby ji částečně oddělují frekventované silnice a železnice. Proměnu lokality podporuje také vedení Ostravy. Vysoké teploty a mimořádné sucho letošního léta svědčí rojení kůrovců. Lesy České republiky informují, že nejvíce napadená kůrovcem je teď oblast severní Moravy a Slezska.
2: Zasažených míst může dál přibývat, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Martin Možný.
3: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
2: Vrchol rojení kůrovce je teď jen na jižní Moravě. Od pátku těchto oblastí výrazně ubylo díky dešti. Taky na území Čech je ale napadení větší než loni, říká Ladislav Pulpan z Lesů České republiky.
4: Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
2: Loni musel státní podnik kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: O nynějším víkendu zemřelo při dopravních nehodách v Česku už 7 lidí, 5 v sobotu a 2 v neděli. 2 lidé zahynuli při srážce aut u Litvínova, další 4 se zranili. Mezi oběťmi jsou také motocyklista z Jihlavska a 95-letý chodec, kterého srazilo auto v Ostravě Porubě. Podobně tragický byl víkend před 2 týdny, kdy nehody připravily o život 8 lidí. Od začátku srpna eviduje policie 44 obětí, loni jich za celý měsíc bylo 55. Mezi 5 projekty na zlepšení života ve městě budou v září rozhodovat lidé v Novém Jičíně. Jde o návrhy, které jsou součástí takzvaného participativního rozpočtu. Město na nejlepší projekt vyčlenilo 500 000 korun. Hlasování bude elektronicky přes aplikaci Monipolis.
5: Lidé budou mít na výběr mezi vylepšením zázemí u Hyklových vil, bylinkovou zahrádkou ve Smetanových sadech, houpačkou ve Svatomartinské aleji, rozvojem hřiště ve Straníku nebo lepším zabezpečením sportovního areálu na Lamberku. Hlasování skončí 30. září. Z Nového Jičína Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno až skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty od 19 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavské ulici v Hněvošicích je u křižovatky se školní ulicí vozovka zúžena do jednoho pruhu. Kvůli pokládce nového elektrického vedení potrvá omezení do konce srpna.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme hezké a hlavně klidné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Začíná právě teď hudební pošta. Budeme vyřizovat vaše písemné vzkazy, které jste poslali do redakce, a také dojde na vaše telefonáty. Číslo 596 11 22 66 bude za chvíli opět k dispozici. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A připravený je první písemný vzkaz v hudební poště, a to k 75. narozeninám paní Libuše Kolářové z Petřkovic. A slaví je právě dnes. Hodně zdraví, spokojenosti, pohody, spoustu věrných přátel a vždy dobrou náladu vám, milá paní Libuše Kolářová, přeje výbor seniorů z Petřkovic. Za všechny podepsána Renáta Romfeldová a všichni společně vybrali písničku Cappuccino od Evy a Vaška.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Na hudební poště Českého rozhlasu Ostrava máme připraveno další přání, a to k svátku pro paní Sandru Bártkovou ze Slezské Ostravy. Milá maminko, dnes je tvůj den a my ti chceme ze srdce popřát vše nejlepší k svátku. Ať máš kolem sebe pořád dost důvodů k úsměvu, doma pohodu, životě radost a každý nový den někoho, kdo ti tu radost udělá. Přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu krásných společných chvil a ať se ti splní vše, co si přeješ. Užívej svůj sváteční den přesně tak, jak si zasloužíš, s úsměvem a mezi těmi, kdo tě mají nejraději. K svátku přejí a velkou pusu posílají manžel Jindřich a děti Leona a Tobiáš s rodinami.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: S dalším vzkazem v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava chceme popřát k narozeninám paní Lence Ježové z Ostravy, které slaví dnes. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spoustu humoru a stále tak krásný pohled na svět s nadhledem. Přeji kamarádi z chaty na Ostravici v čele s Erikou a Tomášem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Křížem krajem míří na Prašivou. Vydejte se v pátek 28. srpna na chatu Prašivá a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na další společné zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Prašivé si můžete přidat další a přiblížit se tak atraktivním cenám, turistickému vybavení, pobytům na horách nebo hlavní výhře, kterou je jízdní kolo. Na návštěvníky čeká bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará písničkářka Kači. Připraveny budou také zábavné aktivity pro děti, soutěže a kvízy. Ať už jste vášniví turisté, nebo si chcete jen udělat pěkný výlet, Prašivá bude 28. srpna ideálním cílem. Přijďte si užít Beskydy, načerpat letní energii a stát se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Těšíme se na vás na Prašivé.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Další vzkaz už je v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava připravený, protože příští týden oslaví svátek pánové Radim Stošek a Luděk Vrbka, oba z Bohumína Vrbice. Vše nejlepší jim k svátku a hodně zdraví a spokojenosti přejí kamarádi a sousedé.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další zkaz v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte, už máme připravený. Milé rádio, rádi bychom vaším prostřednictvím poslali písničku paní Veronice Kadeřábkové. Několik let pracovala v Ostravě. No a v pátek 28. srpna oslaví krásné narozeniny, protože bude jistě v jednom narozeninovém kole. Posílám přání už teď s drobným předstihem. Vše nejlepší, zdraví, štěstí a pohodu přeje Karel Sova a přátelé z Ostravy.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Další rozhlasové přání je k 80. narozeninám pana Jana Franka z Opavy. Náš milý Honzo, dnes máš krásné životní jubileum 80. narozeniny. Při této výjimečné příležitosti přejeme především pevné zdraví, spokojenost, pohodu a ještě mnoho krásných dnů prožitých mezi lidmi, kteří tě mají rádi. Ať tě život nadále těší, každý den přinese nějakou radost, důvod k úsměvu a ať máš stále kolem sebe své nejbližší přátelé a všechny, se kterými je ti dobře. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a životního optimismu. A ještě jednou krásné osmdesátiny. S láskou a srdečným přáním všeho nejlepšího gratulují manželka Věra, syn Václav s rodinou a přátelé Jiří a Josef.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Naším úterním dopoledním hostem bude mluvčí ostravské městské policie Helena Badurová. Za dveřmi je 1. září a s ním se do ulic ve větší míře vrátí školou povinné děti. Bavit se budeme o bezpečnosti chodců v silničním provozu a poradíme, jak třeba bez úhony přejít ulici. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štremplová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava můžete od této chvíle telefonovat na známé číslo 596 11 22 66 a vybrat si písničku, kterou pošlete někomu blízkému. U telefonu je teď paní Broňka. Hezké odpoledne přejeme.
3: Hezké odpoledne a chtěla bych tento hudební řádek poslat celé rozhlasové rodince, paní Věře z Nýtku s Petrem a paní Elišce s Argoškem do Funeku a všem příbuzným přátelům a známým. Broňka s rodinou, děkuji a vám přeji hezký návrat domů.
2: Děkuji paní Broňko za milá slova. Rádi pošleme písničku od Stříbrňanky, kterou jste vybrala. Mějte se hezky, nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.
2: A telefonujte dál na číslo 596 11 22 66 do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A hudební pošta pokračuje dalším přáním a vzkazem. U telefonu je paní Eva. Přejeme vám hezký den.
2: Dobrý den všem. I vám do rádia. Chtěla by dneska nechat zahrát písničku od Karla Gotta, mé dobré kamarádce do Nového Jičína, Janě, protože bude mít půlkulaté narozeniny příští týden, takže jí přeju hodně štěstí a zdraví hlavně. Tak.
1: My se k tomu přání přidáme. Štěstí, zdraví, spokojenost a stále dobré kamarádky, ano, které jí posílají písničky.
2: Myslím si, že to zdraví je tam nejdůležitější.
1: Tak, naprostá pravda, to podepisuji. Jsme rádi, že jste zatelefonovala a nemáte zač děkovat. Naschledanou, paní Eva.
2: Naschle.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů, zařadil se tak těm nejtragičtějším v tomto roce. Lidé v Novém Jičíně budou v září rozhodovat v participativním rozpočtu. Městská část Ostrava jich hledá vhodný strom pro letošní Vánoce. Zítra bude převážně polojasno, teploty do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. O víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. To podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádali 5 obětí a dnes k nim přibyli další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
3: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy je tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
2: Podobný počet obětí jako tento víkend policie zaznamenala i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Stejný počet obětí dopravních nehod policie evidovala i o víkendu na přelomu července a srpna. Mezi 5 projekty na zlepšení života ve městě budou v září rozhodovat lidé v Novém Jičíně. Jde o návrhy, které jsou součástí takzvaného participativního rozpočtu. Město na nejlepší projekt vyčlenilo 500 000 korun. Hlasování bude elektronicky přes aplikaci Munipolis.
4: Lidé budou mít na výběr mezi vylepšením zázemí u Hyklových vil, bylinkovou zahrádkou ve Smetanových sadech, houpačkou ve Svatomartinské aleji, rozvojem hřiště ve Straníku nebo lepším zabezpečením sportovního areálu na Lamberku. Hlasování skončí 30. září. Z Nového Jičína Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
2: Vzrostlou jedli nebo smrk můžou obyvatelé Ostravy jihu věnovat radnici obvodu, aby ozdobila náměstí o Vánocích. Pracovníci technických služeb se na oplátku postarají o bezpečné pokácení a odvoz stromu. Lidé se takto často zbavují přerostlých jehličnanů, které jim stíní za okny nebo zasahují do elektrického vedení, říká mluvčí radnice Ilona Honusová.
5: Hledáme zdravý, souměrně rostlý jehličnan s pěknou a pravidelnou korunou, ideálně vysoký alespoň 10 metrů. Důležitá je také jeho dostupnost pro potřebnou techniku. Pokud bude strom vybrán, odborné pokácení i jeho převoz na místo zajistí městský obvod Ostrava jih na své náklady.
2: Srbský ministr vnitra Ivica Dačić poděkoval českým jednotkám za pomoc při hašení přírodních požárů. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů dnes začaly hasit oheň v chráněné oblasti Deliblatska Peščara. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžkopřístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. V Srbsku mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Země požádala o mezinárodní pomoc kvůli vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodě.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty od 19 do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 4735 u Horních Tošanovic se srazilo osobní auto s cyklistou, na místě zasahují záchranáři. Na dálnici D48 na 27. kilometru ve směru na Olomouc hoří vozidlo a překážka může zasahovat do části nebo celé šířky vozovky. A na dálnici D56 ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo a další nehoda je hlášená v Libhošti poblíž zastávky Malá Vídeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme klidný rozhlasový podvečer. Jsou 4 minuty po 18. hodině a Český rozhlas Ostrava nabízí pravidelnou hudební hlídku, tedy to nejlepší z české i světové hudební scény, výročí hvězd, které dodnes září na hudebním nebi, a také uslyšíte o současných objevech nebo žavých novinkách z domova i zahraničí. Všechny tyto informace pro vás připravil v hudební hlídce Milan Vátor. No a Pavel Janošec přeje hezký poslech.

0: Hudební hlídka.
1: Příjemný podvečer, milí posluchači. Vítejte u dalšího letního setkání nad naší společnou hudební hlídkou. Dnes vám přineseme exkluzivní novinky od Roberta Planta či Iana Gillena a oslavíme narozeniny třeba takové legendy, jako je Belinda Carlisle. Osobností týdne bude podmanivá Kateřina Marie Tichá a chybět nebudou ani poetické návraty Karla Plíhala či Zuzany Homolové. Pohodlně se usaďte, začneme jako vždy za hranicemi. Americká zpěvačka a ikona 80. let Belinda Carlisle oslavila své narozeniny ve skvělé formě. Bývalá frontmanka dívčí punkrockové party The Go-Go's, která se později prosadila jako globální popová divadelní hvězda, si pro své fanoušky loni připravila skvělý dárek v podobě alba Once Upon a Time in California. My si z této vydařené nahrávky pustíme její uhrančivou interpretaci klasiky Anyone Who Had a Heart. Skladbu původně proslavila Diana Warwick, ale Belinda jí vdechla moderní západobřežní šarm a dokázala, že její hlas nestratil nic ze své charakteristické barvy a naléhavosti.

Další zahraniční zastávka nás zavede do sousedního Polska, kde si připomeneme jednu z nejzářivějších hvězd tamnějšího popu 70. let. Zpěvačka Irena Jarocká, která by v těchto dnech rovněž oslavila narozeniny, okouzlovala publikum nejen svým čistým hlasem, ale i nesmírným šarmem a francouzským stylem, který načerpala během svého pařížského působení. Její největší hit Vymyšlila Sie, s nímž v roce 1974 triumfovala na festivalu v Sopotech, je dodnes symbolem té nejlepší polské melodické školy. Pojďme si připomenout tuto nezapomenutelnou dámu polského šanzonu a popu.

Teď se ale podržte, protože v následujících minutách nás čeká něco naprosto fascinujícího. V tomto srpnovém týdnu se totiž odehrála neuvěřitelná hudební náhoda. Jakoby se sudičky u kolébky rockové historie předem domluvily. Narozeniny slaví hned tři z nejzásadnějších a nejvelkolepějších rockových hlasů všech dob. A to pěkně těsně po sobě. Tou první legendou je majitel jednoho z nejslavnějších ječáků, frontman Deep Purple Ian Gillan, který 19. srpna oslavil své 81. narozeniny. Gillan je živoucím důkazem, že rockový důchod je sprosté slovo. Překvapil totiž fanoušky s Brusunovým albem Splat. Jako ochutnávku z této čerstvé novinky jeho formace Deep Purple vám nabízím píseň The Beating of Wings. Gillan v ní ukazuje, že už dávno nemusí jen trhat ušní bubínky ve výškách, ale dokáže předat obrovskou dávku životní moudrosti a poctivé rockové energie, která vás spolehlivě přibije do křesla.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: U onoho sudičkami požehnaného rokového trojúhelníku ještě chvíli zůstaneme. Své 78. narozeniny totiž v naprostém závěsu, tedy 20. srpna, slaví božský Robert Plant. Bývalý frontman Led Zeppelin se v posledních letech našel v kořenech amerického i britského folku a se svým projektem Saving Grace objíždí komorní sály. Z této úspěšné koncertní spolupráce vzniklo znamenité studiové album, ze kterého vybírám tradiční baladu As a Roved Out. Plantův hlas, doprovázený jemným předivem akustických kytar a banja, zde zní neuvěřitelně mysticky a hluboce. Ukazuje nám tak, jak vypadá naprostá umělecká svoboda, bez nutnosti ohlížet se za stadionovou nebo divokou rockovou minulostí.

abychom tu narozeninovou hardrockovou nadílku zkompletovali, přichází třetí do party, slavný Voice of Rock, zpěvák a baskytarista Glenn Hughes, který slaví 75. 21. srpna. No není to úžasná náhoda? Muž, který prošel slavnými érami Deep Purple, Black Sabbath nebo Trapeze, se v srpnu zapsal do srdcí fanoušků mnoha skvělými nahrávkami. My se dnes vrátíme k jeho zásadnímu soulovému albu Soul Mover. Z něj si pustíme valivou, funkovým groovem nasáklou pecku Dark Star. V níž Hutchesovi sekunduje kytarista Dave Navarro. Připravte se na poctivou dávku černošského soulu, zabaleného do toho nejtvrdšího rockového kabátu.

Slovenská folková písničkářka a osobitá interpretka lidových balad Zuzana Homolová slaví své narozeniny a my si její svátek připomeneme jedním z nejkrásnějších tuzemských hudebních setkání. Na svém kultovním albu Slovenské balady totiž spojila síly s moravským hudebním šamanem Vlastou Redlem. Výsledkem byla také hluboká lidová píseň Išla Anička na trávu. Homolové čistý projev v kombinaci s Redlovým geniálním aranžerským citem a vrstvenými kytarami vytvořil nadčasové dílo, které spíše než obyčejnou písničkou je strhujícím vzkazem do minulosti.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zpěvák s nepřehlédnutelným romantickým tenorem a muzikálová stálice Bohuš Matuš oslavil v těchto dnech své 53. narozeniny. Muž, kterému kdysi sám Karel Gott prorokoval velkou budoucnost díky jeho mimořádnému hlasovému fondu, má na svém kontě řadu popových balad, ale i velkých árií. My si dnes připomeneme jeho emotivní hit Nestih jsem ti říct, který dokonale sedí k jeho lirickému hlasu. Písnička plná velkých melodických oblouků a upřímného textu dává vyniknout každému detailu jeho precizní pěvecké techniky, která u nás ve svém žánru nemá příliš konkurenci.

Osobností týdne v naší hudební hlídce je zpěvačka, jejíž podmanivý hlas a upřímné emoce v posledních letech doslova uhranuli českou scénu.

0: budem sami.
1: Osobností týdne je Kateřina Marie Tichá, od níž právě dozněla píseň Sami. My na ní teď navážeme songem Plamen, který pochází z jejího ceněného druhého alba. Je to písnička o naději, vnitřní síle a jiskře, kterou v sobě musíme chránit, což je k narozeninám to nejlepší možné přání. Poslouchejte Kateřinu Marie Tichou a kapelu Benjis.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Zpěvačka a herečka Anna Slováčková je symbolem neuvěřitelné životní síly, odvahy a optimismu, který inspiroval tisíce lidí. V srpnu by oslavila své 31. narozeniny a my do nebe posíláme tu největší náruč lásky a díků. Z její tvorby jsme vybrali věc sice tematicky vážnou, ale zpracovanou s obrovským nadhledem, vtipem a laskavostí. Jde o společný duet s písničkářem Pokáčem s názvem I když jsme plešatý. Tahle písnička vznikla jako podpora pro všechny onkologické pacienty a dokazuje, že s humorem a přáteli po boku se dají zvládnout i ty nejtěžší životní zkoušky. Aničko, děkujeme za vše.

Geniální kytarový mák, humorista a jeden z nejvtipnějších textařů naší scény Karel Plíhal oslavil své 68. narozeniny. Plíhal je známý svou absolutní precizností. Každé slovo a doslova každý tón na jeho nahrávkách musí sedět s hodinářskou přesností. My si dnes pustíme jeho nádhernou křehkou skladbu Levitační, která pochází z alba Kluziště. Zajímavostí je, že text k této hravé písni o vznášení se nad věcmi nenapsal sám Karel, ale jeho dlouholetý kamarád Marek Eben. Spojením Ebenova noblesního vtipu a Plíhalovy náladové kytary vznikl klenot, který spolehlivě pohladí po duši.

Na úplný závěr dnešní hudební hlídky se jako obvykle podíváme na ty nejčerstvější hudební novinky. Naší první zahraniční zastávkou bude teprve 21-letý americký hudebník a textař Shane Booth, který pod jménem Somber vyrostl v obrovskou globální senzaci. Celou svou kariéru si vytvořil úplně sám od nuly, když své první věci nahrával v provizorním ložnicovém studiu na Manhattanu. Po přelomovém megahitu Back to Friends, který bořil i tuzemské žebříčky, přichází s novým singlem My Body Isn't Ready. Svou novou intimní zpověď si Somber opět sám napsal i zprodukoval. V textu se bez obalu dotýká vnímání vlastního těla, sebeúcty a vnitřních tlaků, se kterými se mladá generace potýká, a nabízí tak překvapivě upřímnou reflexi vlastních nejistot.

Z domácích luhů a hájů pro vás máme velký návrat. Brněnská alternativní formace Ty syčáci, seskupená kolem neřízené střely básníka, performera a hudebníka Petra Váši, ohlásila po dlouhých 8 letech nové album s pohádkovým názvem Dlouhá, široká a bystrozraká. Jako první ochutnávku z této desky, která vyjde na začátku října, posílají syčáci do světa chytlavou píseň V zimě příroda spí. V příběhu celého projektu píseň souvisí s podzimním představením o sestupu do podsvětí. A Petr Váša k ní dodává, že se hrdinky nechtěli spokojit s banálním sloganem o spící přírodě a proto jdou v každé sloce hlouběji a hlouběji. Těšte se na typickou divadelní obraznost, humor, břitkou poezii a česko-finsko-japonský zvukový soulad. A to už je z dnešní nedělní a příběhy nabité hudební hlídky opravdu vše. Mějte se moc hezky, užívejte si letní krásné počasí s výbornou muzikou a nezapomeňte, že tento pořad je přesně pro vás. Pokud máte i vy nějaké oblíbené výročí, píseň nebo album, nebo nějakou osobnost, o které byste chtěli slyšet, určitě mi napište na můj e-mail milan.bátor@rozhlas.cz. Velice rádi vaše písně pustíme. Za týden se na vás opět budeme těšit. Naslyšenou.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Odry staví nové sociální byty. Při nehodách na českých silnicích zemřelo o víkendu 7 lidí. Silničáři září nainstalují protihluková opatření na dálnici u Přerovských Dluhonic. Zítra bude převážně polojasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Město Odry opravuje bytový dům na sídlišti pod lesem. Budova získá celé nové patro, ve kterém vznikne 8 sociálních bytů. Součástí rekonstrukce je také úprava okolí domu a zřízení dvou bezbariérových parkovacích míst. Radnice za přestavbu zaplatí skoro 21 milionů korun, říká mluvčí města Lucie Kaspříková.
2: V rámci stavebních úprav jsme zateplili stávající bytový dům na sídlišti pod lesem. Došlo k výměně vstupních dveří a některých okén a především k přístavbě čtvrtého nadzemního podlaží s výtahem. V rámci této akce vzniklo 8 nových bezbariérových bytů o velikosti přibližně 30 metrů čtverečních.
0: O nynějším víkendu zemřelo při dopravních nehodách v Česku už 7 lidí, 5 v sobotu a 2 v neděli. 2 lidé zahynuli při srážce aut u Litvínova, další 4 se zranili. Mezi oběťmi jsou také motocyklista z Jihlavska a 95-letý chodec, kterého srazilo auto v Ostravě Porubě. Podobně tragický byl víkend před 2 týdny, kdy nehody připravily o život 8 lidí. Od začátku srpna eviduje policie 44 obětí, loni jich za celý měsíc bylo 55. Silničáři na konci září nainstalují na dálnici D1 u Přerovských Dluhonic protihluková opatření. Půjde o speciální vak, který pod mostními závěry bude tlumit hluk. Na ten si stěžují lidé z okolí dálnice. Přerovská radnice na nákup opatření přispěla částkou 5,5 milionu korun poté, co měření specializované firmy neprokázalo překročení hlukových limitů. Říká Tomáš Navrátil, náměstek primátora volený za hnutí ANO.
3: Chtěli jsme místní části pomoci. V průběhu konce září by mělo dojít k samotné realizaci tohoto opatření. Dobrou zprávou pro všechny řidiči je, že nedojde k omezení dopravy na dálnici D1 kolem Přerova.
0: Stavbaři v pondělí začnou s opravou Lidické ulice v Třinci, budou frézovat vozovku a pokládat nový asfalt. Jak upřesňuje mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, opravovaný úsek bude uzavřený do soboty 29. srpna.
4: V dotčeném úseku budou dočasně uzavřeny také přechody pro chodce u evangelického kostela a u obchodního domu Lidl. Prostor staveniště bude zabezpečen proti vstupu chodců. Jedná se o první etapu opravy ulice Lidické, další etapa, která se bude týkat prostoru okružní křižovatky a vjezdu k čerpací stanici, proběhne v pozdějším termínu.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až skoro jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty od 19 do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ulice na Hliníkách v Havířově je kvůli opravě povrchu uzavřená. Omezení potrvá do soboty 29. srpna a může ovlivnit také městské a příměstské autobusové linky. A na silnici 1/58 v části Kopaná u Frenštátu pod Radhoštěm je kvůli opravě propustků zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Oprava tam potrvá až do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 tisíce, Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou, jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvědával ženské hormony a jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie. O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.

0: Tehdy se ví, co Bůh chystá.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
3: Dobrý den.
2: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
4: Krásný den.
2: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
3: S příznakem, že jsem si namátal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Tomu začalo kolečko dalších vyšetření.
2: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
3: 31.
2: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
3: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval, a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření. Sonomamograf.
2: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
3: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
2: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
3: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
2: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
3: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
2: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost, tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
3: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
2: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
3: Ano.

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní Cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnit rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 000. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
2: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
2: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
2: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
2: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu, v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci, a není to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale aby ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla, nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
2: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu a ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl, a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky víc vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
3: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti, a muži víme, že na tohle to úplně nejsou, takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
3: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
3: Ano, je nás víc, protože...
1: Je potřeba šířit osvětu.
3: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
3: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Židovské muzeum v Praze slaví 120. narozeniny. Jakou roli hrály v židovské tradici papírové vystřihovánky? A co je nového v Plzni? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Až do 120 let tradiční židovské přání k narozeninám se 29. srpna naplní Židovskému muzeu v Praze. Přesně před 120 lety totiž několik členů pražské židovské obce v čele se Salomonem Hugolíbenem založilo spolek pro založení a vydržování Židovského muzea v Praze. Jeho česko-německé stanovy schválilo místodržitelství Království českého právě 29. srpna 1906. A my už jsme ve spojení s muzejní vedoucí marketingu a komunikace Martinou Kemrovou. Dobrý večer, jak muzeum své narozeniny oslaví? Chystáte nějakou akci přímo na 29. srpna?
2: My to máme trošku komplikované, protože 29. srpna je sobota, je šábes, takže máme zavřeno, ale hned 30.8. bych ráda všechny pozvala na přednášku naší hlavní kurátorky Michaely Seidenberg. Tentokrát to nebude v Praze, ale bude to v Brně na Štetlfestu a tahle ta přednáška se bude právě točit kolem dějin Židovského muzea a těch 120 let, které letos slavíme.
1: Řadu akcí chystáte od září, co to bude?
2: Jednak nabíhá náš velmi bohatý kulturní program, který je letos ještě bohatší a my tam každý měsíc vlastně máme vystoupení některého z našich kolegů nebo se díváme do zákulisí Židovského muzea, takže já se třeba moc těším teďka na zářivou přednášku naší vedoucí oddělení židovské historie Ivety Cermanové o josefínských reformách a potom v listopadu a na to bych speciálně chtěla pozvat všechny, protože to je unikátní možnost. Připravujeme komentované prohlídky archivu, který máme ve Smíchovské synagoze. O jejíž existenci opravdu ví poměrně málo lidí a běžně se tam návštěvník nedostane. Pak máme takové tři, řekla bych, větší věci v té druhé polovině roku. Jednak je to znovu otevření galerie tady v bloku u španělské synagogy, galerie Artschul, kterou chceme otevřít po prázdninách a bude zahájena takovou malou výstavou Ztráty a nálezy, jež je věnovaná exponátům, které se ztratily, ať už během světové války nebo po ní, ale potom nějakou cestou, ať už nákupem nebo detektivní prací našich kolegů se dostaly zpátky do našich sbírek. A potom od poloviny října bude v Klausové synagoze k vidění výstava Městem, lesem, polem, kolem, která je věnovaná Jiřímu Fiedlerovi, což je taková za mě asi neprávem pozapomenutá postava člověka, který 30 let od 70. let mapoval mizející židovské památky, hřbitovy, synagogy po celé České republice a jak název té výstavy napovídá, tak nedbal na terénní nerovnosti a křoví a zarostlé polnosti, ale prostě mapoval je bez ohledu na své vlastní pohodlí, takže tuhle tu výstavu bych taky každému doporučila. No a pak takovou asi absolutní špičkou toho našeho letošního a asi nejenom letošního programu bude výstava Židovské muzeum 120 let, která proběhne v historické budově Národního muzea, kde opravdu se zájemci dozví všechno o tom, jak vlastně Židovské muzeum vzniklo, kdo se na něm podílel, jak bylo možné, že Židovské muzeum nezaniklo během druhé světové války, ale naopak získalo jedny z největších sbírek na světě a bude to určitě krásná výstava. A ta začíná 13. listopadu a potrvá do května příštího roku.
1: Říká vedoucí marketingu a komunikace Židovského muzea v Praze Martina Kemrová. Děkuji moc za rozhovor a mazl to všechno nejlepší.
2: Děkujeme. To darba.
1: Černé třešně se trhají, zelené se nechají být, hezká děvčata se milují a ošklivá se nechají jít. Lidovou jidiš píseň z předválečné východní Evropy zpívá Hana Frejková.

0: Když se řekne vystřihovánka, většinou si představíme dětské nůžky a poněkud neohrabaně vystřižené obrázky. V židovské tradici je ale dělávali dospělí, mohly být složité a nést náboženský význam. Dekorativní tabulky, které na východní stěně zbožné domácnosti ukazovaly směr modlitby k Jeruzalému, mívaly totiž právě podobu vystřihovánky. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Mizrach znamená hebrejský východ a v tradičních židovských rodinách vyobraznění s tímto slovem uvnitř domu určuje směr modlitby k Jeruzalému. K tomuto stále přítomnému středu židovské duchovní orientace přitom Mizrach odkazuje i jako akronym, tedy věta složená ze slov začínajících jeho písmeny Mitzadze, Ruach a Chaim, neboli z této strany přichází duch života. Jednou z nejkrásnějších podob Mizrachu se staly papírové vystřihovánky. Toto slovo dnes nejspíš vyvolá představu dětské zábavy, ale v židovském prostředí, zejména ve východní Evropě, je taková tradice doložena nejméně od 17. století a dochované památky dosvědčují tvorbu vystřihovaných mizrachů také ve století následujícím. Kolem samotného slova se na těchto vystřihovánkách rozvíjel bohatý obrazový svět. Zdobily je lvy, ptáci, jeleni, koruny na tóru, sedmiramené svícny, desky zákona, někdy i znamení zvěrokruhu nebo fantazijní zvířata. V papírových mizraších se tak ojedinělým způsobem setkával hebrejský text, náboženská symbolika i cit pro ornament. A při pohledu na propracovanost takových vystřihovánek asi nejvíc udiví jejich technická stránka. Některé jsou tak jemné, že lze jen žasnout na trpělivosti, jakou jejich zhotovení vyžadovalo. Papír se skládal a vyřezával tak, aby po rozložení vznikla přesně souměrná kompozice, často ještě podložená barevným listem nebo doplněná bohatším textem. To už nebyla běžná práce s nůžkami, ale řemeslná dovednost na pomezí kresby, řezby a kaligrafie. I v tak křehkém materiálu tak vznikal předmět, který měl hloubku a současně těšil. Jména tvůrců většinou neznáme, protože šlo o lidové umění v prostředí, kde mizrachy vyrůstaly z předávané zručnosti. O to cennější jsou výjimky, jako je mimořádně propracovaný mizrach z roku 1877 od Izraela Dova Rosenbauma z Podkamene na dnešní Ukrajině. V kompozici díla, které je dnes uloženo v Židovském muzeu v New Yorku, stojí uprostřed monumentální stavba s kupolí a hodinami. Právě ty snad odkazují k autorovu povolání hodináře a dovolují nám zahlédnout konkrétního člověka za tímto křehkým dílem. S ústupem tradičního židovského prostředí v první polovině 20. století tradice mizrachů v podobě vystřihovánek slábla a rozhodující zlom přinesla druhá světová válka, která ve východní Evropě zničila celá židovská společenství i s předměty jejich každodenního života. Právě proto dnes židovské vystřihovánky a v chlapeckých náboženských školách chederech se zhotovovaly i jako jednoduché sváteční ozdoby, působí tak silně. Nejsou jen ukázkou obdivuhodné ruční práce, ale zvlášť jako mizrachy připomínají svět, ve kterém obyčejný list papíru mohl nést krásu i náboženskou tradici.
0: V další známé jidiš písni jde její hrdina koupit na trh koně, ale nakonec zůstane u sklenky vína. Komický příběh slyšíme opět v podání Hany Frejkové.
2: Sprajcich měl mit gite tricht, no

0: Jedna z největších synagog v Evropě se v Plzni otevřela návštěvníkům po velké rekonstrukci před 4 lety. Kateřinu Havránkovou zajímalo, jak je tamní židovská obec spokojená s návštěvností i jaký tam nabízejí nejbližší program. Hovořila s předsedou plzeňské židovské obce Jiřím Lévy.
1: Pane Lévy, je o návštěvu synagogy zájem a případně jaký tady máte program pro návštěvníky?
2: Za ten zájem je měřitelný v počtu návštěvníků, tak si myslím, že ano, protože každoročně mezi 18 až 20 tisíci osobama navštíví synagogu. Kulturní akce, které zde pořádáme, a převážně jsou to výstavy ve velké synagoze, které obměňujeme, a jsou tady koncerty. Děláme klasické komerční koncerty, jestli můžu některý jmenovat, tak je to recital Malý princ, kde vystupuje pan Cina, potom tady bude Jitka Zelenková s kapelou, to je benefiční koncert, a pak jsou ve staré synagoze menší koncerty v příjemném prostředí a je tady zajímavá akustika.
1: My sedíme ve velké synagoze v Plzni, jsem tady s Jiřím Lévym, předsedou židovské obce místní. Do konce září přímo ve velké synagoze probíhá výstava, která se jmenuje Holokaust plzeňských židů.
2: Je to výstava, kterou dělá židovská obec Plzeň sama o významných plzeňských židovských osobnostech, jak se jim žilo před válkou, během války, kteří přežili a jak mohli pokračovat.
1: Ta synagoga je, musím říct, opravdu nádherná. My sedíme v podloubí, já se dívám na ten nádherný malovaný strop. Jste po těch 4 letech spokojení s tím, jak dopadla ta rekonstrukce?
2: Ano, jsme spokojení, ale jedna věc je rekonstrukce a pak na nás a bez dalších dotací je provoz a údržba. A to jsme tušili jenom, co nás to bude stát jako časově, ale i finančně. Ale snažíme se to prostě zvládnout a myslím si, že to zvládáme.
1: Pane Lévy, když bude mít někdo zájem o to podívat se po synagoze, případně i s nějakým komentářem, nabízíte něco takového tady?
2: Ano, nabízíme komentované prohlídky, buď si udělá objednávku přímo přes stránky židovské obce v Plzni, nebo přes infocentrum v Plzni. Děláme to i cizojazyčně a můžeme do toho zahrnout prohlídku jako jenom synagogy, Ramínského domu a můžeme i na věže se podívat s výhledem na Plzeň.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Skupina rodičů v brazilském Rio de Janeiro koupila židovskou školu a zabránila tak jejímu uzavření kvůli klesajícímu počtu žáků. Během 6 měsíců po odkoupení pak počet žáků výrazně vzrostl. Škola dostala nový symbolický název Chaj, který v hebrejštině odkazuje k životu. V Jeruzalémě byla uvítána 100 000 přistěhovalkyně ze Severní Ameriky, která v Izraeli našla domov s pomocí organizace Nefesh Benefesh, hebrejsky od duše k duši. Jejím posláním je pomáhat nejen s přistěhováním, ale i začleněním do nového života. V synagoze v Březnici je k vidění výstava, která výtvarně reflektuje 1200 obětí teroristického útoku palestinského Hamásu 7. října 2023. Hebrejský název výstavy Hineni odkazuje k biblickému zvolání Zde jsem v odpovědi na Boží oslovení. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů. Vedení Lipníku nad Bečvou plánuje rozšíření služby sdílených kol. Zítra bude jasno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Po víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí a dnes k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
2: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy je tragický byl z našeho pohledu. Červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
1: Kvůli zájmu o sdílená kola vedení Lipníku nad Bečvou zvažuje rozšíření služby. Měsíčně město eviduje 1200 výpůjček. Lidé mají k dispozici na 10 stanovištích 30 bicyklů. Službu ve městě zajišťuje soukromá firma. V příštím roce by se počet sdílených kol mohl rozšířit, říká lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
3: Ukázalo se, že ten systém funguje a že především teda mladí lidé a děti, žáci základních středních škol to využili poměrně intenzivně. Jsou místa, kde těch výpůjček je obrovské množství a kde se ty kola často zhromažďují, typicky vlakové autobusové nádraží, stadion, skatepark a potom zase v těch večerních hodinách sídliště, tam se ti půjčitelé vrací.
1: V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Informovalo o tom vedení města na Facebooku. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit novou. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 milion 300 tisíc korun.
4: Podle mluvčí města Marcely Jandové u staré lávky zatékalo do nosné konstrukce a mohli na ní vstupovat maximálně 2 lidi na jednou. Lávka má opět dřevěnou konstrukci a nově ocelová zábradlí, která se dají sklopit a slouží jako protipovodňové opatření. Má za úkol zachytávat naplaveniny. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 setin. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 v okolí Brna se uklidnil provoz z Prahy na Vyškov, už jen velmi krátká fronta mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Od Vyškova se rozjíždí poslední zbytky kolony na úrovni Rousínova, o něco pomaleji se jede i v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na jihu Moravy už tedy panuje v celku klid, to se bohužel nedá říct o dálnici D11 na trase z Hradce do Prahy. Přesněji před omezením mezi Pečkami a Sadskou velmi silný provoz přetrvává od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu zámecké léto.
0: Zámecké léto.
5: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Maria Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v linii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaký významný rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927. No a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa, jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč není někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaký zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odvážili to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků

drobné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když se říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty má 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá?

0: pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
2: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený nula. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
2: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
2: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
2: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Díky to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: Myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Češi mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přeci milujeme, tak to cítí František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Turovku u Hornice Rekve bude vodou zásobovat nový vrt. Zítra čekáme polojasno a teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
2: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme. A měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
0: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Dlouhodobě slabé zdroje pitné vody mají lidé v Turovce na Pelhřimovsku. Jedním z důvodů je i letošní sucho. Radnice v Hornice Rekvi, pod kterou místní část Turovka spadá, proto připravuje nový vrt.
3: Radnice má v současné době zpracovanou cenovou nabídku a vytipovaná dvě místa, kde by mohla vrtat. Turovka v současnosti bere pitnou vodu ze dvou zdrojů. Jedním z nich jsou povrchové zářezy, jejichž vydatnost je během sucha nižší. Druhým je pak další vrt, který ale nedává dostatek vody. František Jirků, Český rozhlas.
0: Výstavba společného autobusového a vlakového nádraží v Chomutově se odkládá. Podle primátora Milana Merce z Hnutí Nový Sever není projekt v současnosti aktuální. Město si ho realizací počítá nejdříve v letech 2036 až 2037.
4: Nádraží má vzniknout přesunutím vlakové stanice k současnému autobusovému terminálu. Obě částky má propojit podchod. Součástí mají být taky nová nástupiště a napojení na městskou hromadnou dopravu. Důvod odkladu město neuvedlo. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: České volejbalistky hrají ve skupině evropského šampionátu v Brně se Srbskem. Po třech setech Češky zatím prohrávají 1-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jeho území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty budou 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 7. kilometru pracují silničáři. Budou se posouvat levým pruhem až na 10. kilometr, přejíždí se do pravého pruhu, kolona se ale netvoří. Silnice 6 ve směru z Německa do Chebu je uzavřená kousek za hranicí. Provoz blokuje požár vozidla, objíždějte přes pomezí nad Ohří. A v Praze komplikuje provoz nehoda ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov, asi v polovině bourala dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Následuje Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let Pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talkshow, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochockému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás, naposled, člověče. Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle, já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně. Jo. Ale jako malej teda jsem prejedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda. Jako, jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad jako, nemám hlad typu jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím.
1: No, vidíš.
0: A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoříš v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád. Mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě. Když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa, mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného vězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať v mrazáku nebo v chlaďáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtěžkou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzeného, kus hovězího vařeného, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, teď to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě?
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambora dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvaříme ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalejeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: Jo, to je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže tam mám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Namleto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měl i Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštili na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem. Vydatně. protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Uvidíme.
1: To tam ještě další půl hodinu, hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
2: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového, teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
2: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou patry, protože brambory už jsem vařil v hodně osolený vodě. Worcesterskou omáčku, asi 10 štěchů. Ocet, lihový kvasný, asi lžici. A lák z vorouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak 2 lžíce.
2: Rošláháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a v zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď si nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
2: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. To jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
2: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková... Tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
2: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Jo, to asi bude ono, no.
2: Kou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
2: Pojď, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
2: bude. Já to držím. To si potrčku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
1: Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochutkovýroh.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, ano. V pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
2: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky a dobrou chuť.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí. U zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů, těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malý, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bolvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímo spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm. Co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Ahoj,
2: Vlastičko. Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti dát, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si
0: právě
1: leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 52 vajec.
1: Ježkovice.
2: A byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, to... ano.
1: Jo.
2: Ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těch okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali. Několikrát se opakovali. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním. A to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala.

0: dělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila 5 hodin ráno, abych to měla všecko než uvařený, než jsem musela do zkoušky, no.
0: No, tak no, to
1: já... pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto, takže předtím už jsem si navařila, no.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Bramborák. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je
2: tak hezký. To bylo hezký. To jsem ho naučila.
3: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i vlastně Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Lesy České republiky odhadují podobné škody způsobené kůrovcem jako loni. Vysočina ušetřila na silničních akcích skoro 100 milionů korun. Zítra bude polojasno. Teploty kolem 22 stupňů, na Moravě až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Hezký večer. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Půlpán.
3: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni touhle dobou.
2: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdili na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíc teď hrozí na jižní Moravě. Opravit nehodový úsek mezi Chotěboří a Novou Vsí u Světlé chce ještě letos kraj Vysočina. Dokončí také opravu silničního tahu mezi Novou Říší a Žiletavou. A pracovat se bude rovněž u Jindřichovic na Jihlavsku. Všechny modernizace kraj nově zařadil mezi dopravní akce ještě pro letošní rok.
4: Kraj se podle jeho vyjádření daří soutěžit silniční zakázky výrazně pod předpokládanou cenou a uspořil tak letos 93 milionů korun. Tyto peníze využije na celkem 11 oprav, často havarijních nebo problémových úseků. Chtěl je zadat v příštím roce, dostane se na ně ale dřív. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Technické služby v Doxech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Už jsou na hlavní pláži a autobusovém nádraží a postupně by měly být v celém městě.
5: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt uvedl, že tvar i konstrukce jsou reakcí na problémy s původními odpadkovými koši. Neosvědčilo se například provedení bez střechy, kde obsah rychle začal hnít. U sériových modelů se zase stávalo, že je výrobce přestal dodávat. Město má k těm svým kompletní dokumentaci a taky bude možné nechat kdykoliv v budoucnu znovu vyrobit. Z Dok Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Zbrojovky Brno po druhé v novém ročníku šance ligy vyhráli. V pátém kole nejvyšší soutěže zvítězili v Teplicích 2-0 po dvou brankách Antonína Vaníčka.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, později odpoledne a večer. Na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 20 až 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte se zdržením před omezení mezi sjezdy na Pečky a Sackou. Před zúžením se může tvořit kolona od sjezdu na Poděbrady. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 10. kilometru pracují silničáři. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršel a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě, takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to, ale to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do ty hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě, venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej do ten koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Na borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucovala. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. Naopak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidně. Šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa...
5: Já jsem klidný.
4: Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti.
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
5: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmary a oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to porota?
6: My porota si myslíme, že se s panem Hulínem
7: budeme muset rozloučit.
4: Moment, moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
4: No tak naschledanou, naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo. A zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I sporo žiro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano.
4: Ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že studuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano? Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má dráha.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má dráha.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenie je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normální okolnosti zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemné. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity. Ale tvrdošivý to on není, to ne, to... Znáte to, starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: Ano, jistě. To jsou všem takové všeobecné úvahy, že... Pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že... Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Da pum. Pum papi.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano, ano.
2: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. To bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak, tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne.
6: Jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne, z domova vůbec mě vyhodili.
6: Jo, vyhodili. No, ale z domova a tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No, tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Počkej, pán Bůh, a bábu nebyl doma, jako jo.
6: Ne, ne, protože po tom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleku, teďko já jsem měla malou almárku, pač jsem měla jenom pár hadříku, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny, no ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo,
7: pač Jirku.
6: Ne, že vypadne, že tam zůstaneš.
8: To je jako na furt,
6: no, na furt, že si zvyknu. A budu mít Jirku, že jo?
8: Myslím,
6: no,
8: že se
6: tak jsem se těšila trošku. A, no a teď, jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takovej bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný do nového bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, a to znám. Tak
7: no. Je někdo, s kým si nebydlel.
6: Těch je.
8: Už tady manželky sedějí obě opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to, taky, moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala.
9: Mm-hmm. Je to aha, pravda? To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyše a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně.

0: Bude vše své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
1: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
0: No, no jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
1: Už vás nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
0: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
1: No nevšiml.
0: To přece není možný, jste kolem mě běhal a kroužil.
1: Ale prosím.
0: Nabídky.
1: No a... Myslíte tenkrát? No, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka v odvahy. No.
0: To
1: nebude mluvit.
0: Bobříka odvahy, nevykládejte. No. Vy jste si mě namlouval.
1: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
0: To kolečko? Vypadalo to jinak.
1: Dejte, držte se textu.
0: Jo. Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
1: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
0: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolja mi daroval odznáček Lenina. A já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolja neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani

zvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšna k řezníkovi a prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To je sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr, tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, svakni a jedem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález, jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, no dál, teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový oblak, kolik to se, 2000, no co pak jsem blázen, já mu dám auto, oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a Neprumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No, já neděděla, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, že?
5: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku sedla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: To víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A než by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
5: I osvětlením. Aha. Vlnobytím.
3: Ano, ano.
5: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
5: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
5: Ale až po pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
5: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
5: Tak podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
6: A podívejte, tamhle jde farář,
7: ale
6: otče.
7: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
3: Ještě.
5: Nějak se mi nechce dolů.
3: Ale to já počkám. Takže šupi to.
7: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polibkem. A jste svojí Blažková dědil, známá dvojka.
5: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory.
7: Dědil, dědil, tebe jsem oddával už pětkrát a tebe Blažková jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
5: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
7: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
7: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No Marto?
5: No Karle?
7: To je podvod! Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
8: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji, jedu jenom po kraji. A pak vždycky zajede a zařvu, jo. A jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou a víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela vypláznutá a teď on říká, dáme se před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och. A pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude. Och, och, pan doktor, mám přestat. Och. Chvíli se nic nedělo a zase och. Och, pan doktor, já přestanu. Najednou výkřik. A pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka na závěr celého týdne a také na závěr celého nedělního dne právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová a moc se na vás těším, že najdete chvilku času a zastavíte se u nás na kus řeči. No a noční linka tradičně potrvá po celé dvě následující hodiny, tedy až do jedné hodiny nového příštího dne a samozřejmě kromě povídání nás čeká také spousta příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Zkoušeli jste někdy podnikat? Zkoušeli jste někdy podnikat, přátelé, a co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle ale stačit k úspěšnému podnikání a obzvláště dnes v hektické době? Zkoušeli jste vy sami někdy podnikat, realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí na základě třeba vašich zkušeností nebo jenom vašich představ mít pouze štěstí a nadšení, tak tolik a mnohem více na téma podnikání. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web s adresou rozhlas.cz/linka, někteří už tam píšete. No a v neposlední řadě jako vždycky vám nabízím i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer. No a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod nám přišla zaspívat Věra Špinarová, jak jste určitě všichni poznali písničku Kouzlo bílejch čar. Máme 6 minut po 23. hodině, no a jako první se k nám dovolal z Olomouce Robert. Roberte, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak povězte, zkoušel jste někdy podnikat nebo přemýšlel jste o tom?
1: No, spíš jsem o tom uvažoval.
0: No, a co vás k tomu přivedlo, k té myšlence?
1: No, stát na vlastních nohoch. Hmm. Ale není to vůbec jednoduchý, takže jsem to neskoušel a řeknu důvody, proč jsem to neskoušel.
0: Povězte.
1: Když člověk chce podnikat, tak musíte mít do začátku nějaký kapitál. Pokud nemáte kapitál a zadlužíte se, tak to nemá cenu ani začínat. Jako to je jeden důvod. Mm-hmm. Druhý důvod je, musíte mít živnostenský list,
0: ano.
1: Což znamená spoustu papírování. A pak ještě je potřeba mít v pořádku sociální, zdravotní a tady ty věci. A to se nebavím o tom, že musíte mít někoho, kdo prostě vypisuje papíry, jelikož jsou obyčejné dělník, nesou úřední, tak já se v tím nevyznám. Vím, jak je to těžké to papírování, ale klidně se mě ptejte, pokud chcete. Jako.
0: No ne, tak já jsem se zeptala na úvod, co vás třeba vedlo k tomu, abyste se vůbec zamyslel. Vy jste odpověděl naprosto logicky stát na vlastních nohou, což je pro mnohé z nás velmi důležitá věc. Ale máte pocit, že vždycky je nutný kapitál v každém oboru? Nebo přemýšlel jste, v jakém oboru byste třeba podnikal, kdybyste do toho šel?
1: Tak. Přemýšlel jsem jako, že já nevím, no jak se to říká, Ferda Mravenec, práce všeho druhu, určitě bych se nepouštěl do elektriky, jo, protože zaprvé...
0: Takže nějaké narozumím. Služby prostě, ano?
1: Jo, jako takový to, jak se říká, hodinové třeba manžel, jo, že třeba jde zprávy vodu a tady toto, jo, že třeba... Jenom, že stejně bych musel mít papíry a auto a papíry na auto, že to taky nemám, jo, protože... Samozřejmě, že když vás někdo zavolá z Prostějova, tak se jede do Prostějova, že? Když to Olomouce.
0: Tak to je určitým způsobem svazující, to máte pravdu. To byste musel chodit pouze po sousedech a udělat si skutečně nějaké živnostenské oprávnění.
1: No, no, no, no.
0: A chodit prostě jenom v dosahu jaksi svého bydliště, tam, kde byste to stíhal a tím by vlastně bylo vaše podnikání trochu jakoby definováno a trochu také určitě i omezeno. Takže a máte pocit, že zrovna pro tohle to byste potřeboval kapitál do začátku?
1: Tak nepochybně, jo, protože já teda mám jako dílnu, to je teda dobře vybavená, což je výhoda.
0: No vidíte.
1: No ale myslím si, že jak říkám, no musel bych si udělat papíry na auto, což stojí peníze, musel bych si pořídit auto, tak to už teprve stojí peníze, jo, takže stejně bych ten kapitál potřeboval. Jako asi se bez toho člověk doobejde, ale zase jsem třeba viděl, jo, že jako lidi, že podnikají tím, že si otevřeli maringotku, vybavili si to, udělali si tam občerstvení a když někdo jde okolo, asi si tam třeba dal pivo, zmrzlinu a podobně. Nebyl jsem sám, jo, takže ono se dá podnikat všelijak.
0: To máte pravdu. No a přemýšlíte o tom stále ještě, nebo už je to taková myšlenka odložená v uvozovkách k ledu trochu, že to byla jenom myšlenka?
1: No tak já chodím do práce, jako, takže... Ono ani není čas, jo, protože do té práce, že ráno vstáváte brzo a teďka jako, jo, než přijdete dom, tak už odpoledne.
0: Ne, rozumím, tak to byste musel buď to samozřejmě, nebo to druhé, to asi obojí.
1: No právě, že bych musel asi odejít z práce.
0: Hmm.
1: No a jinak jsem chtěl teda poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není
1: to,
0: vůbec
1: no.
0: Zač.
1: No a pozdravuju teda vás, paní Lukešová, pak paní Bartošikova, pana kapitánčika. Pana Macouna, Janu Chládkovo, ještě toho pana Novotnýho Zdeňka, myslím, teď nevím. No to je jedno, a pak bych chtěl ještě pozdravovat Vlastičku do Krnova, paní Ludmilu z Brna, Oldu včelaře, no zkrátka všechny linkaře a moc vám teda děkuji, jo. A jak říkám, že pokud člověk chce podnikat, tak musí mít do začátku kapitál, protože zadlužit se to opravdu nemá cenu, jo, to je... Špatným směrem.
0: Takže to je taková ta vaše myšlenka a rada eventuálně pro ostatní. Dobře, Roberte, moc vám děkuju, mějte se hezky, ať se vám daří. Ať už klasické práci, nebo eventuálně při nějakém podnikání, vedlejší pracovní činnosti. No a krásný pozdní večer, no a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik vaše patajdla, písnička a kněz je moja, no a během písničky se k nám tentokrát dovolal z Kolínska Jaroslav. Jardo, hezký večer i vám přeju.
1: Vám taky hezký večer a našim divákům také.
0: Dobrá, tak děkuju za všechny. Prozraďte, podnikáte nebo jste se chystal někdy, nebo třeba o tom přemýšlíte, jak jste na tom?
1: No, jsem v důchodu.
0: No.
1: A mám zajímavý podnikání. Samozřejmě, že jsem začal podnikat už po revoluci. Jsem vyučený kuchařem. Takže jsem podnikal v potravinovém průmyslu.
0: Jardo, trošku se mi ztrácíte. Mluvte hezky do toho telefonu na nás.
1: Ano.
0: Abyste byl pěkně slyšet.
1: Začal jsem podnikat po revoluci.
0: Ano, to jsme slyšeli, no. A vy máte pocit, že ten váš obor je vhodný pro podnikání, aby zkrátka stát na svých vlastních nohou a zařídit se pro sebe takzvaně?
1: Na takovýhle podnikání je potřeba spousta peněz. Mm-hmm. To není jednoduchý, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale je i systém podnikání, kterýmu se říká franchise.
0: Mhm.
1: A dá se s tím podnikat z domova. A bez peněz.
0: No a jaké jsou ty vaše zkušenosti? Vyzkoušel jste tuhle druhou variantu nebo obě dvě?
1: Tuhle tu variantu dělám v současné době.
0: No.
1: Je mi 73 let.
0: Mm-hmm.
1: A je to o tom, že se člověk může bavit s lidma, nebo baví se s lidma,
0: mm-hmm.
1: hledá jejich potřeby, co by je bavilo, co by chtěli, co potřebují v životě. No a na základě toho se dá poslat vlastně smlouva na tu franchízu,
0: mm-hmm.
1: kterou jenom když budete opakovat a bavit se s lidma, tak ta firma, kterou mám, vám za to zaplatí, protože nabízím jejich produkty.
0: Jo. Takže jste prostě domluvený s někým, kdo má ten kapitál, je ten hlavní a pracujete pro ně.
1: Mám s nima uzavřenou smlouvu.
0: Ano.
1: Franchízu a tam jde o určitý postupy, o určitý produkty. No a když někoho potkáte, zeptáte se, ahoj, jak se vám daří, blbě a co by si potřeboval, tak většina lidí potřebuje peníze a zdraví.
0: Jo, takže nabízíte služby vlastně té společnosti teda, jo?
1: Ano, prakticky každý, kdo chce dělat a dožít se delšího věku, potřebuje být zdravý a mít peníze na dnešní dobu.
0: No vidíte to, já jsem ze začátku myslela, jak jste začal tím, že jste vyučený kuchař, takže to bude tento obor podnikání a ono vůbec ne tedy, jo? Takže je to nějaké pojišťovnictví nebo něco takového?
1: Není to pojišťovnictví. Je to určitý druh výživy, který vlastně podporuje to zdraví.
0: Jo.
1: A firma, která, když zprostředkujete, domluvíte obchod té firmě, tak za uzavřený obchod vám ta firma zaplatí.
0: Hmm. No a v reálu to funguje? Je to třeba tak, jak se říká, naživení se, na uživení se?
1: To funguje. Já už to dělám 26 let.
0: Takže jste neměnil vlastně ten směr toho vašeho podnikání nebo
1: no,
0: zaměření se?
1: V kuchyních, ať si začnete s jakýmkoliv podnikáním, tak máte nad sebou takovou kontrolu. Mít dílnu není taky sranda.
0: No, tak všechno má něco, no.
1: Jdou tam na kontrolu, najdou, že vám tam někde kape volej a máte průšvih, jo. Mít kuchyni, to je to samý, hygienici a já nevím, jaký kontroly. A znepřijou člověku tak život, že se to nedá pomalu přežít, jo.
0: No ale i tak, jak popisujete, tak u podnikání jste zůstala a dá se říct, že jste tedy spokojený?
1: Představte si, že jsem několikrát zkrachoval, jo,
0: jo.
1: S kuchyněma. Začaly se rušit fabriky, já jsem vařil třeba ve strojní traktorové stanici v Českém Brodě, v pivovaře, v soukromé restauraci, hvězda v Českém Brodě. A všechno zkrakovalo.
0: No, tak dějou se věci, to je pravda. To je samozřejmě nebezpečí tohoto oboru, když se do toho člověk pustí.
1: Běžný podnikání je těžký, potřebuje vytrvalost a potřebuje spousta peněz.
0: Takže za vás tohleto. Tak já myslím, že to byla taková krásná tečka za tím krátkým.
1: No. Hygienici i cukrovar.
0: No.
1: Jo, protože to byla ze začátku obrovská buzerace. Jo, tak se mi dostali do ruky jeden časopis, kde bylo popsáno,
0: co a jak to, co děláte teď, jo?
1: Nějaký, jak to dělat, a já jsem se rozhodl, že chci prodávat a obchodovat s nápadama.
0: Jasně. Dobře, Jardo, tak přeci jenom čas běží, já vám musím poděkovat. Jardo, já vám musím poděkovat za to vaše povídání a vaše zkušenosti. Popřeju vám všechno dobré, ať se vám daří a hlavně pevné zdraví pro tu vaši práci a elán, jo? Mějte se hezky, děkuju.
1: Tohleto našim posluchačům.
0: Ano.
1: A důležitý je být vytrvalej.
0: Vytrvalej, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

s veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říkám mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu.

0: byl Pavel Bobek a písnička Zkus se životu dál smát. Tak to byla písnička přímo k tomu našemu povídání, co říkáte, povídání na téma Zkoušeli jste někdy podnikat. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům další linky.
0: Děkuju mnohokrát. Tak, o vás je známo, že pracujete sám na sebe, že máte firmu. Dá se říct, kolik let už třeba, nebo vzpomenete na ten začátek?
1: Ano, paní Tuško, dívejte se, já jsem přišel z vojny a protože jsme byli na dědině, jo, a subvičer je stavař, řezník jako, jo.
0: Ano.
1: A když jsem přišel zpátky na tu dědinu, tak tam té práce moc se tam tak ty domy nestavěly ze začátku, jo. Ale tady v Židlochovicích zháněli zedníka a já jsem zase zháněl byt, jo. A tady už bydlela sestra se švagrem a oni byli v JZD.
0: Ano.
1: A JZD tady postavilo bytovku pro 4 rodiny a v jedném bytě bydlel ten švagr se sestrou a v druhém teda ten další byt jsme dostali my, jo. No a proto tady to začalo všechno. Začalo se tady stavět okolo Židlochovicí, víte, a teď samozřejmě se zjistilo, že jsme tady my dva, já a švagr z Hednici, jo?
0: Mm-hmm.
1: No tak se to rozjelo a ještě za komunistu teda jako, jo, jsme makali, já jsem si vytvořil takovou partičku, byli jsme 4 z Hednici a na žádný dům jsem nešel sám, vždycky ti 4 chlapi. A to jsme toho stíhali hodně, jako, jo? No, takže...
0: Takže už takovou... i za toho minulého režimu jste pracovali jako takzvaně na sebe?
1: No jasný, no. Já jsem si vytvořil takovou partiu, která jsem trochu jako vedel, jo. No a takže mě to vždycky všechno leželo na bedrech, zorganizovat práci a to všechno, že. Pak po revoluci jsem teda jel na rok do toho Řecka. Tam jsem si vydělal na ten základ, abych mohl třeba si najmout 10 lidí, no a abych je mohl vyplácet a tak, no, tak to všechno zabralo. A já jsem těch lidí měl aspoň skoro 20, jo, no, a taky, vzal jsem si, měl jsem 6 milionů úvěru, ale ne najednou, jo, postupně.
0: Ano, ano, ano.
1: Za 2 miliony jsem dal za kotelnu a potom takový ty bagry a to, tak... Těch 6 milionů, prostě jsme při tom stavu těch lidí, se to splácelo celkem dobře. To, já jsem jak tě základy si položil, že třeba 2 miliony byl dluh, tak jsem si vzal, tak jsem 500 tisíc položil, no a tak to šlo, pak jsem to splatil, jsem si vzal další 2 miliony a došlo to až na těch 6 milionů. Teď už samozřejmě budu možná brzo končit, takže to všechno už mám dávno splacený, jo?
0: Jo.
1: Ale víte, co je důležité? Aby vás znali lidi a věděli, že děláte dobrou práci a to je tahon ke všemu, jo? To potom nestačíte zahánět lidi od baráku, jak po vás co půjde jako tu stavařinu, jo?
0: No, ano.
1: No, v současné době už tu zedničinu, protože zedník obor teď myslím neexistuje, tak tu zedničinu dělají takový lidi, kteří si do toho troufnou, jo?
0: Uh-huh.
1: No, já mám taky takový kluky už jenom, protože nás je asi 6 teďko, protože já už s tím brzo prasknu, jo? Už mě 84 roku.
0: Předáváte tak, mladým, říkáte, jo, už.
1: No, dám to mladýmu, ale on bude jenom dělat se strojama, jo? Bagrovat a dopravu a tak. Ale on je taky zedník vyučený, ale má zase problém, už má částečně důchod, tak s těma strojama on to zvládne lepší, to podnikání.
0: A co je nejtěžšího v současné době třeba mít takovouhle firmu vlastně se svými zaměstnanci? Starat se o ty lidi, aby měli práci a výdělek tedy, nebo co je na tom nejtěžší?
1: Tu práci furt máme, jako jo?
0: Jo.
1: Ale když nemáte... Nejsou to zedníci vyučení a chcete dělat nějakou takovou práci, tak nemůžete s nima dělat všechno. Maximálně tak nějaký dlažby, zámkový dlažby, zateplování, jo? Ale chtít vodník, aby dělali, obkládali kachličky nebo dělali nějaké omítky, to nelze vodník chtít, jo?
0: Jasně.
1: Takže když vždycky někdo chce třeba mě telefonují nebo žádají obkládat koupelnu nebo tak, tak to musím odmítat, ale pošlu tam, nebo dám jim číslo telefonu na kamaráda, který zase prostě to dělá perfektně, jo. Takže takhle těm lidům pomůžu a já jsem se tím pádem stál takovým, skoro bych řekl, rádcem. Když někdo něco hledá, něco potřebuje, tak každý pošle každého za mnou, jo?
0: Ano.
1: Tak prostě někdo jsme stěhovali piano nebo klavír, jo? No a tak prostě každou pravdu nic neodmítnu. Když nemůžu to udělat, tak jim poradím, těm lidem, no. A tak se z vás stane takové poradce, to bych snad mohl dělat do smrti, toho poradce, jo?
0: jo. No,
1: to bych mohl dělat furt, protože ta zedničun už jde, já se to má tady pretu nohama, jo, takže...
0: Ale poradce, nebo když by někdo potřeboval, tak může přijít a povíte mu, co s tím udělat.
1: Nemusí o mě nikdy lidi dlouho hledat, že by někdo řekl, kde od, takhle, vidí o moje vozítko někde na náměstí stát, tak řeknou, běžte, jestli je tam to vozítko, tak je tam mají švaříček někde, jo?
0: Poradí. Dobře.
1: Tak to pracuje, tak to funguje u mě, jo? Tak
0: ano.
1: Každému poradím a ve všem.
0: Tak to je super.
1: Jo.
0: Dobře, Františku, taky musím poděkovat. Každopádně vám přeju hlavně hodně zdraví, hodně energie a ať se vám daří a té vaší firmě taky, jo?
1: Ano, děkuju, paní.
0: Mějte se hezky.
1: To zdraví potřebuju. Tak,
0: přesně no, tak, mějte se krásně, naslyšenou, dobrou ano, noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Taky jsem se narodil, boss. A na telefonu teď máme z Karvinska paní Helenu. Krásný večer, Heleno.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím vás taky. Tak co vy podnikáte, nebo uvažujete o tom, nebo podnikala jste?
1: Ano, je to minulý čas, podnikala jsem. Mm-hmm. A to teda pokusila. Pracovala jsem jako korespondentka. Mhm. A mou práci nahradili počítače.
0: Jo, takže jste se rozhodla změnit svůj...
1: Takže jsem dostala nějaké odstupné.
0: Život.
1: Půjčila jsem si od Českomoravské družstevní spořitelny, koupila jsem si některé stroje nebo přístroje na splátky. Mm-hmm. A s těmi dluhy jsem začala. Mm-hmm. Vymyslela jsem si vlastní cukrárnu.
0: Pánečku, krása.
1: No, je to krása.
0: O tom sní hodně lidí, ale to má jenom jako sen, no.
1: Děkuju, já už jsem z něho vyléčená.
0: Jo.
1: Hlavně je nejhorší, když nemáte vlastní prostory.
0: Aha.
1: Takže platíte nájem.
0: Mm.
1: A teď všechny ty kontroly, o tom mluvili už ti přede mnou.
0: Ano, ano, ano.
1: Ať už je to hygiena, ať už je to bezpečnost práce, ať už je to požární ochrana, ať už je to, když třeba jsem chtěla tu provozovnu pojistit, tak za to si vymysleli, že musí být mříž. Vidíme se zase, jako několik těch prostorů jsem různě jako našla, ne, hygieně se to nelíbilo, tady nejsou 3 záchody, protože musí být jeden pro ženy, jeden pro muže, jeden pro personál. No, příšerné, teď jsem neměla živnostenský list, ten mi nemohli dát, protože jsem měla jenom maturitu. Takže jsem si musela udělat rychlo kurz kuchař-příšník, abych teda dostala živnostenský list.
0: Mm-hmm.
1: No, pak teda jako když už jsem konečně slavnostně začala, nejhorší, že lidi si strašně dlouho zvykají na novou provozovnu.
0: Jo.
1: Takže chodilo strašně málo lidí. Teď já objednaných zákusků, takže jsem to buď musela jíst, nebo rozdávat posoutky.
0: Jenom pardon, vy jste je nevyráběla, vy jste je objednávala.
1: No, ano, od jedné paní, která je vyráběla,
0: ano.
1: Takové svojí provozovně, takže já jsem si je nechala vozit. No, ale říkám, jako pokud byly šlehačkové nebo tak, tak to nemůžete nechat do druhého dne, takže
0: jasně.
1: Nebo jsem s tím hostila sousedy, no, takže jsem podnikala od 10 k 5,
0: jo.
1: Po půl roce jsem se teda rozhodla, že cukrárnu každopádně zavřu, skončím, protože to už se nedalo, dluhy mi rostly, vztah se mi rozpadl, bydle jsem neměla kde, no, bylo to opravdu jako velice těžké a ještě i po 10 letech mě našel exekutor, protože jak se ta Českomoravská družstevní spořitelna, jak ona krachla, tak jsem měla zaplatit nějaký poplatek 2000 na nějakého právníka, který by vydobil pro ty lidi, co tam měli ty peníze uložené, aby pro ně něco získal. No, já jsem měla půjčku, takže já jsem to měla všechno splacené, tak já jsem vlastně jeho práci nepotřebovala, tak já jsem ty 2000 nezaplatila a po 10 letech přišel exekutor a bylo to 15 000. Takže ještě, když už jsem měla konečně všechny ty dluhy splacené, tak ještě takový bombonek nakonec.
0: Jo. Tak zkušeností víc než dost, teda vám řeknu.
1: Ale do cukrárny chodím ráda. Jako
0: to je to, dobře, jo. Že máte sladký ráda, že jste na to nezanevřela.
1: Nezanevřela.
0: Úplně. No a přišlo potom ještě nějaké jiné podnikání, nebo už radši ne?
1: Ne,
0: už ne.
1: Ne. Už potom nepřišlo, ale už jsem potom nečichla k žádné pořádné práci. Vždycky to byly buď jenom nějaké pomocné, nebo protože
0: jo.
1: Do toho pohostinství chtěli lidi.
0: Uh-huh.
1: Jo? Takže jsem byla pomocnou kuchařkou, byla

0: a čím víc roku přibývalo a každé neúspěšné výběrové řízení mě zabíjelo do země.
1: Jasně, jasně. Hmm.
0: Takže dneska už jsem 15 let v důchodu spokojená.
1: Vzpomínáte, a jenom.
0: Dojdu a děkuju. Ať si to každý vyzkouší, jasně, ale opravdu bez toho kapitálu, přesně jak začal Robert, i ten druhý, i ten třetí, všichni říkají, že bez toho kapitálu,
1: bez toho kapitálu nejde. No. Tak paní Heleno, moc vám taky děkuju, hodně optimismu a zdraví přeju a děkuju za návštěvu, za povídání, za zkušenosti.
0: Já taky děkuju, přeju pěkný večer.
1: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marie Rotrová, Lakomá, tak se jmenovala písnička a dovolal se Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline, přeju.
1: Taky zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju mnohokrát. Tak co vy a podnikání? Máte zkušenosti, podnikáte? Nebo podnikal jste?
1: Tepár, nic takového. Já bych jenom chtěl říct, Robert měl pravdu, to chce odvahu a kapitál.
0: Odvahu rozhodně a ten kapitál asi, jak se ukazuje, tak potvrzují všichni, ano, přesně tak.
1: Když si vzpomenu na ty začátky, teda ne moje, ale těch kamarádů známých, kteří začali podnikat, tak tenkrát si myslím, že to bylo takové jednodušší, protože příklad, on si vzal, koupil obchod a ručil tím obchodem. To znamená, když se mu to nepodařilo, tak prostě banka přizavzala.

0: tomu obchod a bylo to vyřešené.
1: Uh-huh.
0: On neměl žádné vlastně svým způsobem dluhy. Takže moc takových, nebo moc, není jich moc, ale znám několik, kteří jsou v dnešní době totálně zavodou, jsou milionáři,
1: jo.
0: Protože to uchopili tenkrát prostě tady tímto způsobem.
1: Za správný konec. A jaké obory třeba máte na mysli, těm, kterým se velmi zadařilo?
0: No jak je znám teda, tak to byli kluci, kteří dělali v Tatře, dělali takové ty, co jezdili po venku, jako jezdili ven, nevím, za hranice, ale mimo fabriku, to znamená, že si pomáhali i různým takovým možná ne takovým dobrým způsobem, ale prostě procházelo jim to, prostě tenkrát byla taková doba, že to bylo takové nemoc hlídané tady toto.
1: Mm-hmm.
0: Takže, ale oni opravdu našli tu odvahu, šli do toho, spousta lidí říkalo, ty jsi plázen, že jsi tady vzal úvěr a tak dále, říkal, klidek, to bude všechno dobrý a taky to dobré bylo. No já kdybych jako s tím svým podnikáním, já teda svým způsobem podnikám taky,
1: ano.
0: Do práce, tak jsem založil firmu a mám spoustu zaměstnanců, tím jako z vůvozovka myslí včelaření, jo.
1: Ano.
0: Že moji jak bych to řekl, pracující, kteří na mě pracují, tak to jsou včeličky. Několik tisíc. A jako říkám, že toto mi stačí. Skončil jsem jako v zaměstnání a pokračoval jsem v tom včelaření. A jak já říkám, včeličky si vydělají na sebe, mě vydělají na letní dovolenou, vydělají mi na lyžák do Alp a mi to stačí. Takže to je takový koníček, svým způsobem taky podnikání, ale prostě takovým jenom lehučko. Nezávidím těm, kteří se opravdu do toho pustí v dnešní době. Pokud nemají opravdu za sebou nějakého bohatého strička nebo nějakého sponzora, tak já osobně bych do toho nešel, protože já jsem takový opatrný, radši nemám nic, než mít něco s nějakým rizikem velikým.
1: Přijde vám to přes příliš riskantní a příliš velký vklad na začátku, jak energie, tak financí, tak
0: jako
1: toho všeho.
0: To každému, pokud samozřejmě se rozhodne.
1: Jasně.
0: A má nějakou vizi, kterou, jak Robert třeba říkal, hodinu můj manžel, tak vím, že to jsou chlapi, kteří jsou velice na tom dobře, protože těch takových drobných prací.
1: To je potřeba neustále, které, to je fakt. No.
0: Ano, to je potřeba neustále. Ti chlapi jsou žádaní a celkem slušně si vydělají. Ale musí zase mít nějaké zase vybavení, to, což já teda mám, já bych mohl být hodinu imažil 10.
1: Tam to tu dílnu s tím nářadím chce, no, to je fakt.
0: No, přesně, no, takže protože když ten hodinu imažil musí nabídnout ten sortiment veliký, jo, že od výměny, já nevím, vodovodních baterie, vymalování, stěhování, prostě spoustu, protože jak jedenkrát řeknete, tak toto neumím, tak už se to s ním beze. Opravdu. Ale oni obyčejně se nemluví jako chlapi, dva, tři, vytvoří takovou jakoby malou firmičku, hodinový manžel a ovládají všechny obory, takže se opravdu uživí na tom trhu. Je to vždycky v oblasti nějakého města nebo menšího okolí.
1: Ano.
0: To není, nejde po celé republice, takže tak. Takže já to mám vyřešené tím, jak jsem řekl, a pokud někdo začne, přeji mu to, ať se mu daří. Zdravím všechny spřízněné duše Roberta a podobně.
1: Dobře.
0: Vám děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další.
1: Budu se taky těšit, děkuji moc krát za návštěvu Oline a přeju krásnou dobrou noc a hezký celý nový příští týden. Naslyšenou.
0: Vám taky, mějte se hezky.
1: Dobrou noc, tak zdravíme do Kopřivnice a nachystán je u nás Jan Nedvěd.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: To.
1: Tak tolik písnička Podvod. Blížíme se pomalu k půlnoci a před půlnocí ještě pozdravíme Petra do Chomutova. Krásný pozdní večer, Petře.
2: Dobrý večer vám i všem posluchačům.
1: Moc děkuju, tak co vy a podnikání?
2: No, já jsem 17 let dělal maséra v lázních, ve státních a v městských a tak dále.
1: Uh-huh.
2: No, ale pak se to tak nějak po tom švindlu zvrtlo, že už to taková sláva nebylo. Všichni chtěli, abyste dělala na úkol a tak dále a tak dále. Tak jsem si říkal, no hele, pod bytem máme volný prostory, mandl a prádelnu, tak člověk by si to vzal do pronájmu, takže takhle. Takže kamarádi mi pomohli, manželka mi pomohla samozřejmě. Samozřejmě musím říct, že jsem jakž tak měl příjem, co znamená invalidní důchod.
1: Ano, ano.
2: Protože jsem nevědomý, takže jsem nebyl bez, úplně bez koruny.
1: Ano.
2: No ale ty prostory prostě těch 30 metrů čtverečních se muselo vybavit, že jo, jako
1: ano, ano.
2: Odpady, elektrika a tak dále, to bylo všechno v zoufalým stavu. No, takže i tak nějakou korunu jsem si taky musel půjčit. Hmm. Byli lidi, kteří mi půjčili na ksicht, ani nechtěli papír, nic, my ti věříme a tak dále.
1: Hmm.
2: Ale je fakt, že ta byrokracie a to všechno, to bylo zoufalý. To jako, ať je to, jak je to, nebej těch pár lidí, kteří mi pomohli, tak...
1: Tak jste do toho nešel vůbec. Dneska
2: už bych do toho nešel ani náhodou teda.
1: A pracujete v tom oboru stále, podnikáte stále, nebo už jste no, to pověsil
2: na hřebík? Budu končit.
1: Mhm.
2: Už budu končit, že tady v té provozovně dělám 30 let a chtěl bych ukončit masérnu jako masérský obor 48 let. Jako.
1: Pánečku.
2: Takže takhle.
1: A měl jste pod sebou třeba i nějaký zaměstnance, nebo jenom jste se staral jakoby, jenom sám o sebe?
2: Ne. Sám jsem si uklidil, sám si všiml všechno.
1: Jo.
2: Pokud tak mi to manželka přišla zkontrolovat, jestli mám všechno v pořádku a tak dále. Chvíli to trvalo, než si lidi naučili, než mě našli, protože tam, co jsem dřív dělal, tak nikdo nevěděl, kde dělám, to je jasný, konkurence a tak dále. Ale je fakt, že...
1: A jak jste to řešil, aby se o vás dověděli? Nějakou inzercí nebo...
2: No,
1: tím, že jste to rozšířil po přátelích?
2: Roznášel letáčky do schránku a takovýhle různý...
1: Jasně,
2: jako,
1: jak to šlo.
2: Do posty, takže to a lidi, kteří mě znali, tak si to pak řekli a tak dále, takže jako jo. Hele, nebylo to, že bych byl milionář, to nejsem, jo.
1: Ano, ano.
2: Ale teď už přemýšlím, že možná ještě příští rok, ale pak si říkám, ale co budu dělat?
1: Co vám to bude chybět. Jo.
2: Již my jsme, že lítáme kešky a tohle manželka je taky takový to, takže, no ale prostě ty ruce prostě, no, je to tak, je to můj obor, je to kus mýho života.
1: No je. Hmm.
2: A ty lidi, který, oni každý, no vy ještě budete dělat, to bylo jasný, já budu dělat do 90. Takže ne, už fyzicky už je to taky, už zdaleka neudělám, co jsem udělal. Ale co udělám, tak už udělám poctivě, když je to daleko méně lidí,
1: ano,
2: abych tu masernu nemusel doplácet z důchodu.
1: Tak.
2: No a hold, až... To položíme si ten příští rok, tak to prodám, protože ty prostory taky, to bylo taky takový, já jsem si to pronajal, dobře, ale pak přišel městský úřad, protože se nebytový prostory prodávají a napálili to 14 oproti metru zbytu, jako jo.
1: Ano.
2: No ale chcete podnikat, tak podnikejte. Hmm. A já tam, no to vám děkuju teda.
1: To je začátek.
2: Ale taky jsme to zvládli jako díky manželce a tak dále, takže jako dobrý. Už to je taky splacený, všechno mám, žádný dluhy, nic nemám, takže až skončím, tak ty prostory prodám.
1: Takže i za vás je toho kolem toho hodně, ale vy svoji práci máte rád a jste rád, že jste se do toho pustil. Tedy dalo by se takhle říci.
2: Tak,
1: jo, výborně.
2: Tak,
1: Petře, taky vám moc děkuju. Ať se vám daří, musíme se rozloučit před půlnoc, klepe na dveře.
2: Jasně.
1: Přeju taky hlavně hodně zdraví, držte se a ať se vám práce stále daří a líbí.
2: Dobrou
1: noc, naslyšenou, děkuju.

0: Tak s písničkou od doktora Albána a Romany Power jsme se přehoupli do nového dne. Je tady pondělí s datem už 24. srpna. Rozbíhá se poslední prázdninový týden, to je takové trošku smutnější zjištění nebo konstatování. Každopádně ale začíná nový týden, začíná především nový den na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, aby se nám v něm hezky žilo, aby se nám v něm hezky pracovalo. Pokud máte před sebou důležité nějaké věci, třeba i podnikatelského typu, tak ať vám to jde všechno dobře od ruky a hlavně s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat opět na téma, zkoušeli jste někdy podnikat? Pokud ano, tak co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být také optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle stačit k úspěšnému podnikání? A zkoušeli jste vy sami někdy podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu. No a opravdu tedy stačí mít jenom hlavně štěstí a hlavně nadšení. Tak tolik a mnohem více na základě vašich zkušeností. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě je tu i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Bartošová a písnička Dotek lásky. Jinak máme 8 minut po půlnoci. 8 minut jsme si odebrali z nového dne a na telefonu můžeme pozdravit do Jizerských hor. Zdeňka, Zdeňku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý, dobrou noc nebo dobrou půlnoc.
0: Ano.
1: Něco o podnikání. No, já jsem se dostal k podnikání úplným omylem. Mhm. Sice tím způsobem, že já jsem byl členem Českého svazu ochránců přírody a společnosti pro udržitelný život. Uh-huh. To jsou společnosti, které se teda zabývají přírodou a poměrem člověka k přírodě. No a když byla sametová revoluce, že jo, tak po ní, tak jsem se rozhodl, že teda chci dělat v životním prostředí. No ale nebylo to vůbec jednoduché, dal jsem tedy výpověď a scháněl v podniku, dal jsem výpověď a scháněl jsem zaměstnání. Já mám jako profesi strojařinu jsem dělal. No a sehnal jsem jediné místo v Praze na ministerstvu životního prostředí, teď se to jmenovalo nějak jinak, no ale to se mi nechtělo do Prahy dojíždět. Tak jsem hledal dál zaměstnání a potom jsem našel práci v lese, kde jsem nastoupil jako dělník a tam jsem pracoval pod Lesy České republiky.
0: Ano.
1: Kdy se to možná taky jmenovalo jinak. No a sázel jsem stromky, jo, protože to bylo v té době, byla kalamita velká tady v Jizerských horách, že jo, to prostě byly suché stromy, to prostě bylo tady ty vršky, všechno se vykácelo, akorát ty vršky se nechaly, tam prostě to bylo problematický s těžbou, takže tam se nechaly ty suché stromy a jsou tam ještě dodnes. No. Takže jsem sázel celou sezonu, jsem sázel stromky, sázeli jsme většinou smrčky, no a teď, abych se k tomu dostal, tak když skončila sezona, tak mě napadlo, že bych mohl tuto činnost podnikat jako, já nevím, jak jsem tehdy říkal, ale osoba samostatně výdělečně činná.
0: Ano, ano.
1: Dva borci, co se mnou sázeli stromky, tak ty se nabídli, že by pracovali se mnou. No tak jsem se sehnal ještě potom přes úřad práce dva lidi, no a vrhnul jsem se na podnikání, ale nebylo to, měl jsem to možná trošku jednodušší, protože jsem něco zdědil po rodičích, takže jsem pár korun měl, takže jsem mohl koupit starší auto, takové Aro, jo, kde pro lidi, abych mohl vozit lidi do práce, koupil jsem nářadí, motiky, no a začal jsem tím způsobem podnikat. Jo, já teda pro lesy České republiky, no a za to jsme sázeli několik let, jo, dokud byla ta kalamita, vysázeli jsme jako ta naše skupina asi k milionu stromků.
0: No pánečku, no.
1: Většinou to byly teda smrčky, jo.
0: Ano, ano.
1: No, takže tohle to jsme dělali, no a když byly stromky vysázený, tak potom nastal trošku problém, protože bylo potřeba přejít na ožínání trávy kolem těch smrčků, že jo, aby ta tráva ty smrčky nezadusila, ty sazenice. No tak jsme začali jako postupně, já jsem prostě se nechtěl jak zadlužovat, no ale tak jsme začali s srpama, potom jsme měli kosy, no a pak jsem chtěl koupit ožínačku. No ale oni, banky v té době, to bylo úplně něco jiného, to prostě oni půjčovali jenom třeba 300 tisíc a víc, jo. Uh-huh. A když ještě jste neměla žádný záruky, no tak prostě banka mi prostě nepůjčila, tak jsem si musel půjčit od známých, koupili jsme jeden křovinořez, že jo, vydělali jsme si potom na druhý, na třetí, že jo, potom jsme měli teda, každý jsme měli ten křovinořez a ožínali jsme trávu kolem těch sazenic, jo, takže tímhle tím způsobem jsem jako začal, prostě auto jsem měl starší, No a prostě šlo to, někdy to bylo horší, protože třeba člověk musel šetřit, abych měl navzdy, že jo, tak jsem se musel uskromnit.
0: Jasně, jasně.
1: Nebudu říkat, jo, ale prostě člověk hlad jsem neměl, ale musel jsem opravdu šetřit, jo, ovesná kaše, polévky ze sáčku, chleba a tak dále, jo. Mm-hmm. No ale to bylo jako přechodný období a potom jsme to jako překonali a tak dále. A potěšilo mě, že nedávno jsem mluvil s jednou pracovnicí, co teda u mě pracovala a ta říkala, že to byly nejlepší roky jejího života. Jo.
0: No tak vidíte.
1: Mě jako skoro dojalo.
0: Dojalo, ano, ano.
1: My jsme v lese, byli jsme v přírodě, že jo. No prostě vždycky jsem je odvez pracovníky autem, já jsem ho řídil sám, že jo, odvez jsem tím árem ty pracovníky do lesa, tam jsme pracovali, já jsem pracoval s nima, že jo, nebudu se na ně koukat. No, potom jsem je zase odvez zase až téměř domů, no, takže to neměli nějak složitý. No, dělali jsme taky ještě v Krkonoších, jo, tam si pamatuju, že jsme dělali u Vosecký, pod Voseckou boudou, třeba jsme sázeli strunky a prostě bylo to jako zajímavá práce, něco jsme viděli, že jo, ty lesy. No a teď ještě na starý kolena, že jo, já už jsem dávno v penzi, takže chodím po lese a dívám se, ty stromky už jsou třeba, co jsme sázeli, tak jsou...
0: Tak máte radost. No, takhle, podrženo sečteno, Zdenku, protože, jak říkám, vždycky čas je neúprosný. Za vás, kdybyste to měl zopakovat, šel byste do toho podnikání znovu?
1: No to víte, že bych šel.
0: Šel byste.
1: Měl bych zkušenosti. Tam byl velký problém, byl spíš v tom vybrat lidi, jo, protože spolehlivých lidí nebylo a ono ani dneska není hodně, jo, takže já jsem třeba vzal lidi a potom jsem je musel propustit v té zkušební době, že, protože neosvědčili a jenom takovou perličku ještě nakonec bych řekl, že přijal jsem pracovníka mladýho kluka, nevím, 22 let a měl náušnici v uchu. No, jako pracoval nic moc, chodil spíš po lese, jo, a on nic nepracoval, jako z práce nic moc. Přijal, tak jsem ho musel propustit, přijal jsem dalšího, měl taky v náušnici v uchu, a taky pracoval mizerně, no a když přišel třetí, potom asi za půl roku chtěl nastoupit a měl náušnici v uchu, tak co myslíte, že jsem udělal? Nepřijal, jo.
0: Rozumím. No jo, no tak člověk je někdy ovlivněn takhle. Ale každopádně, Zdenku, moc vám děkuju a jsem ráda, že se vám takhle zadařilo a že ta vaše práce vás těšila v hezkém prostředí a že jste udělal vlastně pro nás, pro všechny velký kus práce. Moc děkuju a krásné dny přeju, zdravím do Jizerek, jo?
1: Mějte se hezky, taky přeju hodně úspěchu.
0: Nápodobně, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová, Toulavý džíny. Dospívali jsme, dohráli jsme a na telefonu teď máme paní Jiřinu z Vysočiny. Krásnou noc, paní Jiřino.
1: Taky vám, paní Tuško, krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Který ještě nespinkají, ale víte co, já jsem nepodnikala, ale zažila jsem to se svýma dětma, protože po revoluci bylo jim kolem 26, 27 a oba dva syni a dcera hurá a budem podnikat.
0: Jo.
1: My jsme z toho, oni prostě ve velkým, prostě oni si napučovali a teďka dcera hnedka jako v obchodech a teďka hned dělala ty výlohy a to. A jenom, že si vzali oba dva špatný prostě společníky, protože ty okrádali na každém kroku, že jo, jako zaměstnanci. Já, když jsem tam potom jednou přejela do té Plzně, tak jsem říkala, ty to nevidíš? Ty to nevidíš, že oni tě okrádají, že a to já nemám čas a oni by mě prostě neokradli a prostě mami, ty vidíš, prostě já nevím co. To víte, že to, že krachli oba dva.
0: Ježiště.
1: Jako vůbec. Ten druhý zase podnikal jako v jiným, zase jako trafiku koupil dvě, tam si taky dal prostě lidi, no prostě najednou ty trafiky nevydělávali, no prostě my jsme měli s manželem hlavu v péru, to si ani neumíte tužko představit, co my jsme zažívali s nima, jo. Teď už je to naštěstí dobrý, ale teďka podniká vnučka, ale je potřeba opravdu, aby dostala, ona teda si hodně brigády, nezačala prostě ty kosmetice dělat, ale musí mít rodiče, který pomohli, že jo, že ty rodiče zdědili byt, nebo dostali, tak ho prodali a ty vnučce prostě mohli do toho začátku pomoct. Ten kapitál prostě musí být. Jo, protože ona musela jezdit po školeních, aby prostě do Prahy, do Brna.
0: Jasně.
1: A to se všechno platí, ty kurzy.
0: Ano, jo. Ano.
1: A teďko sehnat prostě ten prostor, jako, abyste ho měla tam, třeba někde, aby ty lidi se tam dostali z nás, aby oni věděli. Takže reklama, no já vám řeknu, já bych to prožívat nechtěla.
0: Jo.
1: Já jsem sem tam taky pomohla finančně, že jo, protože když to, ale opravdu ten základ je potřeba a když ty mladý, protože vnučce je 24, jí bude. Takže a jako zatím jí to teda jde,
0: to je
1: skvělá, jde jí to, ale ten kapitál je potřeba, nemůže nikdo začínat z ničeho. Buď musí si na to nějak vydělat a ty půjčky, to je na nic, že se dostáváte těma půjčkama prostě do takových situací, kdy už nemáte sílu vůbec to splácet. Já jsem to zažila s těma dětma.
0: No ty půjčky, to je peklo, no, to je závazek velký.
1: Ale oni byli v takové euforii, víte, že můžou všechno, my jsme jim to vymlouvali.
0: Jo.
1: Nic prostě neexistovalo a nejhorší je, že třeba bratranec, jako mýho syna, pojď, budeš nám jenom dělat šéfa, my koupíme hospodu, ale staré, říkám, nedělej to. To víte, že krachli a on do dneska splácí dluhy za druhý, že jo?
0: No.
1: Že oni mu řekli, no, ty jsi to koupil, ty jsi...
0: Tak je to na tebe napsaný, ano.
1: No, co my jsme si zažili ani vidět, já už jsem ráda, že už to všechno skončilo, že už je jim přes 60 a dali pokoj v podnikání.
0: Přemýšlí o důchodu, jo, říkáte.
1: Oni nejsou důchodu, oni ještě dělají. Dcera nakonec se dala na účetnictví a tak to
0: tak
1: je.
0: Tak to
1: jako
0: je obor žádaný, to je pravda.
1: No. Takže to jí baví a asi taky se z toho dostal, ale ty nervy, nechtěla bych to zažívat. A ty mladí, když jdou do toho, bych jim chtěla vzkázat, nechoďte do toho, pokud nemáte kapitál nějaký, anebo ty rodiče, aby vám pomohli, ale půjčkama to prosím vás neřešte. To je prostě úplně úplně prostě
0: velmi zavazující,
1: hrozný.
0: Svazující velmi, řešení, ano, no, to je ano. Pravda. Tak paní Jiřino, moc vám taky děkuju za vaše rodinné zkušenosti.
1: Jo. No bylo to hrozný, hrozný, jo. Ale děkuju vám, že jste mě vzala do vysílání a hodně zdravíčka všem přeju a hlavně vám.
0: Taky přeju, všechno dobré. Děkujeme moc krát za přízeň, za návštěvu, ať se vám daří. Naslyšenou, zdravíme na Vysočinu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Dík. No a během písničky se k nám dovolila ze středních Čech paní Milena. Krásnou noc, Mileno.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji. Já jsem skončila s podnikáním před 30 lety.
0: Mm-hmm.
1: To bylo úplně ze začátku, prostě podnikala jsem v pohostinství.
0: Mm-hmm.
1: Nemůžu říct, jako ani tak, ale měla jsem se dobře,
0: mm-hmm.
1: ale musíte si věnovat hospodě prostě a všechno to, abyste měla čisto všechno to.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak vám přijde kontrola a zjistí, že nemáte. Můžete to prodávat za kolik chcete,
0: mm-hmm.
1: ale musíte to mít označený.
0: Jo.
1: A já jsem neměla označený zápalku, tak jsem to dostala do zápisu. No tak co tomu můžete říct?
0: No jo.
1: A pak jsem skončila, nechtěla jsem skončit.
0: A co vás tomu vedlo teda, že jste skončila nakonec?
1: Prostě přišel tam chlapec, jako já jsem to měla pod Spartakem. Prostě to, pod Sokolama, že jo, a to. Dělala jsem tam v nájmu a přišel. Já než jsem předtím, než jsem odvírala, tak musela jsem mít 20 tisíc na nájem, na daně, na všechno. A prostě to. A prostě chtěl ze 3 000 10.
0: Jo.
1: Tak já jsem řekla, že ze mě volat dělat nikdo nebude. A skončila jsem prostě k novýmu roku.
0: Takže vlastně kvůli lidem v podstatě, dalo by se říct.
1: Kvůli lidem, protože jsem, každý mi to záviděl. Každý si myslel, že tam mám zlatý důl.
0: Jo.
1: Že už jsem milionářka dávno, jo, co jsem nebyla, protože, ale to bylo ještě v té době, když pivo stálo 4 koruny. Tak to už je to.
0: To už je let.
1: Ale jako řík,
0: to už si nikdo ani nepamatuje.
1: Hodně, hodně. Ale říkám, měla jsem kšeft, měla jsem všechno, ale musíte mít čisto a nikoho neokrádat.
0: Ano.
1: Lidi si to mezi sebou řeknou.
0: Jo, to je důležitá věc, tohleto doporučení, že jo, když to jde takhle.
1: Ano, to je jako, aby si každý myslel, že začne a prostě bude hned, on si každý koupí auto. Z začátku. No to nejde. Tak jako to jsem nám chtěla říct, dneska už je mi skoro 80.
0: Takže ale téhle té zkušenosti nelitujete, paní Mileno?
1: Ne, nelituju a můžu vám říct, že do dneska na mě lidi v dobrém vzpomínají.
0: To je dobře, že jste udělal takovou dobrou zkušenost, i když jste tak vlastně
1: no,
0: potom to skončila.
1: No a chodili ke mně lidi prostě to. Já jsem tam byla spokojená, já mám hrozně ráda lidi.
0: Jo.
1: Prostě ráda se to zabavím.
0: Takže
1: to.
0: Prostředí pro vás akorát vhodné ještě.
1: Ano, vhodné a všechno to. Ale děkuju, to už je všechno, co jsem
0: dobře, dala. Tak já moc děkuju taky za vaše vzpomínky.
1: A poslouchám vás už asi 20 let.
0: No děkujeme moc krát taky za přízeň a doufám, že vydržíte. No. Mějte se hezky, paní Mileno.
1: Bude mi 80, tak nevím, jak dlouho.
0: No takhle jsem to vůbec nemyslela, já myslela jako strpělivostí třeba u našich nočních linek.
1: Ne, to helejte se, to už jako potom až jako někdy jindy. Děkuju.
0: Dobře.
1: Ano, shledanou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdo bludíš sám a sám, dlažbou mě

0: Tak tolik Helena Vondráčková, Růže kvetou dál. No a z veliké dálky až z Koloreda se k nám dovolal pan Radomír. Krásnou noc, Radomíre. Ovšem, jak vy jste konstatoval, v časovém posunu vám krásné odpoledne.
1: Děkuju.
0: Tak moc vás zdravím na dálku, doufám, že
1: takže
0: se... No?
1: Téma je podnikání.
0: Zkoušeli jste někdy podnikat? Ano, to je otázka v noční lince, té dnešní.
1: No, já jsem to zkoušel a docela mě to začalo jít.
0: A mluvíte o České republice nebo o Spojených státech?
1: O České. O České republice. Začal jsem podnikat a šlo mě to docela dobře, protože jsem byl vyučený kuchař číšník, ale
0: no.
1: Můj dědeček mě k tomu ještě vyučil truhláře.
0: Jo.
1: Takže já jsem se začal budovat dílnu, nakupovat nářadí a stroje a takovýhle věci a docela mě to šlo až do roku 1996.
0: No pánečku, a co pak tedy se začalo dít, skončil jste to, nebo byla to vaše cesta za oceán?
1: Potom mě začaly trošinku scházet peníze a dostal jsem nabídku odjet jako kuchař do Spojených států.
0: A od té doby jste už tam tedy za vodou takhle, jo? Myslím za vodou, no, za oceánem. Ne za vodou, za vodu. No, to teď nebyla takhle otázka míněná.
1: Jo. No tak jsem se na rok zbavil a odjel jsem. Našetřil jsem peníze na zbývající věci, které mě vlastně chyběly v dílně.
0: Ano.
1: No, tak jsem s tím přijel domů a teď otevřu dílnu a tam nebyla ani třízka.
0: Ale?
1: Můj bratr mě všechno obral. Prodal to.
0: Takže vysloveně rodinný příslušník na vás takhle?
1: Tak... No, už ani ne rodinný, protože to už tohle nemůže rodina spáchat. Přece.
0: No, to je strašná věc. No, dějou se věci, já vím. No, je to smutný příběh, ale... A to vám bylo naprosto jasné, že to teda byla jeho práce, jo? Hned v začátku.
1: No, samozřejmě. Samozřejmě. To je on jediný, o tom měl klíče, nikdy nebyla nahlášena žádná krádež.
0: Nic. Jasně. A
1: když jsem se ho potom psal, tak mi odpověděl, no já jsem si myslel, že už tam zůstaneš.
0: Jo, takže to vyřešil za vás krátka.
1: Jo, krásně to za mě vyřešil.
0: A byl to důvod třeba pro to, abyste zůstal v zahraničí?
1: Ano.
0: Byl.
1: Takže jsem se za pár týdnů zbavil a odletěl na svátek do státu.
0: A už jste to vzal jako definitivní.
1: 25 let podnikáme se svou ženou, máme takovou malou chajdou sjezdovky.
0: Ale to je krásná věc. Přímo u sjezdovky, tak to vám moc přeju a v dobrém závidím. No prozraďte, já vím, že to nejde stručně samozřejmě, ale když byste to měl položit na misku váh podnikání, konkrétně v Koloredu, kde žijete, a tady v Čechách, kde je to třeba těžší pro lidi z toho začátku?
1: No, já si myslím, že tady v Koloredu je to daleko těžší. Protože jo... Protože neznáte úplně přesně zákony, jazyková bariéra, všichni vám úplně dobře nerozumí, takže všechno je to jednodušší pro mě. Ale kdybych tehdy uměl perfektně anglicky a když jsem přijel do státu, tak jsem sotva uměl pozdravit.
0: Jo, že jste se učil až tam, jasně.
1: Takže... No takhle to dopadlo. Takhle dopadlo moje podnikání a nakonec to dopadlo docela dobře.
0: No tak to je dobře. To je dobře, to že jste spokojení. Zaplať pánbůh, že to... Že vám to váš bratr prodal, že jo, jste chtěl říct, že jste měl ušetřeno, ušetřeno rozhodování. No vidíte to, jak je to někdy k něčemu dobrý. Já vím, že to teďka zlehčuju, ale někdy se věci dějou tak bez přičinění. Co k tomu jiného říct, to je pravda. Každopádně, Radomíre, moc vám děkuju, ať se vám daří. Budu se těšit, že se zase uslyšíme v noční lince. Pozdravujte vaší paní a přeju mnoho všeho dobrého a děkuju moc krát.
1: Děkuju, naschle.
0: Naschledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aneta Langerová, Voda živá, tolik písnička a dovolala se paní Marcela z Polabí. Krásnou noc, Marcelo, přeju.
1: Já vám tež a všem ostatním, kdo ještě poslouchá.
0: Děkuju moc krát.
1: A jenom jsem takovou trošku perličku možná k tomu podnikání. My jsme podnikali v penzionu, v Krkonoších, kde teda jako to byl krásně udělaný penzion, víceméně nově postavený. No a měli jsme to pod firmou, byli jsme tam od roku 86, čili že to ještě nebylo, že jo. No ale hned v 91. jsme to vzali do pronájmu, jako od ty firmy. No a byli jsme teda tam a bylo to fajn, protože zaprvé jsme měli už klientelu, která se nám vracela, a pak už jsme měli volné ruce, že jsme si mohli i vybírat jako, že jo, nejenom zaměstnance toho podniku, kteří tam jezdili pravidelně, no ale začali tam jezdit i školy třeba. Na škola v přírodě
0: nebo
1: lyžařský a tak dále. A víte, co bylo v této tý době začátkový nejhorší?
0: No.
1: Ty úřady.
0: Jo.
1: Ty úřady byly šílený, protože prostě vymýšleli takový blbost.
0: V těch 90. letech, blbost. Takhle to myslíte.
1: 91, 92.
0: Ano, ano.
1: Prostě a to. Stalo se mi, že mi volala paní učitelka a ptala se mě, kteří měli přijet, škola v přírodě, měli k nám přijet na školu. A říká, prosím vás, já jsem se vás jenom chtěla zeptat. My tady máme jednu holčičku, ona je celiatik. Myslíte si, že byste mohli nějak tak jako...

0: aby se mohla tam stravovat u nás, že jo, tak aby měla nějakou tu celiacickou dietu.
1: Ano, ano.
0: Já říkám, no helejte, já nevím, no snad by to šlo, ale musela by maminka třeba mi poslat, já nevím, nějakou mouku, kterou, protože v té době ani toho mnoho nebylo.
1: Nebyly ty produkty na výrobu potravin, ano, no, ano, ano.
0: Tak jsem říkala, jestli teda nějaký pečivo, nějakou mouku a tyhle věci, tak já ji zajistím, že ji udělám, protože jsem měla i, bylo nás tam více, 5-4 zaměstnanci ještě a to. Ale říkám, kuchařka tam byla, říkám, já to zajistím, ale trošku, když tak, jestli by to mohla poslat, ta maminka, tyhle ty
1: rozumím.
0: Produkty.
1: No.
0: No, tak paní učitelka byla hrozně ráda, no takže přijeli. Přijeli, jo, třeba taky, no tak jsem dohlížela na to, aby zahušťovali třeba vomáčku právě tou její moukou a tak prostě to, furt to šlo. Najednou tam přijela hygiena.
1: Uh-huh.
0: No a teď jako takový tři dámy důležitý. No a teď tam muselo být samozřejmě maso, muselo mít svoji lednici, mléční výrobky,
1: ano,
0: musí,
1: ano.
0: A tak dále, že jo, tak jak to bylo. No a teď oni tam chodili a teďka odevřeli tu lednici s tím, kde bylo máslo a mléční výrobky a to. No a já jsem tam měla uložený pečivo, který ta maminka poslala. No, to se mohli zbláznit a začali prostě, no to prostě nejde. A já říkám, prostě nás tady ta situace nastala, já jsem s tím souhlasila a bylo mi líto ty holčičky, že by nemohla jet. No, oni prostě byli děsně důležitý, no ale to musíme dát do zápisu a to bude pokuta, kde si, co si. A paní učitelky, který tam byly dvě, plus jedna ještě taková jako, když třeba v noci hlídala ty děti, aby učitelky nemuseli a tak, tak se do těch ženských pustili takovým způsobem, že ty prostě řekli, no tak to už nemá cenu a odjedem.
1: Mm-hmm.
0: Ale prostě vyloženě odtamtud vyštípali.
1: Já vím, ale pojďme, to je konkrétní příběh, protože mě, jak vždycky přeci jenom musíme trošku s tím časem popracovat.
0: No.
1: Pojďme k tomu podnikání jako takovému. Pokračovali jste potom vlastně v téhleté, v tom penzionu?
0: Pokračovali jsme, ale pak jako zas už byla jiná trošku doba, takže už začaly ty nájmy být daleko vyšší
1: jo.
0: A tak dále. Takže jsme přešli z těch Krkonoš, jsme přešli, teda z Krkonoš ne, ale z té Rokytnice jsme přešli do Harachova a tam jsme byli a tam opravdu to bylo taky fajn. Tam nakonec teda jsme měli tři penziony na jednom místě, takový louce.
1: Jo.
0: Protože prostě jsme byli tak jako nahoře až nad Harachovem u nádraží.
1: Mm-hmm.
0: A tam jako nikdo moc nechtěl, protože tam ty turisti nebyl takový fofr, no ale nám to nevadilo, protože my jak už jsme v tom dělali.
1: Takže jste to znali a s úspěchem.
0: Měli.
1: Ano, ano.
0: A ty klienti k nám jezdili.
1: Tak to je dobře, dařilo se.
0: Spokojený a my jsme nakonec byli taky spokojení.
1: Tak to je dobře. Paní Marcelo, musím poděkovat, protože prostě čas je takový, jaký je. Ať se vám daří, přeju krásnou noc a přeju všechno dobré. A moc děkuju i za váš příběh. Mějte se hezky.
0: Děkuju, mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tomáš Linka a jeho půlnoční cowboy. No, po půlnoci už máme poměrně hodně. Jsme ve finále noční linky, nedělně pondělní. Pojďme se podívat ještě před rozloučením do pošty. Paní Iveta třeba píše: zdravím vás všechny nespavci. Podnikání je podle mne řehole. Bratranec dostal v restituci majetek po našem dědovi. Tvrdil, že to je práce jeho snů, je z oboru. Ale když dneska vidím, jak je uhoněný, ustaraný a udřený, nevím, zda to bylo od něho šťastné rozhodnutí. On tvrdí, že ano, že je šťastný. Doufám, že to tak opravdu je a moc si ho za to vážím. Vůbec všech si moc vážím, kteří se do něčeho takového pustí, ať už v jakémkoliv oboru. Já bych to asi nezvládla. Nedala bych to a myslím si, že to vím. Tolik paní Iveta. Paní Iveto, také moc děkuju i vám všem ostatním, samozřejmě jak za písemné příspěvky, tak za vaše telefonáty, za návštěvy, za povídání, za příběhy, které vám napsal váš život, na kterém se podílíte samozřejmě, aby se takto ty vaše příběhy psaly. No a protože jsme na konci, patří se také popřát vám krásnou noc, krásné sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že ještě budete vidět, tak pro vás máme samozřejmě spousty dalších nočních pořadů. Každopádně Jitka Lukešová se loučí, přeju krásnou noc, děkuju moc a zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burianem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací, je taky to bylo to velké finále na závěr v podobě policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokýl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky? Pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza, a jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejbicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání a nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal s libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí udělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektívky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli? Opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. A potom tu byl ten kupon. Z toho se dalo poznat aspoň to, že ta holka předčasem koupila v jednom obchodě s porculánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si na ní vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno? Bručel pan Souček, kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo, ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní vy, huso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se. To je čajová kombička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídaní. A ta osamělá Osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď Součku budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvicemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku, povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sice náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchají užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten Kroutil z Košíř, ale on se vlastně jmenuje Pastiřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak tento dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo pastýříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné.
3: Teď už ne,
2: pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukaž, Jimmy, po čem pásla ta pirátská cháska.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak co máme uvnitř? Nějaká knížka, čmáranice. Tady je napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis u Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Ty, ale ano, ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice? Víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu. Honem, mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov. Je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: A pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej, nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu.
3: Poklad, je tam poklad. Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V 10 stop směrem k V, zlato v píšitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guinejí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně frakci na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
1: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: ještě skleničku, pane?
1: Děkuji. Děkuji, už nebudu.
0: Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: A podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
0: Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo.
0: To už je za náma. Tak jo, býval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
0: Silver. Říkaj mě, dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere. A kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
0: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž, kdybych to byl já?
0: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
0: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
0: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: A... No vím, Silvere.
0: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
0: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
0: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
0: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
2: Papouška? No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
0: Děkuju. A kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
0: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, sami šikovní hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je hned zítra. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
0: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
3: Do toho, hoši. Ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
4: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
3: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
4: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
3: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
5: Náprstek!
4: Potvoro jedna.
5: Potvoro!
3: A hele, Jim! No, hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
6: Dobrý den, Silvere.
5: Dobrý den! Je.
6: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
3: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi jablíčko z bečky. No, tu máš.
6: Děkuju.
3: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocetu pana kapitána.
6: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint? To byl přece...
0: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
5: Pokrát.
0: A kdo ho hledá?
5: Barón.
0: To je legrace, vidíme. No nic, musí mít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
6: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
0: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhej Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
7: Co jí říkáte, barone?
1: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
7: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
1: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
7: Vstupte.
8: Dobrý den.
1: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
8: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
1: Můj přítel Life se může slyšet všechno.
8: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
1: Mohu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
8: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
1: A loď se vám líbí?
8: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
1: A já? Já se vám líbím?
8: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne. Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku? Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
1: Já nechápu.
8: Trelóny. Prosím, kapitáne. Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
7: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
8: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého gusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
1: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
8: Chtěl jsem říct, že o tom mluví deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
7: No tohle...
1: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
8: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
7: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
1: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
8: Vy? A nebo kuchař Silver?
1: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
7: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
8: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady, pod vaší kajutou.
1: Prosím. Ještě něco?
8: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
1: Vy.
7: Pro boha, snad nečekáte vzpouru.
8: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladu. A za vaše životy.
7: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
8: A ještě maličkost. Řečí bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
1: Velmi dobře, kapitáne.
8: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz vyplutí. Buďte zdraví.
7: Tak co tomu říkáte, baron?
1: Ještě se ptejte.
7: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
1: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
7: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
1: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaďte, Jimmy. Yes.
7: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
1: Musí mi dát recept.
7: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
6: Chutná, pane doktore.
7: Ale nejíš.
6: Já vám chtěl něco říct.
8: Tak, ven s tím.
6: Ten papoušek se jmenuje Flint.
8: Jak se musí jmenovat?
6: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
8: Černý pes? No, shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
6: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
1: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslužte si.
8: Děkuji. Poslyšíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
1: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
8: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
6: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled. Hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
9: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
10: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny, tam si vedle Jaroslava Marvana jako pana Tadeuše zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka Hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
11: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný? To živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to. Ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší. Člověk začne vytloukat klín klínem, no co vám budu vykládat? Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grycarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si dňobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď, a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje, a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od rádnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. Zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
1: Pár pohlavků by pán nechtěl.
11: Prosím.
1: Hoří snad, že pán zvoní?
11: No, máte tu zvonek.
1: No snad tady můžu mít, co chci, ne?
11: No já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
1: Pán si ze mě dělá legraci?
11: Ale ne, my si nerozumíme. Vy jste pan Tadeuš?
1: Jo.
11: No já jsem, no ten... Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny.
1: A
12: to jsem rád, Adame, že jsi ke mně zašel.
13: Ale já se nemenuju Adam.
1: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
12: Pojď, Adame, pojď.
13: Jo, tak, no, všem. Zrovna jsem šel...
12: Náhodou,
13: tady doprava od radnice, totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
12: A co te tak kází?
13: Jo, to já neznám. No ne, totiž chtěl jsem říct, umřela, hudinka, u nás se porad něco děje.
12: No. Tak tudy, Adame.
13: Bože, byl dávno, no, člověk zapomíná.
12: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
13: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
12: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když se co nejdřív zmizí. Soused odvedle takového psí nátora, mě sem pořád leze

0: 100x Doxa a zbytek Long Jeans. No, no co pak je?
1: Ne, nic. Co? Můžu si sednout.
0: Aha. Pan se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
1: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No co, když hodiny, no tak hodiny, ale stejně je to divný. Proč zrovna hodiny?
0: Pan se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
1: já vím, ale jak to poberu, pane Tadea, že ten kufr já neschovám.
0: No, že taky kufr zůstane tady a pan si vezme tuhle gumovou vestičku.
1: Gumovou vestičku?
0: Vidí pan ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
1: Dobrý.
0: Celník je pravda, nátura psí, ale pod košilku šahá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
1: Je šikovný.
0: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
1: Jaký je aušus?
0: No ty hodiny, myslím.
1: A pozor, řekl jste aušus.
0: No to co jsem řekl?
1: Podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
0: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
1: No ne, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
0: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
1: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
0: Já pánovi nerozumím.
1: Víte, pane Tadeáš, co je to jmenotechnika? Jmenotechnika je, když já si například zaspívám zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
0: Svatá panu. Ví pan určitě, že včera nepil?
1: No, to ví pan určitě, žádný strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
0: Sakra.
1: Helejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
0: No, proč by nešli? No, co já vím?
1: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím zkontrolovat, je-li všecko v pořádku.
0: Ale proč? No co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj?
1: Jo.
0: Pán dostal vestičku,
1: jo.
0: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
1: Jo.
0: Já mám práci.
1: Jo.
0: Hodinky
1: jo.
0: Jdou,
1: jo.
0: Hodinky vždycky jdou,
1: jo.
0: Tak co se pán bojí?
1: Jo.
0: Já to s pánem myslím dobře.
1: Jo.
0: Já v rozumný věci vyhovím.
1: Jo.
0: No?
1: Jo.
0: Nechce pán například tranzistor?
1: Jo.
0: Je pěkný, japonský, pán se může přesvědčit. Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá. A lacino.
1: Jo. Já tu nejsem o toho, abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
0: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
1: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
0: Svatá pano, jako dupě pán, jako balvan, říct
1: pane
0: si nedá.
1: Tadeáš.
0: Pán to teda myslí vážně.
1: Jo.
0: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
1: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všechno v pořádku. A teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
0: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky. Natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
2: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: York, Hamburg, Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Psí náhodou pán. A víc už neřeknu. Psí.
2: Dobrý. A nemlete těma hodinami.

0: Jsou to peníze.
1: Ale. Já už palec necítím. Aby pána husa kopla. Takže jsem se nenadřel ani za války.
2: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
3: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
3: No, nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: No, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
3: Co, jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
3: No, my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
3: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
3: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
3: Ne.
1: Ne. Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
3: Jistě, pane Tadáš, jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
3: A jo. Je. Sach. Jej, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natážený hodinky a zmizí.
3: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu. No, pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
3: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
3: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně.
3: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
3: jo, šlo
1: a
3: by.
1: Jede si.
3: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
3: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
3: Pane Tadeáš,
1: co mám dělat? Zůstat tu, pán nemůže, platit to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.